0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě.

0: Den plný čísel, samozřejmě i dnes na Rádiu Čas. 6 hodin, nejvyšší čas na čerstvé zprávy, ale hlavně taky uvědomit si to, že začínáme třetí den moderátorského maratonu Rádia Čas s Lenčou Líškovou.
1: Radimem Sobeslavem Bednářem.
0: A samozřejmě s vámi na druhé straně příběh malého Páti Kašpara a jediné, co jsem si vlastně nestihl otevřít, je ještě číslo účtu, nebo přesně řečeno přehledný transparentní účet, kde přispíváme právě Páťovi a jeho životnímu příběhu. Takže aktuální čísla za chvíli?
1: Ano, za chvíli, protože musím říct, že já jsem nestihla otevřít ještě vůbec nic. Já tak otevírám tento den pomalu zase po té 6. hodině raní s datem 8. října, vlastně už třetí den našeho moderátorského maratonu. Ty už to říkal. Ano, no, tak přátelé, je to tak. Já už včera jsem to tady měla, jak vlastně, že jsem permanentně v jetlagu a vůbec nevím, co je za den a za hodinu. Takže dokonce, uvidíme dneska.
0: Dokonce nemusíš ani chystat svátek, jestli si pamatuješ, tak včera to tady ale fakt na plné kule propálil jeden z posluchačů, který byl geniální a prozrazoval nám, nebo ty nevíš, zapomněla jsi?
1: No,
0: jestli ne,
1: ne,
0: tak ti napovím já.
1: Počkej, co on propálil? Já si totiž nejsem
0: jistá. On totiž měl v hlavě opravdu celý týden a jenom se ptal, že neví, kdo má v sobotu, ale jinak den za dnem vyjmenoval všechna jména v kalendáři.
1: No, ale já si nejsem jistá.
0: Myslím, že to byl Marťa, zdravíme.
1: Marťo, krásné ráno. Já si nejsem jistá, jestli on se trefil totiž.
0: Trefil se. Jo,
1: fakt?
0: Protože to je moje teta. Ona má, myslím, že 9. narozky a dneska svátek. Takže...
1: Tak všechno nejlepší všem Věrkám, no.
0: Jo, aha, dobře, tak už jsme to řekli. Mimochodem nejvyšší čas na čerstvé zprávy, kolega Martin Fabík, a startujeme.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Řidiči, dávejte si pozor v Ostravě na silnici v oblasti Ostrava město. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Situace je bohužel se zraněním. A pozornost mějte dále v Nové Bělé v ulici Plzeňská. Kvůli pracím na silnici je omezen provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Čeští řidiči v příhraničí berou polské čerpací stanice útokem. Díky nižším daním a cenovým stropům tam totiž pohonné hmoty výrazně zlevnily. Na 50-litrové nádrži benzínu tak mohou Češi ušetřit kolem 400 korun. Nejvyšší nápor je hlavně v Chalupkách za Ostravou, kde se u benzínek tvoří dlouhé kolony.
12: Morava aktuálně.
11: Sousedská lávka v Karviné získala prestižní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Most přes řeku Olši, který propojuje Karvinou s polskou obcí Hažlach, vyhrál hlavní cenu v kategorii dopravních staveb. Unikátní projekt pro pěší a cyklisty postavila radnice společně s polskými sousedy díky evropským dotacím a jeho jméno loni v anketě vybrali sami obyvatelé. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit tamní veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
13: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palacké ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitroboku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkami a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
11: Do hlasování se letos zapojilo 853 lidí, kteří vybírali z 12 projektů.
12: Rádio Čas, sport.
11: A česká judistka Renata Zachová má světový bronz. V Baku ho vybojovala ve váze do 63 kg, když porazila v prodloužení Maďarku Anu Kryzalovou. Pro 26-letou Zachovou jde o první medaili z mistrovství světa. Dnes bude polojasno a oblačno. Místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: 8. říjnové ráno, vlastně třetí v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, to znamená s Lenčou a Radimem dneska opět nonstop od 6 do 18 hodin a slíbili jsme vám na začátku vlastně první hodiny vysílacího dne, třetího vysílacího dne prozradit aktuální částku na transparentním účtu pro malého Páťu.
1: Já už to mám tady otevřené, opravdu máme obrovskou radost, protože ta aktuální částka je 156 539 korun, což znamená, že vlastně i po našem odchodu z rádia včera v 18 hodin tam ještě něco přibylo, takže moc děkujeme.
0: Dokonce přispěl třeba i náš kolega Mirek, který to spočítal na svých sociálních sítích, protože on si splnil velký letecký sen, má letecký průkaz a včera letěl, dejme tomu, z bodu A do bodu B a přepočítal to vlastně na kilásky, každý kilásek nějaká korunka, takže díky moc, že taky přispěl. Lení, pro ty úplně, jako, kteří už to načali, ale ještě nepobrali to hlavní, kde jak je možno přispívat.
1: Je to velmi jednoduché, celé ty 3,5 dne vybíráme na malého Páťu Kašpara. Všechny QR kódy, čísla účtů a podobně najdete na našem webu časradio.cz a nebo je nemůžete minout taky na našich sociálních sítích.
0: O tom to je samozřejmě hity, které milujete a za chvíli si s dovolením uděláme sobecké okénko a pořešíme nás dva, jak se cítíme, jak se máme a tak dál. Hezké ráno všem.

0: Ajelex!
1: To jsme... Ne, ne, ne, ne. To mám chuť pustit znova, aby si to dala znova.
2: Já jsem to nestihla.
1: Já vím, ale pozor, řešili jsme logistiku. Hosty, dnešní hosty, a že jich tedy bude pro dobrou věc v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Ale myslíme úplně na všechny 8. října, to znamená zase o něco blíž víkendu. Zdravíme Věrky, máte svátek. Včera, dneska nám ani Lenča nemusela dávat hádat, protože to propálil úžasně talentovaný posluchač Martin, který má prakticky celý kalendář v hlavě, to bylo hodně překvapivé. I když já jsem reagoval tak jako neadekvátně, že jsem ho vlastně spucoval, že ano. Ne, že Lenča mi to napovídá, jo?
2: Jo, Ráďa nebyl za to úplně rád.
1: No, říkám, no to chci hádanku.
2: Ale nebo já myslím, že ty další už si nebudeš pamatovat.
1: Mhm. Ne, ne, ne, ne. No pozor, on totiž nevěděl v tomto týdnu, kdo má v sobotu,
2: no.
1: Akorát to tady nejsme. A schválně si to pamatuju ze včerejška, Marika?
2: Sobotu ne.
1: Marina.
2: Jo.
1: Pardon, já jsem viděl, že to bylo Marino. Tak to jen tak na okraj. Teď je teď a já se nemůžu nezeptat, protože vlastně teď načínáme v rámci moderátorského maratonu svou 25. hodinu. Říkám to správně, že jo?
2: 20, myslím, že jo.
1: 12, ano, 12, ano, 25. hodinu. Mm-hmm. Takže jak se cítíš, Lení? Bez legrace.
2: Já teda musím říct, že dneska o něco lépe než včera. Mm-hmm. Včera ta únava byla taková větší. A tak pomalu se rozjíždím a musím říct, že myslím si, že je to i tím, že ve mně tak doznívají zážitky toho včerejšího dne. Mm-hmm. Protože my jsme tady měli den otevřených dveří od 2 do 5. Přišli naši posluchači a to jako... To bylo takové silné, takové oblažující. Potom tady mluvil Petr Rychlý, to teda jako taky mě úplně dostalo. Takže já mám pocit, že pořád jedu na takové jako... milé, krásné, přátelské, spojující vlně a tak mi to teprve dochází, takže se v podstatě cítím moc hezky.
1: Jedeš na záložní zdroj ze včerejška vlastně.
2: Tak, přesně tak. Co ty?
1: Já se cítím fajn, jenom musím probrat zase logickou věc. Konec konců jsme to načali i mimo záznam, protože jsme točili i nějaká videa. Mimochodem, součástí dne otevřených dveří, tady byla i návštěva od Dark Devils, což jsou úžasné, nebudeme říkat čertí masky, opravdu persony děsivé. My jsme si mě natočili několik videí, jo, takže ti to tady tak jakoby ještě přizdobili. Trošku jsem ale měl jako takový ten adventní vibe, jo, jakože když tady chodili, takže to se těšte, sociální sítě Rádia Čas. Jenom se nemůžu nezeptat, protože když se točíme my,
2: no,
1: nebo jeden druhého a podobně, tak nás poznávám, mm-hmm, jsem viděl na sociálních sítích nějaké fotky, tak se chci jenom zeptat, jako jestli tak vypadám, jako
2: ne,
1: na těch fotkách.
2: Nevypadáš, prosím vás, my to ale máme oba, jo. My když se prostě natočíme, my to asi nějak umíme navzájem, podle mě my si v tomhle rozumíme, jo.
1: Jo, ale já nechci zase jako ať fotky nebo videa podvádí,
2: ne,
1: to nemám rád.
2: Ne, vypadáš, tak prostě vypadáme normálně, jako lidi, jo. A pak vidíme nějakou fotografii nebo třeba záznam televize Relax, aha, nějakou momentku z toho. A úplně nemůžeme 3 dny spát.
1: Včera, když jsem šel cestou z maratonu, tak na sociálních sítích byla vlastně krátce návštěva, mrkněte se, Petra Rychlého, jo? Jenom prostě jako prostě storíčku na Instagramu. A zabíralo to Petra, potom tebe a nakonec jsem byl já úplně krátce. Nicméně u toho Petra, jako mám pocit, a teď mi jenom řekni, protože vím, že Petr je jako šlank. Ve storíčku je to na Instagramu,
2: aha,
1: jo? Petr je šlank.
2: No.
1: A vlastně tebe taky znám, jak vypadáš. Je možné, že to je trošku zvětšené, to video, nebo protože zase mě někdo zabral z boku a podobně a já jsem neviděl, jestli mám další den přijít do práce, tak jenom...
2: Je to zvětšené, já tam taky vypadám strašně.
1: Jo?
2: Jo.
1: Fakt je to divné,
2: já tam vypadám, jako bych Petra už snědla.
1: Dobře, dobře. A mimochodem Petr je fakt jako šlank, jo, a podobně. Teď v podstatě nám mimo záznam prozradil, že se udržuje jakoby i ve zdravém životní stylu a podobně, takže... A někdo má pořád jako zálibu jako točit mě z boku, což já už nevím, co mám dělat.
2: Ne,
1: promiňte, ale tak
2: prosím
1: jako...
2: Prosím vás, dnešní ráno teda opravdu začínáme
1: ne, tak to jsme
2: našimi tady těmi... jak se tomu říká, bolístkami bych řekla. Ale to nevadí, my vlastně se tady tak odhalujeme, jo, abyste k nám měli blíž a abyste v podstatě měli chuť s námi pomáhat, nám teda už s ní nepomůže.
1: Já teda bych opravil Lenču, u mě to bolest, ne bolístka.
2: U mě taky,
1: jo,
2: ale,
1: pro mě...
2: ale nám už asi teda nikdo nepomůže, ale malému Páťovi ještě můžete na našem transparentním účtu, takže prosím vás časradio.cz nebo naše sociální sítě QR kody a tak můžete přispívat. No.
1: Vlastně proto jsme tady a proto dobrovolně vypadáme tak hrozně, když nás někdo točí z boku.
2: Ano, proto se necháváme dobrovolně točit.
1: Jo, jo, z boku. Prosím vás, víte co? Normálně já obejdu celý barák a každého z proma, mimochodem to jsou úžasní lidi, pomáhají nám strašně moc, ale přijdu k ním a natočíme v kanceláři z boku.
2: Jo, a ze spodu. A ze spodu a z blízka.
1: A dvakrát, jo. A z podhrdla.
2: To uděláme.

0: 6 hodin, 20 minut. Zdravíme všechny drahé posluchače Rádia Čas i vás, kteří máte třeba po noční směně, protože i včera jsme tady z rad vlastně návštěvníků měli dvě zdravotní sestry, aká bratry, nebo pánové nám vlastně řekli, že rádi používají výraz zdravotníci.
1: Jo? Ano, jako, Libor a výborně. Míša.
0: Přesně tak.
1: Mimochodem ještě mi psali potom na Instagram krásnou zprávu.
0: Já mám zablokované, takže já nevím.
1: Proč?
0: Co?
1: Proč je máš zablokované?
0: Protože jste se mi domlouvali za zády.
1: No tak protože ty jsi nebyl, ty jsi nechtěl říct,
0: no, řekni,
1: jakou
0: kámo jsem nechtěl
1: chceš?
0: Říct, ne, já jsem nechtěl říct, co chci.
1: Ne,
0: čas si o to řekla.
1: Ne, tak moment, takže zase.
0: Ne, počkej. Proba,
1: a jsme
0: to tam nebudeme třetí den v kuse říkat,
1: ne,
0: tak moment.
1: Tak jakoby. Moment. Já normálně si nechám natisknout tričko.
0: Tak moment.
1: Tak moment. Takže, celý ten příběh, ano. Náš úžasný posluchač Libor, jinak zdravotní bratr tady v Ostravě, tak mi psal, že tobě psal, a že jsou s Míšou v Itálii a že by nám chtěli přivést na maraton nějakou dobrou kávu a že z tebe nemůže vytáhnout jakou. Takže až potom, co ty si mu nenapsal, nebo něco, já nevím,
0: my
1: co
0: jste
1: řekli.
0: My jsme si psali normálně, jenom jsem říkal, že nic nechceme, ať přivedou
1: tak,
0: sebe. Jenomže když se řekne přivezte něco, tak Lenča zareaguje.
1: Ne.
0: Takže moment.
1: Ne,
0: samozřejmě,
1: takže moment.
0: Že jsi řekla.
1: Takže moment.
0: A ještě
1: takže...
0: si asi, ježmarja, máme tam vlastně dobrotku od nich.
1: No a ještě jsme dostali něco. No, takže moment, jo. Takže Libor napsal mně, že z rádi nemůže nic dostat, ale že by nám opravdu chtěl udělat radost. A co tedy chceme? A já jsem mu napsala, jakou kávu přibližně může v té Itálii vybrat.
0: Potom ještě mu napsala, že má ráda Mozartovy koule a kdyby něco upekl, tak by to bylo fajn. No vypadalo to tak, když přišli.
1: To jenom říkám tady do éteru.
0: A všichni byli hrdí, jak se domluvili.
1: No, takže tak. No a ještě mi Libor jako prostě s takovým nadšením napsal, já to tady mám na tom Instagramu, že má radost, že jsem mu to napsala, že ti udělá překvapení a že ti chce udělat radost a překvápko. Tak. A díky mně má Ráďa radost překvapení kávu. Dostali jsme k tomu ještě Mozartovy koule a šneka z kořicového.
0: Mimochodem domácího, opravdu poctivého. Vypadá to vlastně jako trošku klon v tom nejlepším slova smyslu s honzovými buchtami.
1: Tak,
0: fakt
1: tak,
0: nádhera.
1: Přesně. Takže jenom díky tomu, ano.
0: Jako na vždycky ten nasanek je důležitá, díky tomu.
1: Díky
0: no, dostali
1: tomu.
0: Z Pucung, no, jak přišli tady.
1: Jo, a místo toho, aby Ráďa byl nadšen a vítal je, objímal a děkoval.
0: A tak my jsme se potom objímali.
1: No to já vím, no.
0: A ona tam stála vzadu, zařídila kávu a splnila své. Bože můj.
1: ale takhle.
0: Takhle to já mám pořád.
1: Takhle to mám pořád. Moment, takhle
0: to mám pořád. Milane, prosím tě, bude ten den horší nebo lepší než včera? Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Čtvrtek bude obdobný jako den předchozí. Sice stále převládají hvězdné aspekty souladné vítané, nicméně k těm včerejším aspektům problémovým přibudou ještě trendy k podvodům a podrazům. Bude tedy dobré být ve střehu. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou řešit domácí problémy. Štíři si mohou více užívat na poli sexu a ryby budou zahlcovány příjemnými emočními prožitky. Bodnářům se bude vše dařit. Váhy by se měly nacházet v rozporuplném stavu a blížencům skvěle půjde práce spojená s komunikací a přesvědčivostí. Lvy mohou sklouzávat k předvádivosti. Střelci budou velmi přímočaře emotivní a berani by měli být pod větším tlakem. Kozorozy si na sebe mohou nakládat více než je rozumné. Pany by měly být úspěšné ve všem, nač sáhnou, a býci budou stabilní a výkonní. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete. Rádia.

0: Je 6:30, posloucháte ranní program Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Posloucháte ranní program Rádia Čas s Lenčou a Radimem.
1: Ano, to je všechno?
0: Bylo by tě pozorovat. Jedeme třetí den moderátorského maratonu, to znamená od rána do večera mezi 6. a 18. hodinou a zítra velké vyvrcholení, nebo takové mezi vyvrcholení, protože v podstatě sbírka pro malého Páťu Kašpara, kterou si za chvilku ještě představíme, tak ta pokračuje dál. Nicméně v souvislosti s tím možná i otázka, která je teď hodně aktuální v těchto dnech a ptáme se všech, co vy osobně považujete nebo co si myslíte, že nejnáročnější na profesi právě moderátora?
1: Mm-hmm. Já jsem se dívala na Facebook Rádia Čas, ještě se tam překliknu a myslím, že tam byly celkem...
0: Byly tam nějaké zajímavé postřehy.
1: Zajímavé postřehy.
0: Hlavně jeden mě pobavil tak v půlce věty. No to můžeme potom okomentovat, protože to je život sám a lidi mají rádi, když jsme upřímní.
1: Dobře.
0: Počkej, mám to přečíst, já jsem to myslím viděl.
1: Lenka píše, prostě všechno, bo vymýšlet témata a dělat vtipy a bavit posluchače a prostě vůbec, hlavně být ve formě, i když je vám zle, já bych koktala, tak asi tak. Musíte to mít v sobě, nebo jinak to nejde. Jo, to je hezká.
0: Klárka píše všechno, mít stále téma k hovoru, pohotovost, i když vám host nesedí, dělat, že vám sedí. Být skvěle retoricky vybaven, orientovat se ve spoustě témat, diskutabilní a mít všeobecný rozhled, být stále dobře naladěný ve chvíli, kdy právě vůbec. Myslím, že je to krásná, nejednotvárná, kreativní, ale náročná práce. Klárko, teda byste to napsala. Já bych se zastavil v půlce té věty, protože mi to cinklo hned z rána.
1: No.
0: Lení, už se ti někdy stalo, jakože dělat, že ti host sedí, když ti neseděl?
1: Ano.
0: Tak prosím tě, řekni nějaký konkrétní příklad. A
1: já vám to řeknu takhle, ale myslím si, že to je vlastně oblast úplně v každé profesi. Mm-hmm. Že někteří lidé, se kterými se setkáte v té profesi, tak jsou za odměnu. To jsou ti, kteří vám prostě dávají tu naději, že ano, to, co děláte, má smysl. A pak jsou takoví ti lidé za trest.
0: My to teď máme jako s takovým, jak to mám říct, s takovým bonusem navrh, i když otázku, jestli to je bonus, protože máme velkého bratra. Všechna ta naše rána a teď moderátorský maraton a tímto zdravím do Finska, protože nám skvěle pomáhá, zabírá i kolega Jirka pro televizi Relax, jo? Ranní káva s Rádiem Čas v těch dalších dnech opravdu povýšená i o náš moderátorský maraton. No nicméně Jirka vidí opravdu de facto... Kromě toho, že každý por a každý záhyb na našem těle, tak každý náš výraz, jo. A občas asi jde poznat, jako, co si myslíme.
1: No tak ale já bych nechtěla říct úplně, že občas, protože my jsme měli nebo máme velké štěstí na naprosto skvělé lidi a skvělé hosty.
0: Ne, myslím to tak, že třeba on pozná teď jasně ty hosti, to je no. Jako šafránu, že se něco takového stane, ano. Ale spíš jako, že si něco myslíme o sobě. Jo,
1: tak to jo, no.
0: Ale ku podivu to nám neposílá.
1: Ano, to my, když na sebe hodíme nějaký takový výraz, tak jediný, kdo to vidí, je Jirka, no.
0: Přesně tak, no. Takže ano, stane se to a já uvažuji, jako jestli to na mě jde poznat, jako na to je to poznám. Já teda hodně zrudnu. Mimochodem, zrovna včera mi to komentovala, takže to je výhoda naše, jako velká pomoc v těchto dnech kolegyně Niky, která říkala, ty nejsi vůbec červený, protože já jsem jí dal po jedné takové emoci šáhnout na sebe a já jsem úplně žhnul. No. Já mám make-up.
1: No.
0: Já mám, jako přesně řečeno, jakoby spíš to krycí padesátka a ještě na tom pudr, takže jako je to dobré.
1: A já to na tobě poznám, už ten výraz, nebo tak a snažím se třeba mrkat, ale úplně to jako neprochází. Já si myslím, že to máme společné, že máme hodně čitelný obličej.
0: Lenča má, akorát vy to neuvidíte, Lenča má, ježi, já už vím, co si můžeme udělat. Teď prosím vás, teď je dobré opravdu dát si potom v záznamu televizi Relax, protože my si dáme teď jenom něco, že uvedem challenge, ale ty jsi já jsem ty a něco se nám nelíbí, jo?
1: Jo, počkej, já, tak, jak to děláš ty, jo?
0: Jo, takhle, jo? A já...
1: Tak to se dejte na relaxu, jo? Jo, tak přesně tak. Mimochodem, jenom jsem chtěla říct, ale ještě pěknou věc, že ta práce, já ani nevím, jestli tomu vůbec říkat práce, protože být tady za mikrofonem... s vámi a dělat vám hezčí den, tak je radost, jo. Jako samozřejmě někdy řehole, ale je to radost a nějak to nepovažuji za nějakou úplně totální, rádi na mě pořád dělá obličej, jo. Nějakou prostě těžkou práci, ale moc děkujeme a fakt je hezké i číst, že některé věci, které to obnáší, jako každá věc, tak že je vnímáte a toho si jako moc ceníme.
0: Zrovna u té Klárky mi to překvapilo, to bylo skoro jako nějaká diplomová práce pro vysokou školu.
1: No,
0: ano.
1: No.
0: Opravdu je to esence života, logická otázka někdy, jak si někdo řekne 3-4 hodiny a potom máte volno, jo? Ale on... Já se mám obavu, že nám někdo něco posílá, že jsou to naše výrazy aktuální, jo? Takže uvidíme. Nicméně klidně využijte i WhatsApp, co podle vás je na moderátorské práci nejtěžšího. Klidně i audiosprávou, naše číslo.
1: 7766 12 800.
0: Zlatí jste. Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Tři dny od rána do večera, tedy startujeme den třetí ve studiu Rádia Čas. Lenka a Radim pro malého Páťu, jeho příběh už za chvíli. V každém případě díky moc, protože na transparentním účtu aktuálně 158 tisíc a nějaké drobné, ale samozřejmě máme ráno, máme nový den a tak jako zmapujeme, kde se co šustne, co je nového, Lení, co zaujalo tebe.
1: No, my jak tady máme ty výzvy, říkala jsem si, že bychom si ji mohli dát, ale myslím si, že budeme tak jako v řádu vteřin, jo. Mm-hmm. Jedná se o plank. Víš, co je plank?
0: Ne.
1: Ale víš, tak to je normální, že jo, na loktech, máš natažené tělo, špičky.
0: Zase ty tvoje pohybové...
1: plank, no.
0: Nevím vůbec, co je plank. Ne, řekni mi to ještě jednou.
1: Čekaj, ti ukážu, jak to vypadá. Nesmíš mi tak propadlá záda, jako tady ta... co to můžu ukázat. Tady ta paní. Jak ti to mám ukázat bez toho?
0: Nevím, jak mi to ukážu. Počkej, tak mám si to vygooglit?
1: Ne, tady.
0: Ne. To znamená...
1: Protože víte, co je plank, že jo?
0: Jo, jasně, všichni naši posluchači ví, co je to plank, ano. Myslím, že naše posluchačky ví, co jsou to planky.
1: Ne, planky, jo. Prostě cvičební tady prvek, kdy jste opření o lokty, máte natažené něco jako klik, ale na loktech v podstatě. A jenom jste v té výdrži, jenom tam držíš, jo. Tak padl nový světový rekord, ženský. Mm-hmm. Dokážeš si tipnout, kolik ta dáma vydržela v plenku? Hmm. Mimochodem je to jeden z nejnáročnějších cvíků ever.
0: Jak dlouho dáma vydržela v plenkách?
1: No, v plenku.
0: V plenku. Slova slovíčka, horší než pastičky na myši. Myslím, to byla ta dáma mimochodem na té fotce.
1: Ano, to byla ta dáma.
0: Vypadala hodně vycvičeně a teď já nevím zase, já když tipuju sporty, tak to dopadá blbě. Já myslím, že vydržela hodně, ale zase říkáš, že to je těžké, jo?
1: Jo.
0: Dobře. Hodina 20 je málo nebo moc?
1: To je málo.
0: Hm. To je málo, jo. Takže jí dáme 3,50.
1: Jsi blízko, protože do teďka byl světový rekord, myslím, že přes 4 hodiny, no. 4,30. A tato dáma to dala 5 hodin.
0: Na 5 hodin.
1: Na 5 hodin.
0: A to si chceš dát i tu challenge, jo?
1: No tak jako my budeme mít 5 vteřin.
0: Jakože bychom před obědem jako skončili.
1: Jo.
0: Já jsem to nikdy, tak mi to aspoň předveď.
1: 5 vteřin, počkej, já to ukážu rádi, vy samozřejmě naši milí posluchači víte, co je plank.
0: Počkej, já tě neuvidím asi, protože já to musím komentovat. Leda pozor, já přijdu k tvému, jo a ty u mě můžeš, ano dobře, no. To nebude mít radost, no. No to je takové nedůstojné. A to je plank, jo?
2: A to je plank.
0: A to už byl konec, nebo to jako vydržel bys dál? No.
1: No jako to není tak jednoduché.
0: Jo. Mám to vyzkoušet? Tak já půjdu zase k tobě, jo, navedeš mě. Boráci, posluchači, víte, jak je dobré poslouchat a koukat zároveň přitom na televizi Relax? Takže Lení, vem si sluchátka, já půjdu.
1: Nevím, jestli je to dobré koukat na televizi Relax právě teď, ale Ráďa se učí plank, což a samozřejmě posluchači ví, co to je. Takže si musíš lehnout na břicho, dát si pod sebe lokty.
3: Aha, už to jak tam lehne.
1: Jo, už... Ráďa se ani nedostane na zem. No, a teďka zvedni to nejtěžší, co máš, takže boky. No. Táhni břicho, jo, přesně, jsi tam. A teď je krásných 5 hodin před námi.
3: Aha, už chápu.
1: A Ráďa pochopil, proč je to taková událost.
3: A já musím jít vysílat.
1: Aha. Ráďa to pochopil, proč je to taková událost, protože 5 hodin v tomto cviku je opravdu jako totální masakr. Podle mě to je jako neslučitelné se životem.
0: Je to taková ta... Protože
1: to
0: je, to
1: dáma,
0: ten typ, je to takový ten typ cviku, který na fotce vypadá úplně jako lážo plážo, asi takhle. Ale jakmile si natáhnete to tělo do téhle zvláštní polohy, tak jo, tak cítíte vlastně každou část svého těla. Hlavně ty boky, ano, přesně tak.
1: Ano, je to tak, takže...
0: Gratulace velká.
1: Velká gratulace. Mně se líbí. Mm-hmm. Mně se líbí, jak jako já jsem to řekla jako takovou perličku, že to je opravdu hodně. A Ráďa, až to vyzkoušel, tak dobře, tak teď velká gratulace.
0: Já koukám teda v rychlosti ještě na mužské rekordy.
1: No.
0: Pokud se nepletu, dokonce i český.
1: Ano,
0: český
1: ano.
0: Sportovec Josef Šálek ho má. A
1: to je ten starší pán, on je úplně geniální, ho
0: přesně
1: miluju.
0: Tak, no a je to vlastně výdrž v pozici prkna necelých 10 hodin.
1: No.
0: 9,38 a nějaké drobné, no. Jo. Už zhruba 3 roky zpátky. Je zatím nepřekonán.
1: Mimochodem, Pepa se jmenuje. Pepa Šálek.
0: Josef Šálek, přesně tak.
1: Viděl jsi ho někdy?
0: Jo, koukám na něj, ano.
1: To je totiž pán, který tak nějak jako měl takové pivní bříško, tak nějak se mrcasil v tom životě a pak si říkal, no a on už je starší, mu je snad přes 60, a pak si říkal, no nic, jako měl bych se sebou něco dělat, začal sportovat a vlastně potom udělal i ten rekord v tom plenku. Neuvěřitelný člověk, úžasný.
0: Jo? Mm-hmm. Dokonce tady v plavkách. Jo, to už je zase jiný příběh. Prostě gratulace veliká, sportu zdar a moderátorský maraton Rádia Čas pokračuje. Pro koho, co a jak, dozvíte se za chvíli.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Den se sednem sešel, my si užíváme, no užíváme, tak jako snažíme se užívat a přežívat, ale v příjemné společnosti to vždycky jde. Třetí den moderátorského maratonu Rádia Čas, co to znamená, Lení?
1: To znamená, že už třetí den vysíláme od rána do večera od 6 do 6, 12 hodin denně pro

0: na nějakých 30 tisíc korun měsíčně.
1: Mm-hmm. Ale bylo řečeno, to je důležité hlavně vypíchnout, ano.
0: No, to je fakt, že jsme to ještě nezmínili nikde, ale lidé to můžou vidět na tom transparentním účtu. Nejsou tam teda sice všechny platby, protože samozřejmě něco nastojí cestování do toho nového města, ubytování a tak dále, ale ta léčba, kterou vlastně Patriček postupuje a která se hradí z transparentního účtu, tak si vlastně každý, co se na něho podívá, může projet tu historii a podívat se.
1: Prostě plus minus 30 tisíc měsíčně letní do Koperu, přesně řečeno na dobrou věc, ale kde na to brát, že jo?
2: Přesně tak.
1: My víme, že to je jeden příběh z mnoha, ale tak to v životě chodí a my chceme alespoň jako tímhle gestem a ono to potom bude inspirovat i další. Takže kdyby něco, jak pomáhat, kde najdeme ty potřebné údaje, jako jak se dostat k tomu účtu lení?
2: Časradio.cz, všechny informace vždycky najdete, navíc taky QR platba na Facebooku, na našich sociálních sítích, ty kódy taky najdete, opravdu je nemůžete minout. A každá koruna se počítá, jak říkal tady včera Petr Rychlý, nestyďte se poslat klidně i 10 korun, 5 korun, je to úplně jedno. Prostě jakmile nás bude hodně, tak se ta částka krásně vybere. Samozřejmě, pokud můžete víc, jsme za to rádi, ale abyste byli tak jako v pohodě i s nějakou menší částkou, opravdu to velmi pomáhá a máme radost z každé koruny.
1: A mimochodem, pokud nemáte, tak ono stačí udělat jediné, třeba to nazdílet na své sociální sítě, poslat dál do storíček a to, protože zas to budou číst vaši blízcí, kteří mají podobné příběhy, mají rodiny a řeknou si, jo, vím, o co go. Díky moc, že to žijete s námi, 158 539 aktuální částka, mimochodem i za tým Rádia Čas Rok, který šel do toho s námi.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Hity, které milujete, za chvíli taky aktuální zprávy Rádia Čas s kolegou Martinem Fabíkem, který je aktuálně s námi teď ve studiu. Kolik máme? 6.54. Martio, i tobě krásné ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Ahoj, Martě nám připravil zábavný program, trošku mi to připomnělo takové ty RVHP zájezdy a podobně. Ale ne, naopak, my za to děkujeme,
2: to
0: protože je to zpestření,
2: super,
0: když člověk řeší ty vážnější věci. Dokonce měl spousty listin a mimochodem zjistil jsem tvou dominantní stránku, jo, protože já si pamatuju, jak se tady kdysi bylo, dobrý den, jsem to a teď. Takže tady ten papír a teď budete zpívat. A potom vypijete limetku a budete se tvářit vážně.
1: No,
0: takže
2: je to dobré, mi se líbí.
0: Ano, ano, pane. Takže tak. Takže co je zadání, Marťo?
1: Je to karaoke a la půl. To znamená, že zpíváte písničku.
0: Ty jsi zapomněl předevčírem na největší znalezu a ztrát?
2: Že mám zákaz zpívat?
1: Každý den se to musí zdokonalovat, ne přece? Mm-hmm,
0: dobře,
1: takže
0: tak
1: máte
0: jo,
1: teďka šanci to zlepšit.
2: Jako, ale víte, že zase Maruška bude psát, že to nemám dělat. Mm, a nejenom ona.
1: I Pepa.
2: I Pepa bude psát. Lení ne. Tak počkej, poznej písničku podle řádku, které máme společně.
0: Každý hráč dostane jen část textu písně, jeden zaspívá svůj řádek, druhý naváže dalším a takhle se střídáte až do konce. Ani jeden z vás přitom nemá před sebou celou písničku dohromady, ale musíte zpívat správně. To znamená, my text máme, akorát
1: každý máte
0: musíme společně.
1: Každý svůj řádek, takže začínáš vlastně tu první písničku, ty rádio.
2: Mm-hmm.
1: Pak začíná Lenča tu druhou. Tak mm-hmm, zkuste. Můžete začít.
0: Jo, takhle, a ona je ta čárka, jako by, jo.
1: Jo,
0: ona je ta čárka.
1: Ona je čárka.
0: Takže píseň jedna začínám, to jsem asi já, jo.
2: Dobře. Mm-hmm.
0: Zakřič prostě z plných plic.
2: Že slovo nejde, neexistuje.
0: Slovo nejde, neexistuje.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Zakřič prostě z plných plic.
2: Že to dáš.
1: Že to dáš.
0: Tak že to dáš, na to máš. Dobře, fajn.
2: To jsme dali. Tak prosím vás, naši posluchači, co to bylo za píseň? Bylo to v našem, podání poznat, no já to vím.
0: Tak hlavně tam textace, že jo?
2: No dobře, tak aspoň kapelu byste mohli napsat. 7-7-6-6-12-800. Ať jsme interaktivní.
0: Dobře, napište nám kapelu. 7-7-6-6-12-800.
1: Jak vám to krásně jde.
0: RHP na druhou.
2: Já tak neustále předpokládám, že to všechny baví jako nás.
1: Já si myslím, že jo.
2: Dobře, tak ale tohle bude jednoduché. Teďka začínám já, jo, ta druhá píseň. Jo. Tátovi nesmím skřížit krok.
0: Pro něj jsem pouhej diskocvok.
2: Pro mámu pořád jen dítě jsem.
0: Brácha.
1: Jo, pokračuj, pardon.
0: Tam nebylo dždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždždžd hlídá jen svůj job.
2: Stal se z něj velký pána snob.
0: Kdo jsem já? To nemaj ponětí. Tu-du-du, tu-du-du-du-du-du.
2: Nemůžou znát mý nápady.
0: Ty pěkně v sejfu mám.
2: Jen tobě můžu vážně říct.
0: Jsem vítr, hurikán.
2: Já chci žít non-stop. Krásně a non... To už tam není? Ne, dobře,
0: tak pardon,
1: promiňte. Krásné, zpívali jste super.
0: Tak první posluchačka napsala kapela. Jo, a druhá posluchačka nebo posluchač Michal David a předtím Miraj, takže kdo se vyzná, ten je opravdu Jára a podobně.
2: Ano.
0: Tak
1: super.
0: Byla to skupina Miraj, Lenka asi trénovala, píče Marie a podobně. Ne.
2: Maruško, vidíte?
1: Třetí den.
2: Jak jsem si vás vzala k srdci. Podle mě, já si totiž myslím, jo, že byl vydýchaný vzduch tady, když jsme zpívali předtím.
0: Jo?
2: A že mi ta píseň nesedla.
0: Aha, jo. Já si hlavně myslím, jako, jak se koukám na ty obě písničky, že obě jsou takhle, rovná čára, takže tím to bude, ale tak jako když se cítíš dobře a máme tak čerstvý vzduch,
2: ano.
0: Tak hned po sedmé si dáme jednoho dne se vrátíš od Věrky Špinarové a uvidíme, jak ti sedne.
2: Ne, to
1: je ale hodně těžké.
2: To nemůžeme našim posluchačům udělat.
0: Mimochodem vzkazuju pozdrav od jedné posluchačky. Bože můj, vypíšete každý den Hanky. Haničko, promiňte, omlouvám se. Už zase Michal David? Tak jen tak na okraj, no. Mimochodem, Marťa pro nás připravil i regulární Víš, nevíš, které si dáme dneska po 8. hodině, protože dorazí Denča, a tak když dorazí, tak nás vždycky dorazí, protože má speciál Víš, nevíš. Takže dneska spousta otázek a odpovědí. Mimochodem, jo a pozor, to je důležité říct, i s Aničkou Červenou. Dneska
2: ano.
0: Do třetice kartářka numerolška Anička Červená. Marťo, mimochodem, kdybys měl taky nějaký dotaz, klidně mi už krábni na papír, Anička zodpoví. Vy ostatní máte možnost dneska naposledy, takže napište třeba své jméno, stačí jméno a věk a otázku na číslo, kdo se to ujme?
1: 77
2: 66
1: 12
2: 800
0: To nemají ponětí.
3: Kaufland Card Extra. obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na silnici v oblasti Velké Heraltice. Osobní auto srazilo zvěř, může hrozit zdržení. A pozornost mějte v Ostravě na silnici v oblasti Radvanice a Bartovice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bohužel se zraněním. Je zde omezení provozu a probíhají záchranné práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku mají města problém najít lidi na některá místa na úřadech. Snaží se je proto nalákat i náborovými příspěvky. Někdy nabízí až 100 000 korun. Ani to ale někdy nestačí a některá místa zůstávají dlouho volná. Chybí hlavně lidé na stavebních úřadech, investičních pozicích nebo v sociálních službách. Podle televize LTV Plus zájemce odrazuje hlavně nižší plat a náročnost práce.
13: Morava aktuálně.
12: Rodný dům Zikmunda Freuda v Příboře bojuje o krajskou cenu cestovního ruchu. Památka s novou interaktivní expozicí získala nominaci v kategorii nejlepších nápadů na zážitky. Podrobnosti dodává mluvčí města Iveta Busková.
14: Nominace přichází v roce, kdy Příbor představil celou novou podobu rodného domu svého nejslavnějšího rodáka. Dům snů Zikmunda Freuda byl slavnostně otevřen při příležitosti 170. výročí Freudova narození. Nová expozice nabízí návštěvníkům netradiční způsob, jak poznat nejen život a dílo Zigmunda Freuda, ale také jeho dětství, vztah k Příboru a samotný rodný dům.
12: Veřejnost může rodný dům světoznámého psychoanalytika podpořit v kategorii nejlepší nápad pro ještě bohatší zážitky, a to v online hlasování do konce října. V Otrokovicích je hotová první část nové cyklostezky, která propojí město se Zlínskými Malenovicemi. Krátký úsek vede z Kvítkovic pod dálničními mosty. Na trase směrem na Napajedla navíc města nově instalují speciální solární světla zapuštěná přímo v asfaltu, která cyklistům ulehčí orientaci po setmění.
13: Rádio Čas, sport.
12: A fotbalisté Zlína nastoupí v šancelize proti pražské Slavii. Utkání se hraje v pátek 9. října od 18 hodin. Zápas hostí stadion Letná ve Zlíně. dnes bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: No, moc nezbývá a to je velmi dobrá zpráva. Lení, povídej, přehání, krásné ráno s Rádiem Čas.
1: Blížíme se k hranici 160 tisíc na našem transparentním účtu pro Patrika Kašpara. Prosím vás, 159 239 korun je tam právě teď, takže za nějakých necelých 800 už budeme na 160 tisících a my z toho máme obrovskou, ale opravdu obrovskou radost.
0: Páťův příběh najdete na našich sociálních sítích, na webu cazradio.cz, k tomu včetně Facebooku a právě webovek, krásně přehledně i QR kódy, transparentní účty, nebo ten jeden hlavní, kde vy mimochodem můžete vidět všichni průběžně, včetně rodiny právě malého Páti. A my si teď dáme s dovolením takové malé trošku volno, protože to za nás řekne Petr Rychlý. Petr Rychlý, který byl tady včera v podvečer hostem Rádia Čas, taková tečka toho druhého dne, velké finále. A taková suma sumárum toho, jak to cítíme i my.
2: Mimochodem, milí posluchači a posluchačky, vy se tam vlastně hned uvidíte, jo? To znamená, když vy to pošlete, tu částku, tak je tam vidět. Někdy to stojí za ten pocit, ale já se řeknu jinak možná. Helejte se, nestejte se poslat 10 korun. Víte, nestejte se za to. A nebo nestejte se poslat korunu. Jako, rozumíte, ono z těch maličkostí potom vznikne obrovská věc a obrovská pomoc. Takže i vy, kteří jako váháte, jo, že nemáte na to, pošlete klidně fakt jenom tu korunu. A uvidíte se, budete tam jí mít. Není to ostuda, naopak, tady všichni vlastně o tom budou hrozně hezky mluvit. A hlavně potom ta máma, jo, víte, ta máma potom to všechno uvidí. Přece nepřejeme nikomu nic zlýho a jí to jenom pomůže, jo.
0: Mimochodem, máma Andrejka to vidí, dokonce teď takzvaně padla za vlas, to znamená nejenom kromě rodičovských povinností, tak má dojezd. Teď tatínek Peťa říkal, jakože nejhorší klasické nemoci, která teď lítá kolem, takže ono to ještě víc vyčerpává. Já mám pocit, že tohle to opravdu bude léčit, ten pohled
1: no,
0: na
1: to
0: účet.
1: Rozhodně. A já teda musím říct, že když Petr Rychlý mluví, tak opravdu všem se ženou slzy do očí. Takže děkujeme za to, že podpořil náš moderátorský maraton, protože on přijal, první jeho věta byla: já jsem moc chtěl podpořit tuhle věc a to je prostě, toho si moc vážíme.
0: Cazradio.cz, Facebook Rádia Čas, děkujeme, že jdete do toho s námi. Den třetí na startu.
3: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Krásné ranní pozdravení za tým Rádia Čas. Lenča Radim, třetí den s vámi od rána do večera, to je moderátorský maraton. Mimochodem děkujeme za všechny zpětné vazby, děkujeme za to, že to s námi žijete i vy, posluchači Rádia Čas. Zdravíme ještě jednou i posluchače Olina, který nám přivezl včera na den otevřených dveří krásné dárečky. Nahrál nám i speciální báseň, slyšeli jsme, úžasná. Arťo, klidně, pojď, předej mi to. No a teď už je poslední logistická záležitost. Děkuji moc. A teď už doufám, bude všechno fungovat. Spojíme se telefonicky s hostem velmi, jsem ale řekl velmi zvláštním.
1: Výjimečným, ano.
0: Kartářka, numeroložka Anička Červená. Aničko, dobré ráno.
2: Studiovějším časákům i divákům televize Relax.
0: Chvilku jsem se bál, že zlobí signál, už vás slyšíme báječně. Jak vy prožíváte teď vlastně tyhle ty dva, de facto už třetí den, protože jste s námi šla hlavně ráno do toho a má to dojezd, protože vy jste svůj WhatsApp dala k dispozici i našim posluchačům, kteří nás v těchto chvílích poslouchají.
2: Tak já to prožívám společně s všemi vašimi posluchači, diváky, protože v podstatě od rána, jakmile dovoláme spolu, tak se telefon prostě nezastaví, takže včera ještě do pozdních večerních hodin. Takže vlastně přitom jsem na Patrička a říkám si, jo, ale ty časáci i diváci televize Relax, všichni jsou skvělí, protože Patričkovi pomáhají, posílají, tak já si mám k dispozici a dneska tomu nebude jinak.
1: Tak moc děkujeme. Moc děkujeme tady za tuhle příležitost pro naše posluchače. Jinak my tady na vás, Aničko, máme dotaz, nebo možná několik dotazů.
0: Máme dotazy, jenom připomínáme posluchačům. Dneska naposledy je možnost. Hele, takhle. S Aničkou se v průběhu roku a dalších rozhodně ještě uslyšíme. To bez debat. Jo, to prostě to si obhájíme. Nicméně, WhatsApp Rádia Čas, stačí jméno, stačí věk a nějaká otázka. Ta první, Aničko, protože možná to je taková otázka mimo záznam. Na co kartář neodpovídá, takový profík, jenom ono to s tím trošku souvisí potom, jak se budu ptát.
2: Na smrky, určitě na smrky, smrky měla.
0: A co se týče zdraví, říkáme spíš energie, říkám to správně.
2: Žádný kartář není diagnostikyní lékař, pokud se zrovna vystudovaný pan doktor nerozhodne dělat kartáře, jinak ne. Jinak určitě zdraví.
0: No nicméně zeptám se za Renču, naší věrnou posluchačku, 660 let a trošku se teď potýká jako velká bojovnice, jak to sama nazvala, s nezvaným hostem ve svém těle. A ona se prostě ptá, jak to bude dávat, ptáme se na ty energie a dodává, já tomu pevně věřím, 4 srdíčka k tomu.
2: Podle karty já tomu taky pevně věřím. Je tady vidět opravdu, je teda musí být důsledná, jo, opravdu musí být důsledná. A tady to poslouchat. Ona někdy tvrdě hlava, někdy si věci dělá se z ní posím, což na jednu stranu je dobře, ale prostě tady v tom případě je opravdu velmi důsledná. A pak je prostě šance, že by se to mělo všechno zvládnout.
0: Další dotaz tady máme od posluchače Matyáše, v závorce 28 letos. Čeká mě ještě nějaká velká životní zkouška, Aničko?
2: Matyáši, pro vás, ano, čeká, a čeká a veliká. Jednak tady máte, řeknu, zhruba do 30 let, velké změny v oblasti vztahu. Jsou tady rodinní energie, rodinní štěstí, je tady stěhování, je tady práce, vysněná práce, jdou tady finance, je tam všechno. Jenom si dávat pozor, občas máte sklony k tomu se prostě přepracovávat. Tak najít trošku rovnováhu a budete v pohodě v tom životě.
0: To je moc dobrá zpráva a teď ještě do třetice pípla zpráva o tevi, má 40. Chtěla bych se zeptat na sebe, co mě čeká do konce roku, tady hlavně ohledně práce. Děkuji moc.
2: To je pro paní Evičku, co se týče práce, hejte, teď tam bude takový jako náročnější, jo? Ty energie jsou dost složitý. Nicméně nezdávejte to, zachrojte klid. V novém roce přichází vypsení celé této šílené náročné fáze. A já vás tam vidím se jakoby ustavit v práci, jdu tam docela příjemný finance, je tam smlouva, je tam jistota, co se týče papíru, takže je tady smlouva. A dokonce bych řekla, že si máte hodně polepšit, takže nezoufejte, ať už to teď vypadá jakkoliv. Pozor, jenom nenechat se táhnout do nějakých nepříjemných debat.
0: Aničko, my se chceme ještě zeptat de facto na závěr, ale jenom tohoto vstupu, my se uslyšíme ještě kolem 7:45 na dva manžele, a teď řeknu celá jména, je to Petr a Andrea Kašparovi, to jsou rodiče Páti, my už jsme řešili Páťovy energie a to, že to je fakt borec, nicméně můžete se nám podívat jenom, jestli se můžou těšit ne i, protože oni prožívají hezké chvilky, a na něco hezkého, dejme tomu teď do konce roku a dál, jestli tam je prostě nějaká jako změna, takový ten doping, který může udělat radost i?
2: Tak samozřejmě vyústění tady té akce, to jim udělá obrovskou radost, protože tady to dopadne perfektně, takže jedna starost uf, budou to moc prostě zhlavit. Další věc, malý pátě, je tady něco nečekaného ze strany a je to opravdu velice radostný. Jako kdyby to ten mrňou se prostě cítil a najednou prostě je tam nějaký posun jako příjemný, takže to jim udělá obrovskou radost, nevím, co to bude, fakt nedokážu říct. A to je další věc. A pak je tady vidět, že mimo to ještě přichází od někud zvenčí nějaká příjemná zpráva. Zase ono to tady souvisí s Páťou, ale víte co, tam se to všechno točí kolem malého. Takže je jasný, že je prostě budou těšit vždycky zprávy, hlavně kolem Mrňouse. Každopádně já tady i vidím, já teda si dovolím. Samozřejmě jsem chtěla jenom hezký zprávy, ale tady, aby ty hezký zprávy jenom hezký zůstávaly, tak k rodičům malého, prosím vás, nezapomínejte na sebe a taky odpočívat. Zapomínáte hodně na sebe. I jako společně, jo, máte právo na to, nejste se uměli hmoty, máte právo prostě i vy dva prožívat svoje štěstí, svou lásku, zasloužíte si to. Jo, máte skvělýho syna a všechno společně zvládnete. Tak jenom, abyste to zvládli v klidu, všechno v pohodě, dělejte si občas taky čas pro sebe.
0: Jsme si říkali mimo záznam, Lení, že?
1: Přesně, tohle téma jsme probírali. Mimochodem, Aničko, jenom bych vám chtěla říct, že jste i vy teď u našeho dalšího milníku, protože právě suma na transparentním účtu pro Páťu překonala 160 tisíc korun, dokonce tam máme 160 tisíc 989.
2: To je nádherný. Prostě říkám pořád, že časáci a diváci televizora jsou skvělý, no proto jsem s vámi klidně do večera.
0: Zlatá naše. To znamená to nejpodstatnější, jestli tedy opravdu opět nabízíte, že budete k dispozici. Stačí napsat na WhatsApp a vy se ozvete, je to tak?
2: Je to tak, ale mám opravdu jednu zásadní podmínku.
0: Ano.
2: Víte co? Buďme fair, prostě posluchači, diváci, buďme fair. Opravdu, pište mi své otázky, já vám dneska dovolím, ať prostě teda opravdu ten Patriček. Máme jistotu, jo, takže klidně do 9 do večera dneska, budu k dispozici. Teď dovoláme, hodinu to bude v kuse a pak průběžně budu odpovídat. Ale mám jednu podmínku, opravdu a fakticky budu věřit, každý z vás, kdo mi napíše otázku, pošle pro Patrička peníze. I kdyby to bylo 50 korun, 100 korun, ale každý z vás, já doufám, že jste prostě fér a že opravdu tomu Patričku za ty korunky pošlete, je to pro skvělou věc. Takže já prosím za malým Patrička, za jeho rodiče, pojďme jim pomoct. Já jsem pro vás do 9 do večera k dispozici, odpovím vám na otázky, jsou to rychlé otázky, prosím, a budu tam pro vás k dispozici do 9 do večera, ale mám podmínku, pošlete Patričkovi alespoň 50 korun, 100 korun, co můžete, každá koruna se počítá.
0: Nechceme důkazy, je to o lidské slušnosti, o tom, že si pomáháme navzájem, stejně jako Anička teď nám a vám. Aničko, ňuňáme a teď asi to nejpodstatnější telefonní číslo?
2: 606 51 22 39, opakuji, 606 51 22 39, kartářka Anna Červená, jsou moje stránky, nebo www.annacervena.cz. Jinak, když zadáte do vyhledávače Anna Červená kartářka, tak vyběhnu. Na Facebooku, na Instagramu, všude mě najdete. Takže Anna Červená kartářka, kdo nestihl telefon.
1: Aničko, moc děkujeme za podporu, za pomoc a těšíme se zase ve 7:45 se určitě uslyšíme, ještě odpovíme na nějaké všetečné posluchačské otázky. Mějte se krásně zatím a naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
0: Zlatá je 7:24. Dobré ráno, Moravo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde? Od lesa

0: Třetí a už jsou všechny mikrofony, co? Jo, výborně. Takže na své místo. Ještě řešíme tam, jak se postavit a už ve třech opět za tým Rádia Čas. Moderátorský maraton a ne poprvé přišla podpořit i naše kolegyně Denča Gália. Deny, ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Mohrem si krásná, si čačaná. Jinak potom budeme mít první storíčko. Proto tak já jsem princezna a Denča mi slíbila půjčit své pončo módní, takže já si ho vyzkouším s dovolením potom. Nevytlačuj ten smích. Deny, slíbila jsi mi ho potom půjčit, přesně tak. Já, strašně to slušíte.
1: Já jsem ráda, ale že se ti líbí. Já jsem právě ty tu nebyla, jsem říkala Ráďovi, že jsem si myslela, že zrovna můžu.
0: Že jsi dupu normálně.
2: Ne, jako, mně se to líbí to, taky, no, mně přijde skvělé. No. Mně se líbí, jak Ráďa tady vyzkouší úplně všechno. Já si vlastně teďka připadám jak dvorní kameraman Ráďi.
0: Tak chceš to taky vyzkoušet?
1: A hlavně Ráďa tě i podrží, když třeba já byla na obočí, no. Tak víš, jak chvilku týden je to takové výrazné, no. Tak on si to obočí namaloval taky.
0: Centrofixkou, celé ráno jsem ho měl.
1: Já ti pak někde najdu fotku.
2: A to je krásné, jako. To je krásné. Že ti to zůstalo.
0: Cože? Ona je milá, no. To všichni jako vždycky Leničku, to máte těžké s Ráďou.
2: Jo, to říkali včera posluchači.
0: Ale když se vyknu mikrofon a zavřu dveře, tak nikdo neví. Nikdo neví. A ona potom, aha, jsem mančka, taková nešťastná, a mi tak ublížuje.
2: To není pravda, ale normálně včera posluchači opravdu to říkali, tak mi to tak jako pohladilo po duši, že to vnímají.
0: Posluchači byla maminka naší kolegyně Niky, jen tak na okraj, tak. Jo, takže tak.
1: Ano, už jsme doma.
0: No, už jsme doma, prosím vás.
2: Tak neměli jsme náhodou na programu něco jiného.
0: Pojďme se podívat do kalendáře, je 7:30, pozor, Denča má, víš, nevíš, speciál, jo?
1: Takže
0: víš,
1: s kalendářem víš, to speciál, nemá co dělat.
0: Jo. Do kalendáře se podíváme. Martiu za chvilku, jo, protože Denča, ona má ty svoje otázky.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: A já to mám tak ráda. Začneme hádankou.
2: Jo.
1: Takže, když mě vyslovíš, rozběž mě. Co jsem? A začínáme lehce.
2: Ticho.
1: Jdeme dál. Říkám, začínáme lehce, abych byla teda hodná. Kolik litrů slin člověk přibližně vyprodukuje za rok? Stačí se trefit do rozmezí.
2: Litrů slin? Uh-huh. Strašně moc.
1: A to je kolik?
2: To bude hodně moc.
0: Dobře, tak dáme litr na den?
2: To si myslím, že ještě víc.
0: Bude. Tak 5 litrů na den? Tak dobře, 1500 litrů slin.
1: Já budu hodná, pojďte ještě.
0: Počkej, tak nejsi hodná, když máme. Dobře, tak zkusíme ten litr slin na den, tak 365 litrů slin.
1: Ne, 365 litrů, jo?
0: No. Za rok.
1: Jste se do toho rozmezí trefili. Fakt? 180 až 550.
0: Aha, takže zhruba 0,5 litru za den, které si dobře počítá.
2: Ono to je vlastně podle toho, jak je velký je člověk slinta. Jo, že máš to rozmezí.
1: Ano.
0: Ale já nám to neuznám, to bylo takové už usmolené.
2: No, bylo to usmolené.
1: A já bych byla hodná.
2: No vidíš, jak je Denča hodná.
1: Jdeme dám.
0: Tam, co?
1: Jdeme
0: Denča,
1: dál.
0: Denča teď promluvila tak, jak mi píše zprávy. Ano, prostě tak. Jdeme dám.
1: Takže, účastníš se běžeckého závodu. Ke konci předběhneš člověka, který je na druhém místě. Na jakém místě jsi skončil?
2: Druhý.
1: Já jsem dneska nějak hodná.
0: Spíš už si tu otázku dávala.
2: A mě ji pak dávala Ráďa.
1: Aha, tak jo, tak jinak. Ve které zemi je národním jídlem, člověk to píše, nasi goreng?
0: Takhle.
1: A jestli to trefíš, no tak ne, ti řeknu i od...
0: no jako takhle, vaří to třeba manžel
1: mojí... Já ti dám nápovědu.
0: Vaří to manžel mojí sestřenky a on je z Bali, takže Indonésie. Děkuju.
2: Denča má stále lepší a lepší náladu tady
0: no,
2: s námi.
0: No, mimochodem nejde vidět, jak jsi zatuřená na kamerách, jo, takže musíš se usmívat.
2: Ale já to nevím, co je nasi goreng.
0: Oni tomu říkají taky nasi goreng, no v podstatě taková směs, jakoby kombinace, někdy to dělá s masem, někdy s rýží, ale v podstatě jako směs na talíři.
1: Hlavně o smaženou rýži. Mm-hmm.
2: Tam to úplně zní jak baba chanuš. Mm-hmm. Říká se tomu tak?
1: Nevím, ale jdeme dál.
2: Jo, dobře.
0: A pozor, ona ráda vsuvky, Deny, to si zvykneš.
1: Řekněte mi alespoň jednu surovinu, kterou obsahuje pokrm zvaný tarator a z jaké je země. Ty země vám napovím, chtěla jsem vám dát tři, ale dám, no. Tak Bulharsko, Turecko nebo Arménie A pak se zeptám teda na tu surovinu, jo?
2: Já bych řekla, že to je Arménie.
0: A já typuju jehněčí.
2: A je to tak?
1: Země.
2: Není
1: je to
2: Arménie.
1: Bulharsko, Turecko nebo Arménie? Jo, takhle, ty jsi jenom odpovídala.
2: No.
1: Tak je to špatně. Mm-hmm. Je to Turecko. Je to Bulharsko.
0: Mimochodem zní to, jako by den čas s námi trávila třetí den moderátorského maratonu. Jo?
2: Ano, Denče,
1: já ho mám doma.
2: Denče vypadá jak třetí den, ano.
0: No a takže, to jsem no, si typl správně, nebo ne?
2: Prosím vás,
0: a
2: co to je?
0: Já jsem řekl, že součástí je třeba jehněčí. Ne, dobře. Tak nám to prozraď, Deny, co je to zajímalo. Protože to bychom se asi měli dozvědět v rámci správné odpovědi.
1: Je to osvěžující studená polévka z bílého jogurtu, vody, nejemno nakrájené salátové okurky, česneku, čerstvého kopru, vlašských ořeků a kapky slunečnicového oleje.
0: Mhm. Já s dovolením navrhuji, jdeme dam.
1: Mám ještě dál?
0: No jasně.
1: Tak jo, čemu se říká chačapuri?
0: To jsem slyšel.
2: To jsou ty okvětní lístky v Indii, co se hází v těch chrámech, ne? Ne? Mm-hmm.
1: Ráďo, ty máš jiný typ?
0: Ne, jenom jsem to slyšel. A ty máš ABC?
1: Ne.
0: Nemáš ABC.
2: Tak, jo, tak nevím.
0: Počkej, nepozor, ona má přiřené oči, máš asi pravdu. Fakt? Ona se nás snaží zmást. Že?
1: No, tak co?
2: No, já nic jako jiného nevymyslím asi.
1: A je to tradiční kynutý chleb. Ne, já jsem chtěla hrát Ráďu, víš? Kdo má blbou odpověď, tak Ráďa ještě. Jo, a jak jsi na to přišla? Zajímavé. Je to špatně.
2: Já jsem si teďka představila, jak v tom indickém chrámu jdou ty lidi a hází po sobě ten chleba.
0: No přesně tak.
1: Tak když jsou naštvaní, tak třeba jo.
0: Musím dodat, že se necítím moc dobře.
2: Ale byla jsem tak jako si jistá, jo? Jako měla jsem pocit, že něco vím.
0: Tak máš tam ještě jednu závěrem?
1: Ne, tu si nechávám jako hádanku na video. Mně přišla tak dobrá, že...
2: Dobře.
0: Tak jo, takže my se vám teď omluvíme, jdeme na 2 hodinky natáčet malé krátké video s Denčou a za chvilku jsme u vás zpátky 7:35.
3: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Krásné ráno všem, to především všem, kteří s námi žijí den třetí moderátorského maratonu Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Taky vás poprosíme trošku o schovývavost, protože tyto tři dny není všechno tak, jak má být obvykle. Honza se nám připomněl, dobré ráno, kolegyně nějak propásla nahrát horoskop po 7, kolega, co nahrává v 6, je doma, a tak se zeptám, bude po 8? Bude teď, jo, jenom poprosíme, programy opravdu napěchovaný, i ten Milan Gilnar to ví, takže poslal, dáme si a to magické okénko vlastně bude za chvíli pokračovat. Čím, Leni?
1: Ano, protože nás čeká další telefonát s naší kartářkou a numerologkou Aničkou Červenou, která odpovídá na vaše dotazy, opravdu je úplně skvělá, takže na to si počkejte a nebojte, jak říkal Ráďa, my toho máme tolik, jo. My máme 12 hodin a stejně to tam nejsme schopni napěchovat, takže občas se teď v rámci moderátorského maratonu něco prostě trošku někde posune. Teď se posunul Milan.
0: Ano, Milan Gilnar, jenom připomínám, teď během několika minut poslední možnost zeptat se Aničky, jestli máte nějaký jako jednoduchý dotaz, vaše jméno, věk, stačí opravdu jenom věk a tu otázku na WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
0: Možnost poslední už za 3 minuty.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude obdobný jako den předchozí. Sice stále převládají hvězdné aspekty souladné vítané, nicméně k těm včerejším aspektům problémovým přibudou ještě trendy k podvodům a podrazům. Bude tedy dobré být ve střehu. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci budou řešit domácí problémy. Štíři si mohou více užívat na poli sexu a ryby budou zahlcovány příjemnými emočními prožitky. Bodnářům se bude vše dařit. Váhy by se měly nacházet v rozporuplném stavu a blížencům skvěle půjde práce spojená s komunikací a přesvědčivostí. Lvy mohou sklouzávat k předvádivosti. Střelci budou velmi přímočaře emotivní a berani by měli být pod větším tlakem. Kozorozy si na sebe mohou nakládat více než je rozumné. Pany by měly být úspěšné ve všem, nač sáhnou, a býci budou stabilní a výkonní. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilnar.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě. A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas.

0: Alza Boxu máš? Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
4: No, to budeme asi my to živě, že?
5: To jsme my, Radim a Lenka, krásné dobré ráno a takhle v rámci moderátorského maratonu v 7.49, tady nejsme sami a jsme za to velmi rádi.
4: Kartářka, numeroložka Anička Červená, úterý, středa i čtvrtek mezi 7 a 8 hodinou jako speciální host a velká podpora téhle velké show, dá se říct, pro malého Páťu Kašpara. Aničko, slyšíme se, dobré ráno.
6: Slyšíme se výborně, krásné ráno vám do studia, všem časákům a divákům TV Relax a samozřejmě všem, kdo pomáháte Patričkovi, jste skvělí. Všichni mi na WhatsApp píšete otázky celou dobu a všichni do jednoho píšete, že jste Patričkovi poslali korunky, takže prosím, prosím, posílejte dál. Já vám slibuju, že pro vás budu do 9 do večera. Včera jsem odpovídala ještě 12:30 večer na dotaz, ale prosím, já vám věřím. Pište otázky jenom v případě, že jste Patričkovi pomohli a ptejte se na cokoliv. Mm-hmm. Děkuju.
5: Já teda musím říct, že ano, že ta částka se zvedá na našem transparentním účtu, protože my to vidíme, mm-hmm. že nám přibývají ty korunky, takže aktuálně tam máme 165 335 korun.
6: Je to skvělý. Já říkám pořád, prostě vaši posluchači i diváci TV Relax jsou skvělí.
4: Vy jste skvělá, to pozor, to jako ať si řekneme, já jenom připomínám všem, protože teď se zvedla velká vlna dotazů. Pokud vás teď nestihneme v tomhle vstupu, protože čas je omezený, tak samozřejmě můžete využít tuhletu nabídku Aničky a doptat se ještě na WhatsApp, na její WhatsApp číslo, případně si ji nějak najít. Aničko, ještě jednou, protože to je asi to nejpodstatnější, jak si vás najít.
6: Takže mé jméno je Anna Červená, Kartářka. Tohle, když zadáte kdekoliv do vyhledávače, vyběhnu. Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora. Každopádně telefon 606 51 22 39, opakuji, 606 51 22 39, Facebook, Instagram, prostě všechny možné sítě. Každopádně hledejte, volejte, pište a dneska říkám, do pozdních večerních hodin klidně. Ale chci vědět, že jste přispěli Patričkovi. Nechci důkaz. Já chci, abyste opravdu byli féroví a psali případ, že jste pomohli. Takže pomáhejte. Děkuju.
4: Aničko, my děkujeme a teď pojďme si ukázat, jak to Anička umí, protože to je takový jako dar, který se nedá popsat, ten se může jenom ukázat. Ideálně jako nějaké konkrétní otázky, jo? Protože třeba někdo se ptal na další půl rok, ale Honza, 51 let, zvažují poměrně zajímavou akciovou investici. Je vhodné jít do ní tento nebo příští týden nebo vůbec? Ptá se Honza, 51 ještě jednou, Aničko.
5: To je zajímavá otázka.
6: Honzo, máte tady trošku varování. S investicemi bych byla velmi opatrná. Karty v podstatě říkají, že vy jste ty člověka, který má výbornou intuici, vy jste skvělý obchodník, vy víte, ale tentokrát si troufnu říct, že buďte velmi opatrní a všechno si hodně pohlídejte. Hrozí tady trošku ztráty. Já bych byla s touhle investicí opatrnější.
4: Dobře, posíláme dál, doufám, že Honza slyšel. Dalibor má 52, ptá se, jestli syn dostuduje medicínu a případně jestli bude mít děti. Jo, předpokládám, že ta medicína je to teď přednější, ale prostě jako syn, budoucnost, včetně práce a možná i té rodiny, jestli tam něco vidíte.
6: Tak pro pana Dalibora, každopádně syn dostuduje, bude to velmi náročný, prostě je to skvělý kluk, ale někde se toho nabaluje strašně moc, ale zvládne to. A co se týče rodiny dětí, já nevyčtu antikoncepci v kartách, ale jedno je jistě, pokud všemu nechá volný průběh, počítejte, jsou to 2 děti. Je tam tedy odest potom mladší partnerka, předpokládám, že to bude opravdu až ve chvíli, kdy se mu rozjede kariéra, protože jeho ta medicína i dost baví a on se v tom najde. Takže to bude takový ten pan doktor, který bude žít s tou prací, takže s těmi vztahy to bude mít na začátku trošku složitější, ale jakmile si to sedne a najde si tu pravou lásku, nebo ona jeho spíše, tak tady potom je vidět všechno, i to rodinné štěstí.
4: Aničko, jenom tak trošku bokem, myslím, že to je časté téma, co se týče pohlaví miminka. Vy nevidíte jakoby bimbáska nebo fanfulenku, vy vidíte energie?
6: Takhle, já vám to řeknu úplně přesně. Často se mi stává, když v kartách vidíme, jestli to bude holčička nebo kluk, a já vždycky dodávám.

0: jo, berte to jako povahu, tak mi potom posílají fotky a jména a často se děje, že to bývá opravdu ta holčička nebo ten chlapeček bimbáskem, jak vy říkáte.
1: Káťa má 55 a ptá se taková, v tom se pozná každý z nás, najdu si ještě zpřízněnou duši, 55 Opava, zdravíme do rodného města.
0: Tak jo, samozřejmě, lásku najdete. Helejte to, že teďka doteď nikdo nebyl, je dobře, ten osud vás svým způsobem chránil, jste strašně hodná. Helejte, ukotvete se v sobě jako žena, to znamená, vaše štěstí se neodvíjí od pozornosti žádné papa. A pak bude všechno.
1: A ještě jedna, mimochodem ještě jednou připomínáme všem, Anička řekne na závěr, protože fakt nestíháme, moc z toho ještě, Anička je k dispozici speciálně kvůli maratonu Rádia Čas i na svém telefonním čísle a WhatsAppu, to si povíme. Nikol se ptala, myslím, že jako první teď v téhleté várce, má 45 let a ptá se na zdraví maminky, opět se ptáme tedy na té energie kolem toho zdravíčka.
0: Tak, nejsem diagnostiky nějaká, v žádném případě u maminky pohlídat, jo, hele, bacha, je tady varování, já tady vidím víc se s lékaři a jedno je takový varování, nevím proč prostě, ale mělo by se tady řešit zavčasu. Pokud uvidíte, že ta mamka není ve svý kůži, jednejte hned, tohle to vám mám zkázat jakoby podle karet, ale jste úplně skvělá a díky vám prostě ta maminka měla obrovskou chuť do života. Takže díky vám, buďte taková, jaká jste, ale myslete občas i na sebe.
1: Oline, Magdalenko, pokud nás teď posloucháte, Anička je pro vás k dispozici, ale teď už spíš na čísle, Aničko, ještě jednou číslo.
0: 606 51 22 39, ještě jednou opakuju, 606 51 22 39, jmenuje Ana Červená Kartářská, když zadáte do vyhledavače a jinak jsem pro vás k dispozici kdykoliv, když se budete chtít samozřejmě objednat v průběhu celého roku, nebo si objednat poukazy, dárečky na Vánoce, kdyby to mají rádi, tak se klidně ozvěte.
1: Leni, suma sumárum, slovo závěrem.
2: No děkujeme moc, děkujeme za Páťu, děkujeme za tuhle úžasnou, skvělou podporu nejenom Páti, ale vlastně i našich posluchačů. Já úplně miluju tyhle akce a tyhle situace, kdy v podstatě se to tak násobí a roste to. Takže Aničko, ještě jednou velmi děkujeme za váš čas, za podporu a doufáme, že tady už budou cinkat korunky taky až do pozdních večerních hodin, jako časáci píšou vám. Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Já moc děkuji za důvěru, za pozvání, bylo to skvělý, myslím na Patrička, na jeho celou rodinu, všichni posluchače a diváky. A každopádně užijte života ve zdraví, úplně všichni a někdo příště, naschledanou.
1: Mimochodem, Aničku, v záznamu i v tom obrazovém uvidíte i na televizi Relax v nejbližších dnech, takže uvidíte její práci, to, že se natáčela. Aničko, jaký to byl pocit mimochodem natočit se?
0: No, hojte, s vámi v ranní show to bývá vždycky tak, že ještě rozsuchaná, neupravená, pomalu z postele letím noční košili a voláme si. Aha. A tentokrát jsem musela vstávat, což pro mě jako prcovo.
1: Ano.
0: Náročný. Ale dobrý, jako zajímavý, bylo to milý.
1: Krásná. Aktuálně mimochodem 167 885, i díky vám. Aničko, mějte krásný den.
0: Budu mít. Vyslete na Patrička, posílejte korunky a mějte se všichni nádherně. Naschledanou.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nopová folie DEK DREN 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii DEK DREN za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno-Bohunice v ulici Jihlavská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Pozornost se dále vyplatí i v oblasti Židenice v ulici Gajdošová. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku teď města řeší velký nápor spadaného listí. Stromy ho letos kvůli suchu zhazují dříve a tak úklidové čety vyrážejí do ulic ve velkém. Jen v Jihlavě během podzimu se sbírají desítky tun listí. To pak míří do kompostáren, které mají na podzim plné ruce práce. Nápor je navíc vyšší i kvůli tomu, že lidé už nemohou listí na zahradách pálit.
11: Morava aktuálně.
10: Karviné vyroste nová venkovní lezecká věž pro sportovce i veřejnost. 15-metrová stěna vznikne za krytým bazénem v části hranice a nabídne zázemí pro zkušené horolezce i pro výuku školních dětí. Více podrobností dodává náměstek primátora Andrej Bizoň.
12: Chceme dále rozšířovat možnosti, jak mohou lidé v Karviné aktivně trávit volný čas. Lezení je sport, který oslovuje různé generace a právě venkovní lezecká věž může nabídnout něco nového, jak zkušeným sportovcům, tak lidem, kteří si lezení chtějí teprve vyzkoušet.
10: Ve Zlíně se dokončuje nový bytový dům. V ulici Na Slanici nabídne 31 nájemních bytů a první nájemníci by se mohli nastěhovat už začátkem příštího roku. Většina bytů je větší, takže se počítá hlavně se zájmem rodin. Město za stavbu zaplatí zhruba 115 milionů korun. Část pokryje státní dotace.
11: Rádio Čas, sport.
10: A v Tip Sport Extralize se zítra utkají oceláři Třinec s Hradcem Králové. Hraje se od 17 hodin ve Verk aréně. Ve stejný den nastoupí Vítkovice proti Dynamu Pardubice. A to od 17:30 večer v Mustang aréně.

0: 15 stupni. Na horách namíříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Patriček, Kašpar, celý jeho příběh, ale taky rodiny, jak už jsme si řekli, protože to je vždycky o těch rodičích a těch nejbližších, dokonce i přátelích. Páťa, pro kterou vysíláme už třetí den, nebo startujeme třetí den od rána do večera za Lenču a Radima na Rádio Čas, ale i za kolegáčky z Rádia Čas Rok. A vybíráme penízky hlavně na jeho rehabilitace a cvičení, protože v podstatě už při porodu mu byla diagnostikována dětská mozková obrna. Mm-hmm. Bobek má dokonce i sondu, která ho vyživuje vlastně skrz žaludek a podobně, ale je to teda borec největší. No.
3: A my jsme si povídali s tatínkem taky o tom, jak nákladná je ta léčba, to znamená jenom třeba pouhé rehabilitace, aby Páťa měl možnost se hýbat, pohybovat tak nějak podobně jako děti, které nemají tolik komplikací, tak celá ta částka na rehabilitace je 30 tisíc měsíčně zhruba a to v tom opravdu nejsou započítány náklady třeba na cestování a ubytování a podobně, takže je to velká zátěž pro celou rodinu a my jsme velmi rádi, že díky vám a díky moderátorskému maratonu můžeme celé rodině ulevit.
2: 168 485 korun aktuální částka na transparentním účtu, takže posílejte, mrkněte na náš web nebo třeba Facebook Rádia Čas, tam se dozvíte víc a ještě bychom až se měli něco dovysvětlit.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.
2: Nepřišel dotaz náhodou. Ano, přesně tak. Ano, přišla reakce od našeho režiséra Jirky, který nás zabírá pro televizi Relax, protože já pro tuto chvíli mám něco trošku jiného oblečeného.
3: Ano, Ráďa se oblekl slušivé pončo.
2: Tak, přesně tak. Říká se tomu pončo, i když to má ten pásek.
3: Je to, ano, asi, je, jo, to pončo. Je to pončo. Na Ráďovi to není úplně vončo, ale...
2: Tak jo. Tohleto pončo přinesla Denča Gália, když nám dávala Víš, nevíš. Mimochodem oba jsme jí pochválili, že jí to moc sluší. A já jsem si říkal, jako, že bych to chtěl vyzkoušet, protože to a... No tak co, nějaké vyjádření, nebo...
3: Ráďa mi vypadá
2: mikrofon. Mikrofon. Co děláš? Nikdy bych ti nevypl mikrofon.
3: Jo, vždycky mi vypínáš mikrofon.
2: Vidíš, že mám obě ruce
3: ne,
2: hore.
3: Vždycky mi ho vypíná, to... když se mu nelíbí něco, co jsem řekla.
2: Tak mimochodem... to by bylo vypnuté pořád.
3: Mimochodem, Ráďa, pod tím pončem je velmi málo oděn.
2: To byl požadavek, že vám vadily ty šortky, které jsem
3: ale
2: měla na sobě.
3: Ale já jsem myslela, že mi tam chybí pod tím prosvítající ty pruhované trenky. Ale ty si to vzal doslova a teď je tady Ráďa pouze v ponču a v trenkách. Mm-hmm. Já myslím, že bychom tě měli natočit na sociální sítě, aby naši posluchači o tento nevšední zážitek nepřišli.
2: No já nevím, já jsem se ještě neviděl. Protože ty máš koutky dolů, takže já nevím, jako jestli to schválím a podobně. Je to
3: ne, ne, není, není, moc ti to sluší. No. Já myslím, že jsi vyloženě pončo typ.
2: Nejhorší, že jsem si nechal ty bílé ponožky a mimochodem vypadá to strašně divně, protože asi jak jsem měl nové botičky před týdnem, no. Jo, tak na jedné té bílé ponožce je krev, jo, takže já vypadám úplně jako bizár největší. Takže tolik moderátorský maraton Rádia Čas a jedeme dál.

0: 8.11, přesný čas, rádio čas. Mimochodem věrkám hezký svátek, protože třetí den moderátorského maratonu připadl právě na 8. října. No a my už opět ve třech, nejenom Lenča, radím, ale taky kolega Martin Fabík.
1: Ahoj, dobré
2: ahoj,
1: ráno.
2: Dobré ráno. Tak Marťo, bude to dnes jednoduché, těžké, středně těžké, anebo nebudeme vědět ani otázku.
1: Polotěžké to bude, polotěžké.
2: Protože Marťa je už proslaven tím, že když on dělá víš, nevíš, tak řekne rok, třeba já nevím, 1684. Co se stalo v tomto roce?
1: To tam mám taky, no. Dá možnosti aspoň, takže.
2: No. Takže se dobrý. Na to moc těšíme, no.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: Tento den má narozeniny i tento americký zpěvák, tak jestli poznáte podle zvuku, jo?
2: Bruno Mars.
1: Ano. Narozeniny má i tento herec, poznejte postavu podle indicí, jo? Dětství strávil před televizními kamerami, jeho seriálová rodina měla dva bratry a v seriálu měl velmi slavného strýce. Jeho postava milovala videohry a jídlo.
0: Promiňte,
2: videohry a jídlo.
0: Ano.
2: Takže to je nějaký novější seriál, ne?
0: Dva půl chlapa? Charlie Sheen, nebo?
1: Jak se jmenovala postava toho kluka?
0: Ten mladý.
2: Ten malý kluk.
1: Ano, to má dneska narozeniny jako herec.
2: Jo, tak to já nevím. Jak on se jmenoval? Ale teď jsme na to koukali.
1: Tak je dám teda jako možnosti, jo?
2: Jo, protože teď jsme na to koukali tak, s přítelem.
0: Jake?
2: No.
1: Lake, Jake, Blake.
2: Jake.
1: Co se stalo v roce 1912 v tento den? Za A. Vybukla první balkánská válka, za B. Začala první světová válka, za C. Vzniklo Československo, za D. Skončila druhá balkánská válka.
0: Tak A nebo D, Leni, rozhodni se.
2: Tak já myslím, že začala, ne?
1: Jo, vypukla první balkánská válka, ano.
2: Ano.
1: Co si připomínáme 8. října jako mezinárodní den? Víte to, nebo chcete možnosti?
2: To nevíme.
0: Chceme možnosti.
2: To nevíme.
1: Dobře. Mezinárodní den boje proti popáleninám, mezinárodní den první pomoci, den hasičů, den zdraví.
0: Ten zlatý. Když je to třeba den proti popáleninám, tak dáváš indicie. Jako řekneš au, hoří, puchýř a podobně.
2: No, mi se líbí, jak jsou tam ty popáleniny i hasiči, jo, jako v jednom. No tak já bych řekla, že bude, protože já mám ráda pány v uniformách, tak bude den hasičů.
0: Mě rajcují ty popáleniny.
1: Rajcuj tě dobře, jsou to Jaký další významný den si 8. října připomínáme v České republice?
0: A zase vyjmenováváš?
1: Ano, budu vyjmenovat, nebudete vidět.
0: Tak řekni.
1: Tak, den českého hasičstva, ano. Památný den sokolostva, nebo den české státnosti.
2: Já chci hasiče.
0: Já chci sokoly.
1: To jsou sokoly, ano. Dneska slaví svátek Věra. Víte, jak vzniklo toto jméno?
0: Víra.
1: Víra nebo důvěra.
0: Víra nebo slovo, důvěra.
1: Dobře. Teď jdeme na hudební ukázky. Poznejte film nebo seriál. Myslím, že to budete oba znát.
0: To s náma nemaže. Jdem dál. Správně.
1: Říkáš, jsem dominantní, ne? Tak jdem na to. Počkej, jak to tu mám? Moment.
2: Zase, nepotřebujeme vědět všecko z tvého soukromého života.
1: Chybí. Moment,
0: akorát bys měl být vždycky připraven na výš, nevíš.
1: Já jsem připraven.
0: Máme rádi profesionální práci. Major Zeman, ne?
1: Ano, Major Zeman, přesně,
0: ano, přesně
1: tak.
0: 30 případů Major Zemana, ano.
1: A teďka ještě toto.
0: A počkej, a hráme film nebo seriál, jo?
1: Jo.
2: Ať žijí duchové.
1: A ještě
2: Pramen zdraví, zposázavý.
0: Nespívej.
2: Výrobky mléčné.
0: Pozor, to už máš product placement, nechou v dnešní době.
2: To je marné.
0: Aha.
1: Tak zkusím ještě to, to už to bude moment.
2: Jsou blahoda.
1: Co jste si tak rozjeli, to jako super.
0: Jo, tak, jo, tak máme rádi, no tak jako já mám 29 jako ona, že jo.
2: My máme moc rádi.
1: Ano, ano. Mám tož rád.
2: Fendresher.
0: Mimochodem, kdybychom si měli rozdělit role, každý měl mít jinou v tom seriálu, tak kdo jsme?
2: Já bych chtěla být Fran, já jim miluju.
0: Jako stylem asi... třeba, kdo jsme a tak.
1: Stylem.
2: Těžko ne, říct, ty bys mi chtěl dát tu...
0: Sisi Bebko, úplně
1: jasný. Sisi Bebko?
2: Cože?
1: A kde Niles potom? Ty jsi Niles?
0: No tak asi jo, no. No jsem takový borák, co kolem ním klízí, no a stejně...
1: Já bych byl asi kdyby... povahou Fran a...
0: Vzhledem pan Sheffield.
1: No, jakože spojení těm dvou lidech.
2: Pan Sheffield, no.
1: Jako vzhledem ne, ale jakože potom aj těm...
2: Jako já...
0: A už to zase začne, ano, tak moment.
2: Tak moment.
1: Tak moment, Lenča bude teďka povídat. Připravte
0: díky,
1: se na to.
0: Díky moc, ano, přesně tak. A to já už ale si jdu do svého světa.
2: Ne, já jenom, že Ráďa mě vidí jako CC Babcock. Což si myslím, že vůbec nesedí. Ale kdyby to tak bylo, tak s kým ona měla poměr? To bychom měli my dva spolu poměr.
1: Si ale taky si mohla být dieta. Dobře, to je taky možnost.
0: Tak dieta je, ale ne, prosím tě. Ale nikdo jsem teda já podle tebe, kdybychom vynechali tohleto.
2: No, to je těžko.
0: Ne, děcka, já si přiznám, já jsem máma od Fren.
2: Jo, to je pravda.
0: Já jsem máma od
2: Fren. Jak
1: se jmenovala?
0: Sylvie. A hlavně, když mám nervy.
2: Sylvie, ano.
0: Mám ten koláček, takže tak, ano.
2: Přesně tak, je Sylvie.
0: Role rozděliny, Marťo, díky moc.
1: Já taky děkuju.
0: Bylo 8:45, dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo. Rád.

0: buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Malé víš, nevíš na Rádiu Čas v rámci moderátorského maratonu bude pokračovat, ale teď už si nehrajeme na učitele, pedagogy, teď už opravdu hypujeme, ale pozor. Fakt podle pocitu, jestli to chcete žít s námi, svítí všechno, jo? Dobrý, všechno svítí všechno.
1: Jo,
0: já mám pocit, že máme
1: úplně...
0: jako méně světla, než bylo třeba před hodinou.
1: My jsme úplně paranoidní.
0: Pokud
1: tady
0: to chcete žít s námi, jo, jsou to takové pocity, jo, jako úplně, šeptání, člověk slyší za hlavou a tak dále. Pokud chcete žít příběh Páti s námi, tak len jenom připomeň, kde to nejpodstatnější najdeme, nejenom příběh Páťův, ale hlavně odkazy na účty, QR kódy a podobně.
1: Samozřejmě časradio.cz, naše webovky, taky naše sociální sítě a jinak teda my tady pořád, já myslím, že po těch třech dnech budeme mít úplně vyglenganý enter na klávesnici, protože my neustále obnovujeme tu stránku toho transparentního účtu, abychom viděli, jak nám ty penízky krásně přibývají. A já jako moje takové skromné přání je, kdybychom dneska lízli hranici 200 tisíc, tak bych měla opravdu radost, protože právě teď jsme na 172 tisících 7 korunách.
0: Já
1: budu teda
0: skromně rád za 225 tisíc korun. Já myslím, že čtvrt milionku by potěšilo. Mm-hmm.
1: No a Denča říkala, že by byla velmi ráda za 300 tisíc korun.
0: Jo?
1: Ne, dělám se legrace, hypuju, no.
0: Jo, takhle, ne. Hele, dívejte se, aktuálně tady tato částka. Důležité je, že s námi i dneska ve studiu Rádia Čas spousta hostů. Někteří nás podpořili i v minulých dnech telefonicky. A to je ta druhá otázka, Lení, pro tebe, protože jsme si povídali i s Voxelem. Voxel, tedy Vašek Lebeda, nejenom písničkář, ale poslední roky opravdu parfumér, srdcař parfumér, kterého to chytlo, teď je úspěšný, už prodává i do světa. A mimo jiné jsme probrali dvě vánoční novinky. Ta jedna, pokud se nepletuje, z loňska. Ona se jmenuje Making Love or Christmas, jako ano, milování na Vánoce. Ano. Ale pamatuješ si, on nám to za chvilku stvrdí, protože on neprozradil moc, ale jako, jak by měla vonit ta druhá?
1: Ne, já musím
0: říct. To jsi tady
1: říct...
0: byla ještě a říkala si
1: Jo, jako šála jeho manželky.
0: Že by?
1: Ano.
0: Vašku, řada tvých parfémů voní jako hodně gurmánsky, nebo připomíná takové ty věci, takové ty ňuňací, takže můžeš aspoň naznačit, jako v čem ty letošní Vánoce voňavé v rámci jako tvého dalšího kousku budou jiné?
2: No, vyjdou dokonce dvě vůně. Aha. A jedna z nich je tradiční vůně Vánoc, prostě pečených perníčků, to, co jsem se rozhodl, že budu vydávat každé Vánoce, takže vůně Vánoc bude a bude ještě jedna vůně a já vlastně jsem ještě nezveřejnil, budu to dělat asi za dva, tři týdny, ale je to vůně inspirovaná vůní navoněné šály, kterou nosí moje žena v zimě. Takže to je jako kdyby koncept té vůně a ten všechno to můžu teďka prozradit. Tak.
1: Jinak, Vašku, prosím tě, ale samozřejmě není to jenom o vůních, je to taky o pomoci. Tak řekni nám, čím tě Páťův příběh zaujal, nebo proč ses rozhodl vlastně náš moderátorský maraton podpořit?
2: Dívejte, já to mám tak, že já se s váma znám, ať už je to vedení, ať už to jsou moderátoři, vlastně relativně dlouho a já jsem poznal, že vy jste obrovští srdceři a když se něčemu propůjčíte vy, tak se nebojím do toho jít taky. Takže já jdu vlastně s týmem, kterému věřím a dostavím. Takže je to takhle jednoduchý.
3: Ten moderátorský maraton Rádia Čas. You're the cellular ringin'.

0: hity, které miluje ten Rádio Čas. Mohlo to být, mohlo to být. Před minutou bylo 8:30, Lenča Radim, ale s námi Denča Gália. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A já to budu opakovat klidně i 100krát, moc ti to sluší.
1: Děkuju.
2: Moc.
0: Vlasy ti závidíme a podobně, celá záříš. A my jsme trošku pozapomněli a připomínáme všem posluchačům Rádia Čas. A ono to souvisí s tím moderátorským maratonem, otázku pro dnešní den. Taky to máš den jako nacítěné z různých stran. Co myslíš, že je podle tebe nejtěžší na práci moderátora? Konec konců párkrát ses taky za ten mikrofon postavila.
1: Nezapomenout se. Aha. Že ti poslouchají ostatní.
2: Jo, ale to je taky pravda. Mm-hmm. To my zapomínáme každé ráno.
0: Denny, když se cítí fajn, tak vlastně se promění jako v komunikaci se mnou, jakože si povídáme třeba u kave a podobně.
1: A to je svým způsobem špatně, protože tam ta ostravština potom
2: jede.
0: Tak to mě baví nejvíc teda, když mi Denča něco odpovídá a já se jí zeptám ano, ne. A Denča mi odpoví takhle.
1: Že zakýve hlavou.
0: Zakýve hlavou a neřekne ani slovo, říkám, Denny, jsme v rádiu. Jo, aha. Víte co, pojďme si pustit, co jsme zjistili v ulicích Moravy a Slezska, jak to vidí lidi a schválně, jestli souzníme nebo ne. Jo.
3: Mluvit v kuse, nepřeřeknout se a obecně mít slovní zásobu na to, aby tam pořád mohl mluvit a samozřejmě nějak být svým způsobem vtipný.
4: Asi záležet podle toho, jako má směnu, protože to může být u někoho jako brzké stávání, ale jinak asi si připravit téma, o kterém budeme mluvit mezi písničkami.
5: Na práci moderátora je nejspíš nejtěžší komunikace s lidmi a musí být velmi intuitivní a musí také rychle reagovat. Zároveň je velmi důležité mít dobrou slovní zásobu.
6: Na práci moderátora si myslím, že nejtěžší mluvit s těma lidma, protože on je jako teoreticky nevidí a mluví jakoby čekat, jestli se mu někdo ozve zpátky a je to takové podle mě, no asi bych to neměla dělat, ne každý to umí dělat.
0: Pravda, tu reakci nikdy nevychytáte, tak myslím, že to můžeme podepsat, ne? Že to krásně vystihli.
1: A takhle,
0: lidé.
1: Já umím mluvit v kuse hodně dlouho.
2: Jo, to jo, a to hodně. můžu potvrdit.
0: To může potvrdit celý mediální dům. V každém případě je to takový stav mysli, většinou když, já tomu říkám vášeň pro věc, když máš vášeň pro věc, buď to si nadšená z toho, že se něco povedlo, anebo když se zlobíš.
2: Ano.
0: Ano, přesně ano. Tak, ano.
2: Mimochodem velmi krásné komentáře jsou taky na Facebooku a napsal nám i náš rejža Jirka z Finska a tento komentuje slovy, na práci moderátora je nejtěžší komunikace s režisérem.
1: Takhle, když teď mluvíš o Jirkovi, tak myslím, že Jirka se mnou má taky hodně
2: ano.
1: Jako...
2: Ano.
1: Pěkné zážitky, když jsme spolu ještě jezdili natáčet, no.
2: A já vlastně taky s Jirkou souhlasím. To jsou takové interní, tady je naše záležitosti.
0: Jenom připomínáme režisér, protože ta naše rána zabírají pro televizi Relax. Ranní káva s Rádiem Čas, mimochodem opakuje se nejenom dopoledne, ale třeba taky o víkendech. A teď v tyto dny ji budete mít i s bonusem, protože právě i v televizi Relax uvidíte QR kódy nebo transparentní účty v rámci pomoci malému Páťovi Kašparovi. Takže kdybyste viděli, nazdílejte a pošlete, protože transparentní účet, aktuální částka už 178 700 korun a nějaké
2: takové skromné přání, že kdyby jsme lízli těch 200 dneska, tak by byla fakt happy. Co ty, která částka by potěšila
1: ale já
2: tebe?
1: Myslím, že to bude. Já myslím, že jo.
0: Já objednávám 1/4 milionu, 225 tisíc korun.
2: No a co by udělalo radost v tobě?
1: Alebo těch 250.
2: Tak.
1: Jo.
2: 250. To vyjde.
0: Nic není nemožné, já to vidím nadějně. Je teprve 8:35, s vámi až do 18 hodin a děkujeme, že pomáháte.
7: Radim a Lenka. Se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: zpráv a jakoby přispění přišlo ze zahraničí, ale z celé České republiky, kde si nás taky můžete dát na cazradio.cz. Konec konců tam je to gro, ten hlavní příběh i odkazy na QR kódy a účty. Tak kdybychom se podívali napříč republikou, o Strakonicích si slyšela?
1: Tak myslím, že takhle, z nich ukázal jako, Dudák.
0: Ano, ale víš, co to je přesně, tak je to ano, město, ano. Navštívila jsi je někdy?
1: Jestli ano, tak o tom nevím.
0: Já mám cestovatelský dluh třeba zrovna ty jižní Čechy a podobně, nicméně Strakonice jsou historické město a teď, jak to tak teď v poslední době bývá, se opět řeší jako takový jeden urbanistický kousek. Mají novou fontánu a přímo na velkém náměstí ve Strakonicích a místní zapojili fantazii a komentují. Tak Leni, řekni, jak se ti líbí, nelíbí a co ti připomíná nebo evokuje.
1: Já ještě předtím, než se podívám na novou fontánu, tak řeknu, že pocházím z Brna, takže věci na náměstí mě asi úplně nerozhodí.
0: Mimochodem, brzy uvidíte i na televizi Relax, o čem je řeč, kdyby něco, anebo si dohledejte novinky.cz a podobně.
1: Víte, jak to vypadá? Mě to teda nepohoršuje, mně to přijde úplně v pohodě, vypadá to trošku jako Vokpánev.
0: Vokpánev a nejčastější dotazy jako komentáře, když ji představovali, tak lidé se ptali, kdy bude další opekání špekáčku.
1: Ano, jo, přesně. To
0: a dokonce samozřejmě AI, umělá inteligence, už je tady i koláš, jo? A podobně.
1: Přesně tak, jako to kovové ohniště. Ty, ale to je dobré.
0: Co jsi řekla?
1: Kovové ohniště.
0: Tak jo, jsem unavený, slyšel jsem honiště.
1: Ne, což je opravdu... vždycky, i když nejsi unavený.
0: Ano, přesně no, tak, no. Ano, tak jo.
1: Mimochodem, takové malé kovové ohniště bývá i v Brně na náměstí a opravdu se tam lidé opékají v létě špekáčky.
0: Ještě mi to připomíná a to je taková obdoba dětství. Říká, my jsme se tak řízli, ty už si zažila spíš jakoby tu novou éru, ale mám pocit, že někdy kolem 1. máje ještě v takových těch věcech plápovali takové ty ohně, když byly ty svátky státní a tak dál. Takových těch tryzen a tak dál.
1: Ale to je krásné, to je úplně multifunkční kašna. Já jsem nadšená. Kdo to dělal?
0: Pán Votýpka. Ježišmarja, nebudu teď dohledávat, jako přesně, když tak jsem... Mám ti to hledat?
1: Ne, dobře, pane Votýpka, výborná práce.
0: Pracovní název pan Votýpka, omlouvám se. A kdyby něco, mrkněte třeba na novinky.cz. A nebo nám hoďte zprávu, pokud jste náhodou koukali, nebo jste z místních náhodou, co vy na to. 8.51, krásný čas, Rádiem Čas.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: těší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Paskově v ulici Mitrovická. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní v Novém Jičíně poblíž centra. Stala se tady nehoda dvou osobáků. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Holubice ve směru na Brno. Kvůli nehodě je pravý jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Čeští řidiči v příhraničí berou polské čerpací stanice útokem. Díky nižším daním a cenovým stropům tam totiž pohonné hmoty výrazně zlevnily. Na 50-litrové nádrži benzínu tak mohou Češi ušetřit kolem 400 korun. Nejvyšší nápor je hlavně v Chalupkách za Ostravou, kde se u benzínek tvoří dlouhé kolony.
10: Morava aktuálně.
9: Sousedská lávka v Karviné získala prestižní ocenění v soutěži stavba Moravskoslezského kraje. Most přes řeku Olši, který propojuje Karvinou s polskou obcí Hažlach, vyhrál hlavní cenu v kategorii dopravních staveb. Unikátní projekt pro pěší a cyklisty postavila radnice společně s polskými sousedy díky evropským dotacím a jeho jméno loni v anketě vybrali sami obyvatelé. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit tamní veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
11: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palackého ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitroboku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkami a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
9: Do hlasování se letos zapojilo 853 lidí, kteří vybírali z 12 projektů.
10: Rádio Čas, sport.
9: A česká judistka Renata Zachová má světový bronz. V Baku ho vybojovala ve váze do 63 kilogramů, když porazila v prodloužení Maďarku Anu Kryzalovou. Pro 26-letou Zachovou jde o první medaili z mistrovství světa. Dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle zataženo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Na horách namíříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.

0: této hodině na Rádiu Čas se bude mluvit víc než dost a my teď trošku upravíme slavné rčení host do domu velké obětí, protože i další hosté ve studiu Rádia Čas přijdou podpořit to nejlepší, čím žijeme už třetí den společně s Lenčou.
1: Moderátorský maraton podporujeme malého Páťu Kašpara v jeho nelehkém údělu, nelehkém životním příběhu a samozřejmě i celou jeho rodinu. Já vždycky říkám, jako podporujeme, ale hlavně vy podporujete, protože vy posíláte penízky na rehabilitace a na jeho léčbu, za což opravdu ještě jednou a ještě to zopakujeme milionkrát velké díky vám.
0: Teď píše Anička Červená, kartářka, numeroložka, která vlastně využila nebo nabídla vám možnost doptávat se. Pokud jste poslouchali ranní vysílání Rádia Čas, tak přes WhatsApp prakticky celý dnešní den vždycky jedna otázka, že vám zodpoví, a teď píše: doufám, že se vám korunky hrnou, všichni zmiňují, že posílali nebo jdou poslat. Anička říkala, v rámci fair hry já vám nabízím tuhle službu, vy pomůžte dobré věci.
1: Jo? Ano, a je to pravda, opravdu korunky klikají každou minutku.
0: Tak jo, kdyby něco, cazradio.cz, celý Páťův příběh a potřebné údaje, já teď musím Lenči něco pustit, protože jediné, čím se trápíme, jsou některé naše záběry.
1: Jo? Ano.
0: My se hodně natáčíme, fotíme, nebo přesně řečeno, když jsme natáčení nebo focení, tak to vnímáme jinak, než se známe z reality.
1: Tak
0: takže jdeme na schvalovačku. Yes.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na rádiu Čas a no jako nestává se to často, ale říct to musíme teď opravdu, jo, protože to bychom kecali, dalšího hosta milujeme.
1: Ano,
0: protože
1: to
0: je opravdu slunce do domu a zvlášť třetí den moderátorského maratonu na rádiu Čas.
1: Já bych řekla, že to je taková nabíječka, protože Jana Křesťanová z Rožnovských pivních lázní přišla tak nabitá, já po těch třech dnech trošku závidím, ale přeju a jsem moc ráda, že tady strávíme následující minuty, protože myslím, že to oblaží i nás po těch třech dnech.
0: Jani, apropo, dobrý den, zdravíme.
2: Krásné dopoledne, milí posluchači, a tady vám všem do studia.
0: Mimochodem, je to pracovní stav, to, jak jako povídáte, jak to z vás září. Jaká jste doma, mluvíte, nebo opravdu vlastně to esence jako vašeho života, to, co vnímáme my?
2: Já bych řekla, že mluvím neustále a pořád. Uh-huh. Vždycky říkám, že mě jde jako první slyšet, než vidět, takže je to takový stav, který mám neustále, non-stop.
1: My si vážíme každého hosta, který za námi teď v těchto třech dnech v podstatě přijde, protože pořád podporujeme dobrou věc, tak jak vás to vlastně napadlo, nebo co vás zaujalo na tom příběhu Páti, nebo tady naší akci, že jste se i za Rožnovské pivní lázně rozhodli podpořit?
2: Tak my jsme tady, nebo já jsem tady za naše lázně z toho důvodu, že si myslíme, že to opravdu má smysl. Má smysl pomáhat těm druhým, kteří tu naši pomoc podporují nebo potřebují, a když jsme si přečetli Páťův příběh, tak jsme si hlavně uvědomili, že jsou rodiny, jejichž každodenní život je úplně jiný než ten náš, a že opravdu potřebují tu naši pomoc. A péče o nemocné děti je opravdu velká starost. Je to hodně náročné, jak na čas, na energii a tak hlavně na finance. Takže z toho důvodu jsme se rozhodli, že i my chceme být součástí tady tohoto projektu, tohoto moderátorského maratonu, a věříme, že nemusíme dávat obrovské částky, ale že pokud každý z nás přispěje alespoň tím, čím může, tak společně tady ta naše společná pomoc má mnohem větší sílu, která vlastně může Páťové rodině zásadně pomoct.
0: Jani, protože taky to asi nemáte málo, původně jsme se chtěli zeptat, jak vypínáte, já se zeptám jinak, protože jste z Rožnovských pivních lázní a tam jako lidi většinou jezdí vypnout. Platí u vás, že Kovářova kobela chodí bosa? Jako užijete si tam občas nějakou tu pivní lázeň, skočíte si do Málkovy čokoládovny dát si tabulku, nebo vlastně v podstatě ne?
2: Ano, Kovářova kobela chodí bosa, není na to nějaký prostor, jo? Člověk to bere opravdu jako místo, kde chodí do práce, ne kde chodí odpočívat, takže samozřejmě, když tam jsme, tak mi to nedá, abych se třeba nezastavila na něco dobrého, na ty naše výborné zákusky nebo na ty naše pralinky, ale abych si našla ten čas, abych tam šla na nějaké procedury, tak na to bohužel není, a relaxuju trošičku jiným způsobem.
1: A jakým, prozraďte, inspirujte nás.
2: Tak já si chodívám odpočívat do divadla na jeviště, protože jsem teda členka ochotnického divadelního souboru.
0: Tak... Jo, takhle, takže on to, pan šéf neřekl hérečka jenom tak.
2: Jo, jako, aha, že... ne, neřekl hérečka, on to ví,
0: jo, to
2: že jsem
0: krásce,
2: opravdu...
0: pardon, Ježiši Kriste, já jo, vím. Ne,
2: je to v pořádku, už si ze mě dělá každý srandu, ale ano, je to takový náročný, jako, co se zase času týče, koníček, ale za mě je to strašný relax, je to taková moje psychohygiena, kdy se na to jeviště chodím schovat za nějakou roli, vžiju se do nějaké postavy a aspoň na chvilku člověk uteče takové té každodenní realitě, těm každodenním povinnostem a starostem, takže já relaxuju takovým způsobem.
1: Já chci vědět, jak se ten spolek jmenuje.
0: Ano, a v čem
1: já bych
0: jste
1: zašla.
0: Se schovala naposledy,
2: ano.
0: Přesně tak.
2: Tak náš divadelní spolek se jmenuje Chaos z Valašské Bystřice. A jsme takový opravdu jeden velký chaos a milujeme to. A máme různé hry a teďkom nacvičujeme drama, tak to bude takové opravdu dojemné. A samozřejmě, když byste se kdykoliv chtěli přijet podívat, tak vás ráda pozvu.
1: Chaos je můj životní styl, takže mi se to bude rozhodně líbit.
0: A je to zveřejnitelné jako název dramatu? Je to nějaká klasika nebo autorské dílko?
2: Je to samozřejmě, název hry můžu prozradit, je to Selský prach, je to vlastně z valašského prostředí, ze 17. století, je to takové pro nás hrozně blízké, protože to je folklorní hra, krojovaná, budou tam i tance, zpěvy, takže je to moc pěkné a myslím si opravdu, že vytváří to nebo vypráví to krásný příběh o Valašsku a bude se to líbit, myslím, i tady vám.
1: Tak to jsme velmi rádi, že vlastně ten nejpovolanější už za chvilku pozve naše posluchače, aby přispívali na malého Páťu, a ještě se dovíme taky trošku víc o Rožnovských pivních lázních.
0: Naším hostem je adeptka na cenu Thálie. Herečka Jana Křesťanová, za chvíli pokračujeme ve studiu Rádia Čas.
3: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.
4: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl.

0: získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Nádherná částka pro malého Páťu Kašpara a celou jeho rodinu, 181 457 korun aktuálně na transparentním účtu. Třetí den moderátorského maratonu za oba týmy Rádio Čas, Rádio Čas Rok, Lenča Líšková.
2: Radím se Byslav Bednář.
1: No a teď je de facto opravdu doslova třetí, konec konců kolega, moderátor, kolegyně, moderátorka pro tuto chvíli, protože jí to nádherně mluví, z Rožnovských pivních lázní Jana Křesťanová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jani, kdybyste si teď opravdu měla vypůjčit ten mikrofon, my se klidně vypneme a jako nějak třeba inspirovat i ty další, protože zase to vidíte jinak vlastně celý ten příběh a podobně, aby si řekli, jejda, tak pro boha, ještě jeden QR kód a podobně, udělám velkou radost, co byste řekla?
2: Tak, kdybych tady tohle z toho měla směřovat na ty další posluchače nebo na nějaké své známé, aby se tady toho taky účastnili, tak bych to asi udělala nějakou takovou nenucenou verzi, řekla bych to třeba nějak takhle. Podívej se, pojď, přečti si tady ten Páťův příběh a zamysli se nad tím, že jestli máš doma zdravou rodinu, zdravé děti, tak pokud tě tady tenhle ten Páťův příběh inspiroval, tak si zjistil, že ty máš obrovské štěstí, že máš tady tu zdravou rodinu a ne každý tady to štěstí, které se opravdu může skrývat i v maličkostech, ne každý to tak má, takže pokud máš tu možnost přispět alespoň něčím, nějakým málem, tak to udělej, zapoj se tady do toho, protože to opravdu má smysl.
1: A občas se babráme v těch svých blbůstkách a podobně, ale nicméně každý to řekne jinak a nic není špatně. Jani, děkujeme moc.
3: A je to velmi inspirativní právě, že každý mluví k trochu jiným emocím, takže vždycky je to velké obohacení. Jinak velké obohacení pro vlastně všechny lidi tady z okolí a nejenom z blízkého okolí, tak jsou taky Rožnovské pivní lázně, protože tam můžeme zrelaxovat, odpočinout si. Tak pojďte jenom, kdyby náhodou někdo neznal z našeho vysílání, což si nemyslím, tak pojďte nám představit vaši firmu a čemu se všemu věnujete, protože ono to není jenom o těch lázních.
1: Tak 36 minut je vašich.
2: Já doufám, že to stihnu. Tak já tady dneska zastupuju Rožnovské pivní lázně, které teda sídlí přímo v historickém centru Rožnova pod Radoštěm v prostorách bývalého Rožnovského pivovaru. Na trhu jsme už více jak 15 let a za tu dobu jsme se opravdu hodně posunuli. Vybudovali jsme obrovský areál a dnes už to nejsou opravdu jenom pivní lázně, ale je to obrovský komplex, máme tam spoustu lázeňských procedur, a máme tam mořské lázně, venkovní lesní wellness, různé VIP zóny, kde opravdu můžete relaxovat a odpočívat jen ve dvou. Součástí tady toho komplexu je i nádherná obrovská restaurace, která je vybudovaná na bývalých prostorách pivovarských Humen. A součástí toho byl také sen pana majitele zbudovat si vlastní čokoládovnu, takže máme tam vlastní čokoládovnu, kde si vyrábíme pralinky a lámané čokolády. A kavárnu, cukrárnu, kde máme ty úžasné zákusky. No a co by to bylo samozřejmě za pivní lázně, kde bychom neměli svůj vlastní pivovar. Takže máme tam pivovar, kde si vyrábíme nebo vaříme naše nefiltrovaná, nepasterizovaná piva a pivní speciály. No a pokud tady k nám přijedete a budete tady po všech těch procedurách nebo po konzumaci toho našeho piva unavení, tak u nás můžete i přespat, protože součástí máme i čtyřhvězdičkový hotel. No a ještě jako bonus, když jsme tady u toho tématu, tak máme obrovské dětské centrum, takže je to opravdu areál, kde si celá rodina může vybrat z nepřeberné škály jak procedur, tak možností, jak čerpat svůj volný čas a odpočívat.
1: Ježiš, to zní dobře, takže odložíš a jdeš relaxovat, jo?
2: Ano, ano, odložíš a můžeš si jít užívat volna.
3: Mimochodem, já se na to chci zeptat celou dobu, jo, co jste přišla, protože když jsme se viděli naposledy, byl tady i pan majitel, tak jsme se bavili o bahně. A mě pořád napadá ta otázka, pořád mi jde do hlavy, jak to vypadá s tím bahnem.
2: Vypadá to úžasně. Třeba máme nádhernou zpětnou vazbu od našich klientů, kteří nám opravdu občas posílají i svoje vlastní soukromé fotografie. A ta poslední mě velice rozesmála, když mi pan majitel poslal na WhatsApp fotku, kde jsme viděli, jak naši klienti jsou spokojeni, jak jsou opravdu celý černí od toho bahna a vypadají opravdu jak občané nějaké Africké republiky. Vypadá to úžasně a fakt si to užívají. Takže myslím si, že tady ten náš nový wellness, tou regenerační bahenní péči se nám opravdu pěkně podařil.
1: Mimochodem s Lenčou si tak jako zpestříme dneska už tedy třetí den kolem poledne vždycky jakoby a doplníme energii nějakým dobrým obědem. Nějaký jako tip na nějaké jídlo, které bychom si mohli objednat dneska? Nebo byste nám doporučila třeba něco do dalších dní v rámci dobrého jídla?
3: Tak my máme teďkom i takovou
1: Přesně.
3: My máme i teďkom takovou novinku, že jsme zavedli týdenní menu, což se nám osvědčilo, takže tady máme samozřejmě na výběr vždycky z toho týdenního meníčka, ale teďkom už s přibývajícím podzimním časem spouštíme i takové speciální degustační hody, zvěřinové hody už nám teďkom zase přijdou. No a novinkou je, že jsme připravujeme vegetariánské menu, takže snažíme se samozřejmě vyhovět i těm, kteří zrovna nelíbují v masu, a bude to inspirováno nejenom českou, ale i zahraniční exotickou kuchyní, takže já bych třeba doporučila zrovna tady tohle.
2: No já myslím, že Ráďa mířil že mířil na sobotu.
1: Já jsem se tak pochválil za to, ale teď jste mi udělala Lenku.
3: Tak já jsem takový lingvista, který jako hloupému na pověst chytrého kopni.
1: No bych si nedovolil. A já mimochodem myslím tak jako ty zornice takto a já tak jako jsem to nepovedlo a podobně.
3: No tak to tak dobře, takže znovu pojďme, uděláme to ještě jednou.
1: Můžeme vrátit
3: znovu.
1: Čas, jo?
3: Jo, prosím vás, mačkejte tam ten čudlík.
1: Ano, jo. Dala byste tip třeba na nějaké dobré jídlo, nebo jestli ne dneska, tak třeba o víkendu?
3: Ale tak samozřejmě, teď v nadcházejícím víkendu, 10.10. krásné datum k zapamatování, u nás na Pivovarském dvoře máme Guláš Fest.
1: Ne.
3: No. To nebudete věřit,
2: jsme nečekali.
3: Máme tam připraveno 11 druhů gulášů a tady tohle to bude opravdu vydařená akce. Samozřejmě nebude chybět pivní studánka, ve které poteče pivo zcela zdarma, různé pivní soutěže, připravena bude bohatá tombola. A pokud by někteří z vás měli strach, že bude zima nebo chladno, nemusíte mít strach, bude připraveno samozřejmě i něco teplého na občerstvení a hlavně akce pojede za každého počasí. Takže pokud ještě nemáte plány na víkend, tak 10.10. sobota od 10 hodin Guláš Fest na Rožnovském dvoře.
2: No tak já myslím, že tak, co k tomu dodat?
3: Můžeme si pustit písničku.
2: Já jsem čekala, že to Janča udělá.
1: No přesně tak. Mimochodem moc krát děkujeme za dárečky, protože my jsme dostali takovou tu esenci vaší, vlastně té vaší velké životní filozofie a asi by byla škoda nevidět se nebo vidět se až za rok, takže jako čím dřív, tím lépe, abychom zhodnotili. Vlastně poslední praktická otázka, protože my fakt vždycky navnadíme, a vy jste srdcař, ne, žádná jobovka, ale fakt, kdyby to teď někomu jako cinklo a chtěl si jako objednat nějaký ten relax a to, asi to nebude na víkend nebo příští týden, asi jako je velký zájem, že jo, co se týče rezervací.
3: Je tam velký zájem, vždycky doporučujeme včasnou rezervaci, hlavně teda na víkendy, protože opravdu většina z nás je ještě stále pracujících a opravdu si to plánuje tady tyhle ty wellness pobyty na ten víkend, ale pokud máte čas přes všední den, tak není problém se klidně na příští týden hned domluvit a můžete zbalit kufry, nasednout do auta a přijet k nám.
2: Tak co, Ráďo?
3: Já bych to tady po tom maratonu zapíchla a udělala si výlet do Rožnova.
1: No. Měli byste tam nějaký hezký pobyt pro Lenčku.
3: A tak domluvíme.
1: Girls.
3: Speciální pokojíček jen pro vás.
1: A třikrát zamknou.
3: Ano.
1: Jana Křesťanová, Rožnovské pivní lázně, děkujeme za návštěvu i za podporu Malého Páti a prosím vás, zůstaňte dál taková, jaká jste.
3: Děkujeme, pro nás to byla čest, že jsme se tady mohli účastnit tady tohoto moderátorského maratonu.
1: A příště škere šmer škere šmer.
3: Docvičíme.
4: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Tak já jenom hlásím, mimochodem krásné dopoledne v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, že jste byli trošku okradeni, vy, kteří jste naši fanoušci nebo přátelé na Facebooku Rádia Čas. Jenom dovysvětlím, protože pamatuješ si na jeden požadavek, na jednu moji identitu ze včerejšího dne otevřených dveří, Leni, že jedna posluchačka pro mě měla slabost, ale jenom v nějaké podobě.
1: Počkej, jako jo, pro blondětou dámu.
0: Ano, přesně tak, když Ráďa hraje blondětou dámu.
1: Ale pro mě taky měla slabost, když jsem doktorka.
0: Ano, přesně tak.
1: Neříkala, že mi prý doktorky jdou úplně nejlíp.
0: Hele, tak částečně vám to splníme, nicméně ranní video za ranní tým se objevilo jenom na Instagramu, což mi docvaklo až teď, takže teď to máte jako speciální dárek, že to žijete s námi i na Facebooku Rádia Čas. To video se jmenuje Kosmetika. Už jsem vlastně zapomněl úplně, o čem je tu pointu.
1: Já taky, jo. My jsme tady v takovém iFru tady, že...
0: Nicméně, kdyby vám udělalo radost, stejně jako vy nám děláte radost v rámci té pomoci malému Páťovi, hoďte like, dejte sdílení, pošlete dál, takže to je jeden z těch dárečků. Máme pro vás i další challenge, ale to nejpodstatnější je ta krásná částka na transparentním účtu pro
1: tak
0: malého Páťu.
1: Tak kolik tam máme?
0: No, já jsem viděl naposledy nějakých 185 000.
1: 185 293 korun. Já si myslím, že dneska těch 200 nebo přes 200 bychom mohli dát.
0: Já říkám 250 000 značka ideál pro dnešní den, a to zítra teda ještě si dáme takové malé ranní vyvrcholení. Jako my to umíme říct na 100 různých způsobů, ale krásně, kromě našich hostů, to řekl včera třeba i herec Petr Rychlý.
2: Mimochodem, milí posluchači a posluchačky, vy se tam vlastně hned uvidíte, jo? To znamená, když vy to pošlete, tu částku, tak je tam vidět. Někdy to stojí za ten pocit, a já se řeknu jinak možná. Helejte se, nestejte se poslat 10 korun. Víte, nestejte se za to. A nebo nestejte se poslat korunu. Jako, rozumíte, ono z těch maličkostí potom vznikne obrovská věc a obrovská pomoc. Takže i vy, kteří jako váháte, jo, že nemáte na to, pošlete klidně fakt jenom tu korunu a uvidíte se, budete tam jí mít. Není to ostuda, naopak, tady všichni vlastně o tom budou hrozně hezky mluvit a hlavně potom ta máma, jo, víte, ta máma potom to všechno uvidí. Přece nepřejeme nikomu nic zlýho a jí to jenom pomůže, jo.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
4: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. AutoESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
8: Čas. Rádio Čas.

0: Rozmohl se nám tady takový nešvar, ale v podstatě je to náš nešvar a my si to zodpovíme. Přesně řečeno, moderátorský maraton Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Tak nějak automaticky společně myslíme na to, že všichni už ovládají svět internetu, ano. A tak dál. Pokud chtějí pomoci malému Páťovi Kašparovi, kvůli něho, teda ne, pro něj, to je to, ten dobrý výraz, vysíláme už třetí den. Zatím ne v kuse, jedeme až do 18. hodiny. Jak říkáme, vy ostatní si najdete všechny potřebné věci na Facebooku Rádia Čas, taky na webu casradio.cz. Ale pak je skupina, která nám píše, ovládá třeba WhatsApp, říká, hele, ale číslo účtu, jako my nejsme internetoví, my to neumíme. Takže bychom jako poslali dál tuhle informaci.
1: Můžeme znovu zopakovat, ano, už jsme to dělali, takže prosím, nachystejte si papír a tušku. Jinak, než to uděláte, než si přinesete papír a tušku k tomu. Ano, k rádiu, tak vám řekneme aktuální stav našeho transparentního účtu a já si myslím, že těch 200 tisíc dneska uděláme levou zadní, protože mám to přečíst?
0: Ano, řekni to.
1: 193 931 korun.
0: Už o tisíc víc. Já už vidím 194 a přesně 431. Nám se to tak jako sem tam aktualizuje plus minus. Já jsem předpovídal, že na konci dne bychom si mohli dát minimálně 250 000 právě pro Páťovu rodinu a když to bude víc, zlobit se nebudeme, ale jak říkáme, pokud se můžete někde mrknout třeba i na webovky, ten Páťův příběh je hodně silný, tak a teď ven s tím samotným číslem účtu, takže papíry a tušky do ruky, kdyby něco, je to transparentní účet 21
1: 0
0: 83
1: 92
0: 91
1: / 2010.
0: Opakování matka moudrosti 21
1: 00
0: 83
1: 92
0: 91
1: / 2010.
0: Děkujeme, že jste s námi. Říkám to dobře. Děkujeme, že vy jste s námi. Ano, je 10. Čas na zprávy s Martinem.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe Olympic. David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás MINI? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své mini na mini.cz.
13: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
14: Řidiči, dávejte si pozor, v Ostravě v oblasti Vítkovice v ulici Ruská stala se tady nehoda 2 osobních aut. Stále se řeší nehoda v Paskově v ulici Mitrovická a pozornost mějte v Uherském Hradišti v ulici Zrzavice. Srazila se tady 2 osobní auta. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku mají města problém najít lidi na některá místa na úřadech. Snaží se je proto nalákat i náborovými příspěvky. Někdy nabízí až 100 000 korun. Ani to ale někdy nestačí a některá místa zůstávají dlouho volná. Chybí hlavně lidé na stavebních úřadech, investičních pozicích nebo v sociálních službách. Podle televize LTV Plus zájemce odrazuje hlavně nižší plat a náročnost práce.
15: Morava aktuálně.
14: Rodný dům Zikmunda Freuda v Příboře bojuje o krajskou cenu cestovního ruchu. Památka s novou interaktivní expozicí získala nominaci v kategorii nejlepších nápadů na zážitky. Podrobnosti dodává mluvčí města Iveta Busková.
16: Nominace přichází v roce, kdy Příbor představil celou novou podobu rodného domu svého nejslavnějšího rodáka. Dům snů Zikmunda Freuda byl slavnostně otevřen při příležitosti 170. výročí Freudova narození. Nová expozice nabízí návštěvníkům netradiční způsob, jak poznat nejen život a dílo Zigmunda Freuda, ale také jeho dětství, vztah k Příboru a samotný rodný dům.
14: Veřejnost může rodný dům světoznámého psychoanalytika podpořit v kategorii nejlepší nápad pro ještě bohatší zážitky, a to v online hlasování do konce října. V Otrokovicích je hotová první část nové cyklostezky, která propojí město se Zlínskými Malenovicemi. Krátký úsek vede z Kvítkovic pod dálničními mosty. Na trase směrem na Napajedla navíc města nově instalují speciální solární světla zapuštěná přímo v asfaltu, která cyklistům ulehčí orientaci po setmění.
15: Rádio Čas, sport.
14: A fotbalisté Zlína nastoupí v šancelize proti pražské Slavii. Utkání se hraje v pátek 9. října od 18 hodin. Zápas hostí stadion Letná ve Zlíně. Dnes bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: tajeme, no jednak trošku sluníčkem, které se nám opírá z východní strany do studia Rádia Čas v rámci moderátorského maratonu, ale taky tajeme dojetím, protože stoupá částka na transparentním účtu pro malého Páťu Kašpara. Jeho příběh si ještě řekneme, ale taky tajeme nad těmi úžasnými lidmi a parťáky tady ve studiu Rádia Čas a vzácnými hosty, kteří nás přišli podpořit. A dalším z nich je Dalibor Ondruh z Tatra Trax. Dobré dopoledne máme krátce po desáté, jsem uvažoval, co je za část, ne, dobrý den.
1: Krásný dobrý den za mě.
0: Dobrý den.
2: Krásné dopoledne, pojďme se podívat, začneme nejdřív tím, proč jsme tady a potom se podíváme vám trošku pod pokličku. Takže dobře. Samozřejmě ta první otázka, ta musí být taková, proč jste se rozhodli podpořit vlastně Páťův příběh a vůbec náš moderátorský maraton?
1: Tak Tatra má dlouhou historii, my máme přes 170 let historie, která je spojena tady s tím regionem. A jsme si vědomi nějaké naší zodpovědnosti jako zaměstnavatele a velkého zaměstnavatele v rámci regionu. A ty naše činnosti v rámci sponzoringu a podpory se opírají o takové čtyři pilíře. A jedním z nich je podpora motosportu, samozřejmě, která je spojená s Tatrou. A potom jsou to hasiči, ať už dobrovolní nebo profesionální. A třetím pilířem je potom obrana. No a čtvrtý pilíř, ten je spojený s regionem. To je podpora regionu, kdy my vlastně dlouhodobě podporujeme jednotlivé, ať už to jsou sportovní kluby nebo různé spolky v rámci regionu, tak jsou to i různé kulturní a dobročinné akce. A právě ve chvíli, kdy jsme byli osloveni, že bychom se mohli stát jako partnery téhleté skvělé akce, tak ani jsme moc jako nemuseli přemýšlet a bylo to jenom o tom vlastně to nějakým způsobem rychle zprocesovat na naší straně, což se povedlo. A já jsem velice rád, že Tatra může být partnerem.
0: Dal by se říct, že to máte tu pomoc v krvi, nebo spíš v oleji, nebo v naftě, nebo čím se to pohání ten stroj? Já nemám řidičák mimochodem, jo, takže opravdu nehraju tady, volám. Jo. Já jsem...
1: stále je to primárně nafta, jsou to dieselové motory, ale do budoucna se samozřejmě díváme i po alternativních pohonech a máme i řadu vozidel e-drive, která vlastně je v tuhle chvíli elektrická.
2: Ale to jsem si vlastně uvědomila jenom pro mě, Ráďo, že teď jsem si jako představila, že ta Tatrovka, kterou my známe opravdu z té historie, že by to bylo jako elektroauto, je to vůbec možné?
1: No, tak jako mimo. Je? No, jo? A ne, že to je nějaká hudba budoucnosti, ale to je opravdu realita, kdy ta řada, mám několik výrobkových řad a jedna z nich, Tatra Force, tak má ještě variantu e-drive, která se právě zaměřuje na ty alternativní pohony. A v tuhle chvíli my už máme tři varianty vozidel, které umíme zákazníkům ukázat a nabídnout. A první z nich jsme představili už 3 roky zpátky v roce 2023. A to byla první elektrická Tatra s palivovými vodíkovými články. Takže vodíkové články, které vyrábí elektřinu, pohání to auto. Potom jsme představili hybridní auto, tak jak to znáte asi z osobních automobilů. No a v loňském roce jsme představili plně bateriovou Tatru. Takže ta obrovská 20-tunová Tatra, která jede jenom na baterky.
2: No tak od té doby, co já jsem jezdila na té oranžové Tatrovce malé, z kopce dolů, když jsem byla malá, tak opravdu běhlo hodně času.
0: Já jsem jezdila s kočárkem. A to jiná, nicméně já jsem právě jako chtěl říct, jako co se týče teoreticky toho elektrovozu, to se nabíjí 3 roky třeba jeden vůz, nebo...
1: Ne. To jsou samozřejmě úplně jiné nabíječky, úplně jiné příkony, které tu Tatru nabíjí, takže to nabíjení je relativně rychlé.
0: Stejně zvláštní, že když byl člověk malý a jako vyrůstal, vůbec se nedokázal představit, že bude jednou třeba i v roli právě tady hosta na Rádiu Čas mluvit o něčem takovém, že jo?
1: Jak to jde dopředu.
0: Už jste to krásně zmínil a vlastně i já, ten pohon, my se dneska ptáme všech našich hostů speciálních, protože my ten pohon potřebujeme, nás asi ten dobrý skutek tak nějak pohání kupředu, jedeme třetí den od rána do večera. Co vy, protože taky asi občas potřebujete jakoby vypnout, tak koukáte na auta nebo koukáte radši na něco úplně jiného?
1: Když to bych to vzal jako za Tatru, tak ta paralela je opravdu pěkná, protože ten váš maraton tady je opravdu výkon a Tatra je známá tím, že vlastně ta její odolnost v tom terénu je obrovská. A my rádi říkáme, že tam, kde konkurence končí, tak my s Tatrou teprve začínáme. No, takže
2: já mám ráda lidi z Kopřivnice.
1: Jo, ale kdybych to měl říct jako osobně za sebe, tak já moc toho volného času, že bych někde jako ležel na gauči nebo něco takového, nemám.
0: Proto se ptáme.
1: Takže to dobíjení těch baterek je třeba, ale já to spíš dobíjím jako pohybem, takže hodně sportu, různé výlety s rodinou, takže tak.
0: Tatra Trax a hlavně Dalibor Ondruh, velkým srdcařem a hostem ve studiu Rádia Čas, ještě kousek povídání nás čeká, zůstaňte s námi.
3: Rádio Čas. I

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
3: Jste připraveni?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

0: maraton Rádia Čas.
1: Tak právě s naším hostem, Daliborem Ondruchem z Tatra Trax, mimochodem děkujeme za návštěvu ještě jednou. Jsme před malou chvílí a možná i díky jeho slovům překročili částku 200 tisíc korun na transparentním účtu pro malého Páťu Kašpara, protože jedeme třetím dnem moderátorský maraton Rádia Čas a vy to jedete s námi, takže máme velkou radost. A že vidíš to, ale aktuální částka?
2: 201 353 korun.
1: Tak já se teď zeptám, protože než si dáme takové to suma sumárum, jakoby čím se zabýváte, když asi tušíme, že jo, Tatra Trax a podobně. Mimo záznam to by se mělo mají brát celé, o čem jsme se povídali, ale tak je něco, co vám čistě teoreticky jako chybí teď, nebo kdo vám chybí na firmě? Pro ty, kteří nás poslouchají, říkají si, do čeho já bych píchl, já bych chtěl takovou práci, která by mě bavila.
2: Mně se líbí ty auta.
3: No tak určitě přijďte do Tatry.
1: Počkejte, ne, fakt, jsou volná místa?
3: Jsou. My díky té současné situaci, která je, tak už několik let rosteme a teďka ty poslední 2-3 roky nám naplnili plán, takže my vidíme na roky dopředu. My opravdu teďka už se nebavíme o tom, co budeme vyrábět, ale kdy to budeme vyrábět a jak navýšíme kapacity. A s tím je spojený i nábor nových lidí do firmy. A těch otevřených pozic je celá řada, hromada a je to opravdu napříč celým tím spektrem zaměstnaneckým, takže od těch dělnických pozic ve výrobě, automechanici, elektromechanici, údržbáři, kvalitáci, až po vlastně ty pozice v kancelářích, to všechno potřebujeme a i taková zajímavost, že s rostoucím počtem těch zaměstnanců potřebujeme i vydávat víc obědů, takže i taková pozice jako třeba kuchařka nám chybí, takže samozřejmě kdokoliv bude mít zájem se připojit k legendě Tatra, tak určitě má možnost, buď na našich webových stránkách, anebo přímo webové stránky, které máme k náboru chcidotatry.cz.
2: To je hezké, to jsou krásné stránky.
1: Vy jste zmínil ještě jedno takové krásné výročí, které bude příští rok, 130. Mimochodem, vy to řekněte, ale my tak jenom, když to Dalibor říkal mimo záznam, tak on říká, my jsme vyrobili a tehdy to, on totiž zní a říkám, vypadá dobře, jakože opravdu bylo od samého začátku u toho. Vy jste opravdu tím prorostlí, což ceníme, to máme rádi. Takže co jste tedy vyrobili před 130 lety?
3: Tak rok 1897.
2: Jak září ty očka, jo? Tyčka.
1: Máte ještě nějaké oblečení z té doby? Jakoby? Nějak, které jste nosil tehdy?
3: Něco bych asi v muzeu vyštrachal. No před 130 lety, nebo respektive příští rok, to bude 130 let od vzniku prvního motorového vozidla a bylo to vozidlo Prezident, které tehdy vlastně vyrazilo z Vídně do Kopřivnice. Mm-hmm. A příští rok těm 130 letům určitě chystáme i nějakou akci, chystáme k tomu komunikaci, takže určitě sledujte naše stránky, sledujte náš web a naše sítě, bude k tomu hromada informací a není to jenom těch 130 let od Prezidenta, ale ta sedmička je tou historií Tatry prorostla, takže těch výročí bude daleko víc.
2: Pojďme se vrátit teď k naší akci, k maratonu moderátorskému Rádia Čas. Tak pojďte ještě závěrem říct, co byste popřál rodině Páti, možná i nějaký vzkaz k našemu maratonu.
3: Jo. Já ještě jednou moc poděkuji, že Tatra může být partnerem, jsme opravdu rádi, že můžeme pomoci konkrétnímu případu. A já asi nebudu nějak extrémně originální, ale chtěl bych za sebe a určitě za celou Tatru popřát to, ať veškerý výdělek z tohoto maratonu pomůže rodině v tom každodenním životě. Ať to mají trošku jednodušší, protože je to samozřejmě primárně o Patrikovi, ale je to i o té rodině, která samozřejmě s tím žije celý život, tak ať jim usnadníme nějakým způsobem tu denní rutinu.
1: Usnadňujete ve velkém. Připomínáme všem to základní Facebook, případně web Rádia Čas z radio.cz. Dalibor Ondruch, Tatra Trax. Chci do Tatry.cz, říkám to správně?
3: Chci do Tatry.cz.
1: Tam je to všechno podstatné, děkujeme za návštěvu a jestli vás můžeme poprosit i kolegové z Rádia Čas, rok vás čekají, ať to poselství posíláte dál, ať se daří.
3: Super, děkuji za pozvání.
1: My děkujeme.

0: Eva Farna a Miraj spolu ve dvou, a já vždycky říkám ve dvou a více se to lépe táhne, tak tím více a opravdu hodně vysoko je za náš tým a vlastně taky už třetí den naše podpora kolega Aleš Klubal.
1: Ahoj,
0: aktuální ve studiu Rádia
1: Čas. Děcka, ahoj, vypadáte furt úplně super.
0: Ahoj.
2: Úplně furt stejně.
1: Jako kdybyste vysílali, ne, jako kdybyste vysílali dvě hodiny.
0: Mimochodem, já budu teď Marek ztracený, jo. Ta bílá ti sluší.
2: Jo, to je pravda.
1: Děkuji.
2: Ty totiž chodíš většinou Ali v černém. Jako, ale ta bílá je super.
0: No. Ne, já to jenom neumím nosit, protože mimochodem, i když se člověk dává pozor na kave a podobně, přijdeš domů a tady flek, nebo taková ta odřeninka, taková stoznic se někde otřela.
1: Hele,
0: tak, no.
1: Já moc černou rád nemám, jo, ale víš, jako jak tomu došlo, že chodím černé. Mm. Já jsem jednou procházel redakcí, nebudu jmenovat, a někdo mi řekl, ty Vogo, jako ta černá, jo, to je dobrý, ty můžu to říct, ty vole, ty vypadáš mladší, jo, a od té doby jsem začal nosit černou.
0: Mimochodem, to pomyslné, ty vole, s prominutím jsme si řekli před chvílí, jenom s tebou podělíme o částku.
1: Já vím, slyšel jsem.
0: 204 tisíc, 353 korun. Já mám pocit, jako ne, pozor, není to Humpty Dumpty, jo, já jsem říkal na konci dnešního třetího dne, že by mohlo být 250 000, ale padla tady nějaká možná i 50, a já myslím, mimochodem ještě na dálku děkujeme i Aničce Červené, kartářce Numenoložce, která vlastně řekla lidem, já vám zodpovím jakoukoliv otázku, ale vy buďte féroví, já nechci žádné důkazy, prostě pošlete Patričkovi, tak nějak si to jakoby... Ty dáš, já vrátím a podobně, jo, takže...
2: A od té doby to jede.
1: Ale ještě večer, my jsme seděli u televize, bylo nějakých 10 hodin a žena, já jsem ještě neposlala peníze, jo. A teďka začala ťukat do toho mobilu a teďka jí to nešlo naskenovat, jo, tak jsme to ještě tam řešili večer. Tak je poslala penízky, tak zdravím svou ženu.
0: Zapomněli jsme trošku, nebo připomínáme, vlastně to souvisí s dnešním tématem na otázku, kterou se ptáme vás, posluchačů Rádia Čas. Jak to vidíte, a Ali, ty přímo z oboru, co podle tebe je nejtěžší na práci moderátora v rádiu?
1: Ale my to všichni vidíme, vy to víte. A co si budeme namlouvat, sednout si s tím přítelem, kamarádem, posluchačem ke stolu, jo, a takhle s ním jakože kecat, jakože že spolu sedíte u stolu, to je to nejtěžší.
2: Taková ta přirozenost.
1: Jo, přirozenost dostat se k němu strašně blízko, jo, a ty to máš úplně dáno, Ráďo, ty to máš úplně dáno životem, to vždycky obdivuju o tebe.
0: Víš, že nemůžeme reagovat na tyhle věci a podobně.
2: Dobře, ale je na nás vždycky extrémně hodný, prosím vás.
1: On ne, já jenom říkám
0: dobře,
1: to, co vidím,
0: co?
1: Jo.
0: Tak jo, tak si vyhodníme trikáč, víte, jaké to je. Já to Alimu namluvám vždycky. On je v Kozoruhu, ale že je pracant, ale je srdcař.
2: No.
0: A už dlouhé roky srdcař, protože jako pořád je tady, že jo, nemusel by být, mohl by to být pro něho jenom kšeft, ale Aleš se nikdy nechoval tak, jako že to je jeho kšeft. Navíc na rozdíl od nás umí venkovní akce, umíš moderovat venku. A co si budeme povídat, máš jeden z nejkrásnějších hlasů, jako v éteru Rádia Čas. Jo. Jaké to je, Ali?
1: Dobře, hele, dobře, jako už mlč, protože jsi říkal, že za tisícovku řekneš tři věty. A teďka jsi řekl čtyři.
0: Já změnou 200, to za prvé. A podobně. A teď myslím, je čas taky říct něco Lenči. Ale čas nás tlačí a je čas na písničku a podobně, takže...
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: No jasně, že jí to řekneme, ale můžeš začít.
2: Já normálně jako už s ním vysílám, tak já jsem se z toho opravdu
0: zvykla,
2: odpálil.
0: No, přesně,
2: já jsem totálně zvykla. Ne. Já normálně už úplně zvykla.
1: Ale já ti něco řeknu na Lenču, jo, když ona tady přišla do rádia, tak my jsme se poprvé viděli a pak jsem ji zaučoval, jo, tady u mixážního pultu.
2: Můžu ti do toho jenom říct. Já, když jsem, vlastně moje první kroky sem do rádia Čas, byly s Alešem.
1: Ano.
2: A Aleš byl tak úžasný, ale jako tak mi to ulehčil, protože byl tak hodný, prostě trpělivý. Fakt mi všechno vysvětlil, já jsem s tebe tehdy byla úplně hotová. Fakt, jakože to bylo moc pěkné.
1: Jo,
2: fakt,
1: a teďka ta Lenča teda začala jakože vysílat, jo, rádio, aby jsme ji taky pochválili, ale já si říkám, ty vole, jako je to dobré? Jo, jako seš dobrá, jo, tak já už tady nemám co, jako jo. A pak jsem vždycky chodil říkat, moje žena tě ráda poslouchá, máš skvělý hlas.
2: Já moc Lenču zdravím, ona taky byla moc jako milá, no, takže děkuju.
0: A proč vy vlastně nevysíláte spolu? Protože vy si tak vždycky tak honíte ta trika, ale ne bez legrace, proč ne?
1: To by nešlo právě, my jsme se celou frekvenci chválili.
2: My jsme se chválili, no to by nešlo.
0: Já si myslím, že byste se spíš poznali navzájem. No a tak to zaznělo, ne? Tak už zaznělo dost chvály, takže jako jedeme. Že tak co bych tak řekl.
2: Rádio, nenuč se. Netrap se.
0: My jsme v řadě věcí totiž, a mám pocit, že když tam jako někdy někdy cvakalo nebo brnkalo, tak myslím, že my jsme totiž v řadě věcí podobní tam uvnitř, jo.
2: Hodně.
0: Akorát my každý jakoby tu vnitřní nejistotu a tu bolest řešíme jinak, jo. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, ale zacvakla asi jako jedna věc a to není zase jako takové, to nevykouzlíš, to ti žádné školení nenaučí a podobně. To je prostě nějaký ten puclík, který tam zacvakl a se budu dojímat, ale to nechceme, takže...
1: A to je dobře.
2: Tak hezky,
0: jaký puclík zacvakl, se možná dozvíte zítra v 11.20 nebo kdy.
1: Počkejte se na to.
2: Já se úplně, počkej, ale končíme 10.30, já si to chci
0: no, právě proto.
2: Jaký? Já jsem se úplně dala taky.
0: Je čas na písničku, je ty, které milujete.

0: Opakování matka moudrosti, někdy se to říká jako fráze, ale zrovna dnes na Rádiu Čas je to hodně aktuální a my chytáme, já nevím, jak to mám říct, vibe a velkou radost, protože se co si stalo, anebo prostě už se konečně propojily všechny ty vesmírné energie za celý tým Rádia Čas, Čas rok a samozřejmě za vás, naše posluchače. A aktuálně na transparentním účtu pro malého Páťu Kašpara 208 503 korun.
1: Já jsem úplně nadšená. Já jsem říkala, že bychom byli velmi happy jak dva grepy, kdybychom lízli tu hranici 200 tisíc a mám takový pocit, vzhledem k tomu, že se nám blíží 11. hodina dopolední a jsme tady až do 18, že to půjde ještě dál a dál a mám z toho obrovskou radost.
0: I proto vysíláme s Lenčou za náš tým, tady za tým Rádia Čas, od rána do večera, úterý, středa i čtvrtek, to znamená dneska spousta hostů ještě. Co se týče samotného transparenčního účtu, ze kterého právě rodinka Páti Kašpara bere pro Páťu peníze, ono asi by vás zajímalo, proč. My jsme se včera spojili s tatínkem Petrem, který nám vysvětlil a teda co si budeme povídat, ty měsíční částky, je to mazec.
2: No, nám to pomůže v tom, že vlastně peníze, které se vyberou, tak se zaplatí léčba pro malého, která vychází na nějakých 30 tisíc korun měsíčně.
0: To by bylo řečeno, to je důležité, hlavně vypíchnout, ano.
2: No, to je fakt, že jsme to ještě nezmínili nikde, ale lidé to můžou vidět na tom transparentním účtu. Nejsou tam teda sice všechny platby, protože samozřejmě něco nás stojí cestování do toho nového města, ubytování a tak dále, ale ta léčba, kterou vlastně Patriček postupuje a která se hradí z transparentního účtu, tak si vlastně každý, co se na něho podívá, může projet tu historii a podívat se.
1: Takže vidíte, že pomáhat má smysl, že opravdu můžeme ulevit celé rodince. Víme a chápeme, že je to hodně intenzivní, že opravdu 3 dny v kuse tady s vámi jsme a vlastně nic jiného neřešíme, ale prosím vás, prostě ta vlna se potřebuje vzedmout a jet.
0: Mimochodem, víš, co říkal Petr Rychlý, stačí koruna, teď krásně na to navázala Eva, tak Evi, prosím vás, hlavní klid, jo. Protože jsem úplně jelito, co se týče placení kódem, musela jsem klasicky, je mi líto, ale vzhledem k situaci vážně víc nemohu. Mimochodem 100 koruna. Prosím vás, jak říkáme, i kdyby to byla koruna, tam nejde o to, že jste poslali 100 korun nebo korunu nebo 10 tisíc. Tam jde o to, že jste poslali.
1: Tak.
0: A že jste šli do toho s námi a to se vám tak vrátí stonásobně, to budete koukat, jo.
1: Mimochodem, já jsem moc ráda, že Evička napsala, protože my toho Petra Rychlého budeme muset pouštět častěji, jeho krásné poselství. A Evi, opravdu díky za tu zprávu, protože my, když vidíme ten transparentní účet, tak tam jsou opravdu i

0: Další jenom reakce, jste fakt borci, ten maraton s vámi je super. Mimochodem Lenka z Ivančic napsala podobnou zprávu jako Eva, takže poselství jste slyšela. Není to o částce, ale o tom, že jste do toho šli s námi. Pokračujeme dál s Lenčou a Radimem.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carirea, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
12: Stále si dávejte pozor ve Vítkovicích v ulici Ruská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost se vyplatí v Uherském Hradišti v oblasti Uherský Brod v ulici Dolní Vály. Srazila se tady dvě osobní vozidla. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku teď města řeší velký nápor spadaného listí. Stromy ho letos kvůli suchu zhazují dříve a tak úklidové čety vyrážejí do ulic ve velkém. Jen v Jihlavě během podzimu se sbírají desítky tun listí. To pak míří do kompostáren, které mají na podzim plné ruce práce. Nápor je navíc vyšší i kvůli tomu, že lidé už nemohou listí na zahradách pálit.
0: Morava aktuálně.
12: V Karviné vyroste nová venkovní lezecká věž pro sportovce i veřejnost. 15-metrová stěna vznikne za krytým bazénem v části hranice a nabídne zázemí pro zkušené horolezce i pro výuku školních dětí. Více podrobností dodává náměstek primátora Andrej Bizoň.
13: Chceme dále rozšířovat možnosti, jak mohou lidé v Karviné aktivně trávit volný čas. Lezení je sport, který oslovuje různé generace a právě venkovní lezecká věž může nabídnout něco nového, jak zkušeným sportovcům, tak lidem, kteří si lezení chtějí teprve vyzkoušet.
12: Ve Zlíně se dokončuje nový bytový dům. V ulici Na Slanici nabídne 31 nájemních bytů a první nájemníci by se mohli nastěhovat už začátkem příštího roku. Většina bytů je větší, takže se počítá hlavně se zájmem rodin. Město za stavbu zaplatí zhruba 115 milionů korun. Část pokryje státní dotace.
0: Rádio Čas, sport.
12: A v Tip Sport Extralize se zítra utkají oceláři Třinec s Hradcem Králové. Hraje se od 17 hodin ve Verk aréně. Ve stejný den nastoupí Vítkovice proti Dynamu Pardubice. A to od 17:30 večer v Mustang aréně. Dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle zataženo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Na horách namíříme kolem 15 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.

0: Až se bojím říct.
1: Ale?
0: Mám se bát nebo nemám?
1: No počkej, co? Co?
0: Mám se bát nebo nemám něco?
1: Tak se prosím tě neboj a řekni všechno.
0: Výborně, k tabuli půjde.
1: Ne.
0: Lenka Líšková.
1: A víš co? Dobře. It's a final countdown.
0: Jak to dole, jak to se lhalo. Ne, nicméně přesně tak, ale ono všechno se vším souvisí. Mimochodem včera, když jste nás v rámci moderátorského maratonu navštívili na dní otevřených dveří, tak jste si mohli naskenovat speciální QR kód a koupit si poté vlastně 1+1 lístky na mega koncert Rádia Čas, protože ten bude další velkou srdcovou záležitostí, která proběhne 21.11. Ale v těchto říjnových dnech pořád ještě žijeme leničím.
1: Moderátorským maratonem. To je taky důvod, proč vlastně slyšíte nás. Někteří lidé nás v životě neslyšeli, protože my vysíláme většinou mezi 6 a 9. A teď jsme tady pořád neustále od 6 až do 6 do večera. Je to kvůli malému Páťovi, kterému pomáháme takhle v rámci maratonu, kdy my mluvíme, samozřejmě taky přispíváme a vy se můžete zapojit do sbírky, která potom pomůže celé rodince s rehabilitacemi a aby jim to prostě usnadnilo život.
0: Na našem webu cazradio.cz, na našem Facebooku, tedy Rádio Čas, najdete všechno podstatné, nejenom příběh Páti, ale třeba QR kódy, nebo taky čísla. Víte co, ještě jednou, protože řada z vás se ptá, hele, nemáme internet, umíme si to třeba zapsat a chceme pomoci to číslo účtu, tak kdyby něco, jestli máte po ruce papír, tušku, nebo si to škrátnout do mobilu, jestli můžem? Mm-hmm. Tak jo, 21 00 83 92 91 lomeno 2010. A že jste to vy ještě jednou, 21 00 83 92 91 lomeno 2010. Za Lenču a Radima, tedy za ranní dvojku Rádia Čas, toho času v plném presu, velké díky. Opravdu se dojímáme tou částkou. Já si říkám, jako jestli opravdu tu trojku tam neuvidíme na začátku toho čísla, na konci směny, kolem 18. hodiny.
1: Myslíš?
0: Jo, protože já mám pocit, že to jde jako taková vlna a že teda kromě toho, já myslím, že to fakt děláme srdcem my dva, a že i ta výzva Aničky Červené, kartářky, která vám slíbila za jako jednu odpověď na vaši otázku, když jako férově to vrátíte třeba právě tomu Páťovi, tak i tohle to zabralo. Vidíme tam vaše jména, máme s toho velkou radost.
1: Takže bylo by to krásné, ale samozřejmě i podle svých možností přispívejte, pokud je vám milo, budeme moc rádi.
0: Odměnou pro vaše bránice budíš víš, nevíš speciál s Denčou, tady něco málo, protože za chvíli přijdou vzácní hosté a to už zase budeme trošku na vážnější dotu. Krásné dopoledne všem.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
4: Jdeme dám.
0: Kam, co?
4: Jdeme
0: Denča,
4: dál.
0: Denča teď ano. Promluvila tak, jak mi píše zprávy. Ano, tak. Jdeme dám.
4: Takže, účastníš se běžeckého závodu. Ke konci předběhneš člověka, který je na druhém místě. Na jakém místě jsi skončil?
0: Druhý.
4: Já jsem dneska nějak hodná.
0: Spíš už si tu otázku dávala.
1: A mě ji pak dávala Ráďa.
4: Aha, tak jo, tak jinak. Ve které zemi je národním jídlem, člověk to píše, nasi goreng? A jestli to, to trefíš, no tak ne, ti řeknu i od...
0: No jako takhle, vaří to třeba manžel...
4: Já ti dám nápovědu.
0: Vaří to manžel mojí sestřenky a on je z Bali, takže Indonésie. Děkuju.
4: Aha,
1: tak jo. Denča má stále lepší a lepší náladu tady
0: no,
1: s námi.
0: No, mimochodem nejde vidět, jak jsi zatuřená na kamerách, jo, takže musíš se usmívat.
1: Ale já to nevím, co je nasi goreng.
0: No v podstatě taková směs, jakoby kombinace, někdy to dělá s masem, někdy s rýží, ale v podstatě
4: jde
0: jako směs na talíři.
4: Jde hlavně o smaženou rýži. Mm-hmm.
1: Tam to úplně zní jak baba chanuš.
4: Mm-hmm.
1: Říká se tomu tak?
4: Nevím, ale jdeme dál.
1: Jo, dobře.
0: A pozor, ona ráda vsuvky, Deny, to si zvykneš. Mm-hmm. Já s dovolením navrhuji, jdeme dam.
4: Čemu se říká chačapury?
0: To jsem slyšel.
1: To jsou ty okvětní lístky v Indii, co se hází v těch chrámech, ne? Ne? Mm-hmm.
4: Ráďo, ty máš jiný typ?
0: Ne, jenom jsem to slyšel. A ty máš ABC?
4: Ne.
0: Nemáš ABC.
1: Tak, jo, tak
0: počkej, nepozor, ona má přiřené oči, máš asi pravdu. Fakt? Ona se nás snaží zmást.
4: A je to tradiční kynutý chleb. Ne, já jsem chtěla hrát Ráďu, víš? Má blbou odpověď, tak Ráďa ještě.
3: Yes. Rádio.

0: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Já se vždycky musím podívat na hodiny, kolik je a kde jsme, kolikátého a podobně. 11.25, Rádio Čas, ty, které milujete, a samozřejmě moderátorský maraton. Proto já mám v tom čase binec, protože už jsme tu třetí den, 12 hodin, vždycky ten den v kuse. A nejsme tady ale sami, pomáhat nám chodí taky milí hosté a právě teď ve studiu Rádia Čas vítáme Marka Sýbrta z SM VAK. Krásné odpoledne, nebo dopoledne vlastně ještě.
1: Hezký den vám i posluchačům, poledne bude za půl hodinky.
0: Ano, děkuji, no, přesně děkuji. Tak. Ještě, že vás tady máme.
2: Mimochodem, protože jako omluvte nás, třetí den, chápu dobře, Severomoravské vodovody a kanalizace, je to tak.
1: Řekl jste to naprosto správně.
2: Na potřetí.
1: To nevadí, mám k tomu respekt.
2: Mimochodem, ceníme smysl pro humor, ale taky ceníme, já nevím, jestli jsi zlení všimla a nevím, jako, jste schopný jako skritizovat sám sebe, my si myslíme, že budete dobrý manažer, protože já normálně, když jste přišel, tak jsme se postavili do latě a trošku jsme se probrali. Takže ano. Tak jako, máte respekt, i když jako máte jiskru v oku a víme, že spoustu věcí, které říkáte, nemyslíte vážně, je to tak?
1: Tak pravda je, že můj humor nemusí být pochopitelný úplně pro všechny, všem nemusí být úplně příjemný, protože někdy může být poněkud ironický a sarkastický.
2: Nás to baví.
0: No ano, tady máme dalšího mistra na to, takže
1: to mě těší.
0: Pojďme od humoru k tomu, proč tady vlastně jsme. Takže prozraďte nám, co vás oslovilo na Páťově příběhu a proč jste se vlastně rozhodli podpořit malého Páťu.
1: Tak my jako SM VAK Ostrava podporujeme charitativní aktivity tady v regionu dlouhodobě, podporujeme neziskový sektor a těch projektů, který jsou jak pomocí neziskovému sektoru nebo konkrétních lidských příběhů je poměrně hodně a my jsme mimo jiné například podporovali v lednu taky váš charitativní novoroční koncert Rádia Čas. No a podporujeme tuhletu vaši aktivitu z toho jednoduchého důvodu, protože nám to prostě dává smysl. My nechceme dělat dobročinnost pro dobročinnost, my chceme vidět jednoznačný výsledek a to, že to doopravdy někomu pomohlo, a tak se k tomu snažíme přistupovat i v té naší firmní dobročinnosti, kdy my třeba každoročně v zimě podporujeme opavský charitativní ples. Ten koncept je v zásadě velmi podobný, kdy je vybrán vždycky jeden človíček, který potřebuje pomoc, protože ten osud k němu třeba nebyl úplně přívětivý. A tohle to je vlastně koncept obdobný, jako jsme měli například o víkendu, kdy jsme vyrazili společně do hor, kdy jsme taky pomáhali tady 9letému chlapci z Raduně, který ve svých 2 měsících onemocněl zánětem mozku a potřebuje příspěvek na rehabilitaci a zdravotní služby, které bohužel nejsou u nás placeny pojišťovnami tím veřejným zdravotním systémem z nějakých důvodů pro mě někdy dost obtížně pochopitelných.
2: My jsme se na začátku moderátorského maratonu ptali našich posluchačů. Souviselo to s tématem, kde naposledy jim někdo pomohl nebo oni někomu pro dobrou věc. Tak když teď podáváte tu pomocnou ruku, vy si pamatujete na nějaký jako příklad ze své vlastní praxe, ze svého vlastního života, kdy někdo řekl, tady máš pomoc a vlastně je to pořád vtisknuto do té paměti?
1: Tak já to řeknu slovy klasika Johna Donna, tím vstupem, před komu zvoní hrana Ernesta Hemingway, nikdo nejsme ostrov sám pro sebe a myslím si, že si musíme pomáhat každý den, bez toho bychom nemohli fungovat, my nejsme izolovaní a já si myslím, že v každé životní etapě mi někdo pomohl, ať to byli rodiče, ať to byli šéfové v práci, tu kariéru už mám docela dlouho a vždycky jsem měl skvělé šéfy, kteří mi pomohli, když jsem měl nějaký průšvih nebo osobní problém. No a stejně tak to byli kamarádi. Když jsem se na ně obrátil, tak jsem se v životě málo kdy setkal s tím, že by mě někdo odmítl, no a dneska mi každodenně pomáhá syn, dcera, partnerka, aby jsme to všechno zvládli tak, jak je potřeba.
0: Krásné poselství a krásná energie i pro vás, kdo posloucháte, protože moderátorský maraton je tady pro Páťu, ale taky spojuje lidi, spojuje nás všechny a za to moc děkujeme i za všechny příspěvky na transparentním účtu. Budeme si povídat ještě i dál na Rádiu Čas. Naším milým hostem je Marek Sýbrt, SM VAK.
2: A já to zkusím říct teď správně.
0: Jo, řekni to.
2: Severomoravské vodovody a kanalizace.
1: Famozní.
2: Díky. Za chvíli pokračujeme.

0: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
5: Den třetí, další host ve studiu Rádia Čas, tedy přesně řečeno, už je tady s námi a povídáme si mimo záznam a stojí to za to, protože to je srdcař, člověk otevřený a stejně tak doufám otevřeně popovídá i o své práci. Marek Siebert ze Severomoravských vodovodů a kanalizací SM VAK, kdyby něco. Dobrý den.
6: Hezký den vám i posluchačům.
7: Krásný den. Já úplně pořád obdivuju Ráďu, jak to dokáže říct, protože já už teďka bych to opravdu neřekla. Každopádně pojďme si říct taky to, že jsme tady kvůli moderátorskému maratonu, který přece jenom je trošku náročnější, co se týká té energie. Tak co třeba vy byste nám doporučil na dobití energie? Co je to, kde se třeba dobíjíte vy?
6: Tak já začnu názvem naší firmy a vyslovuju SM VAK Ostrava. Nevyslovuju to celé jako tady kolega moderátor.
5: Já se moc omlouvám.
6: Což chápete, že může taky do značné míry být dáno mými řečovými vadami, které paní logopedka v mém dětství nedokázala odstranit.
5: A co se... Co? Já se vám přiznám, já vás jenom potom doplním, jo? Protože já nejsem na ty zkratky. Já nevím, jestli to můžu říct,
7: řekni
5: ale...
7: Řekni to.
5: Já nejsem moc technický typ, já jsem myslel jako, že jsou to poštáře a vaky třeba, jo, ta firma. Takže já znám Severomoravské vodovody a kanalizace, takže jenom ať jsme k sobě upřímní.
6: Skvěle, tak já půjdu k té druhé části toho dotazu.
5: Ano.
6: A taky nejsem teda úplně technický typ, ale bojuju s tím každý den. Já myslím, že jste hrdinové, jste tedy třetí den, ale kolegové vedle včas rok i vy tady vypadáte pořád báječně, plně energie, jste vtipní, humor vás neopustil. Moje interpretace je taková, že to je proto, že vás to baví, že děláte prostě práci, která má smysl, že víte, že pomáháte někomu, kdo to fakt potřebuje, protože ten osud k němu třeba nebyl úplně laskavý. No a tenhle ten komplex toho, co já si myslím, že tak je, tak vás motivuje k tomu, abyste to zvládli a vy to zvládnete. Protože kdybyste o tom nebyli přesvědčeni, že to nějaký smysl dává, tak byste se na mě určitě nesmáli, působili byste otráveně a ty posluchači by to zaprvé poznali a kdyby to nepoznali v těch vašich hlasech, tak byste tady padli na tu klávesnici, usnuli byste a poznali by to v důsledku tak, jak tak.
5: Tak mi už nějak z názvu, celého názvu vaší firmy došlo, že to asi nebude o polštářích. Kdyby náhodou na druhé straně byl někdo podobného ražení jako já, pojďme si jenom říct, jakoby, čím Severomoravské kanalizace, a už je to dobrý, SM VAK žije, přesně řečeno, vaše náplň a přesně třeba dojezd roku 2026 nebo 2027, co vás čeká, nějaké zásadní kroky, na co se těšíte, na co jste už dlouho měli políčeno?
6: Tak my žijeme vodou a žijeme tím, aby jsme tu kvalitní pitnou vodu dodávali více než milionů lidí tady v Moravskoslezském kraji, ale částečně taky v Olomouckém, na Přerovsku, hranic na Moravě a tak dále, abychom odváděli a čistili odpadní vodu zhruba od 500 000 lidí tady v Moravskoslezském regionu. My dominantně působíme tady v okresech okolo Ostravy, to znamená Nový Jičín, Opava, Karviná a Frýdek Místek. No ale dodáváme pitnou vodu taky tady do Ostravy, kde my ji na takzvaných předávacích místech předáváme místní společnosti OVA, která ji distribuje koncovým zákazníkům tady po Ostravě, ale ve skutečnosti ve dvou třetinách jde o pitnou vodu, která byla vyrobena v našich úpravnách. Mm-hmm. To znamená buď v Podhůřích Jeseníku, kde máme největší úpravnu u Vítkova, úpravnu vody Podhradí. Ta vyrábí pitnou vodu, která pochází z nádrží Kružberg a Slezská Harta, to je kaskáda. No a potom máme dvě velké úpravny v Beskydech. Jedna je ve Vyšní Lhotách na Frýdeckom Místecku, to je původem voda z Morávky a potom další je v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a to je voda z údolní nádrže Šance. To znamená, my žijeme vodou, žijeme tím, abyste ji měli ve vysoké kvalitě každý den a ten výsledek je ten, že my to bereme jako samozřejmost, ale v některých částech světa, Evropy nebo republiky už to úplně taková samozřejmost není, což asi pochopil leckdo během letošního horkého, suchého léta. Takže my jsme tady každý den a musíme pracovat na tom, aby ty služby byly takové, jak od nás naši odběratelé očekávají.
5: Mimochodem, já si moc nehraju na plasty a takové věci. Já teda piju, jak se říká, vodu z kohoutku.
7: Já taky.
5: A mám i tu báječnou.
7: Jo, jo.
5: Mám i tu výbornou, takže díky za to, Marku, pokud jste míchal, nebo...
6: Máme ji tady vynikající, máme ji tady vynikající z 95% je právě z těch údolních nádrží a máme ji vynikající z toho důvodu, že to je takzvaná první voda, která tam naprší a když pojedete na Šance nebo na Morávku, tak nad těmi nádržemi prakticky žádné osídlení nebo nějaká možnost znečištění není. To znamená, ta voda opravdu je ve vysoké kvalitě a my ještě potom v úpravně vody pochopitelně upravíme tak, aby splňovala ty parametry, jaké má a ta voda je opravdu i v tom našem republikovém srovnání na vynikající kvalitativní úrovni.
7: Já to můžu jedině potvrdit, protože já jsem se kolem Šance jednou vydala autem v zimě. A byl to neskonale intenzivní zážitek pro mě i pro ty, co jeli za mnou, protože tam se nesmí solit, tam se vlastně nesmí upravovat ta vozovka jakkoliv, protože aby ta voda si zachovala vlastně tu kvalitu a tu čistotu. Takže opravdu můžu jenom takhle vlastně to potvrdit. Marku, možná slovo závěrem, co byste popřál celé rodině od Páti tady nejenom v rámci moderátorského maratonu, ale tak nějak úplně základně do života.
6: Tak v kontextu tady vašeho maratonu bych jim popřál, aby vy jste dokázali vybrat co nejvíce peněz, aby jim ty peníze opravdu pomohly a aby pomohly tomu, aby Páťa na tom byl čím dál líp a líp a líp a ten jeho stav se zlepšoval tak, jak to je možné a tak, jak oni si jistě přejí, aby spolu mohli trávit každý den s co nejmenším počtem omezení a limitů, které ten zdravotní stav sebou může někdy přinášet.
5: A tak se i staň, Marek Siebert ze Severvor... A dost. SMVAC.
7: SMVAC.
5: Já vám moc děkuju za návštěvu. Mimochodem, máte skvělé mimikry a jste strašně fajnový člověk.
7: Ano.
5: Jste nás fakt probral. Jakoby.
7: Děkujeme moc.
6: Já vám moc děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
5: Dal nám ctí a dobrou cestu do centra.

0: V tomto vstupu na Rádio Čas, mimochodem krásné skoro dopoledne s Lenčou a Radimem v rámci moderátorského maratonu, protože jsme s vámi už třetí den a budeme zase až do 18. hodiny. Taková malá sondáž. Nejdřív sondáž, kde můžeš použít nápovědu Leni a podívat se na transparentní účet pro Páťu Kašpara. My vám za chvíli ještě připomeneme, proč jsme tady a proč je tak důležité pomoci Páťovi i celé jeho rodině. Kolik pak máme aktuálně?
1: Já jsem úplně nadšená prostě. Já mám pocit, že teď už to jede úplným samospádem. 225 779 korun.
0: Takže jak říkáme, pro dobrou věc posíláme dál. Mrkněte na naše webovky cazradio.cz nebo na Facebook Rádia Čas, kde je krásně přehledně buď to QR kód nebo číslo účtu, kde se pomáhá. Hned po obědě se dozvíte víc, proč vlastně. Nicméně v průběhu těch tří dnů tady zaznělo ledacos, třeba i to, kde se s námi i v dalších dnech, třeba i po maratonu můžete bavit. Tak já vždycky jenom naťuknu, třeba řeknu město a čas a jenom jestli jako víš, jestli si budeš pamatovat z toho, na co jsme zvali jako. Dobře, tak já ti dám něco lehkého, jo?
1: jo, dobře.
0: Rožnov, místní pivovar a datum 10. října.
1: Tak to bude Guláš Fest a rožnovské pivní lázně, které to organizují.
0: Přesně tak, na 11 druhů gulášů, pravda, na víkend se nám ochladí, ale nemělo by pršet, takže vyražte, protože to je opravdu úžasná akce.
1: Jinak i Janča Křesťanová právě z pivních lázní říkala, že budou mít spoustu teplých nápojů na zahřátí, takže rozhodně nic je nezastaví.
0: Mm-hmm. Na to jsem se tě neptal.
1: A pardon, pardon.
0: Jedeme dál, no samozřejmě, tě dává malé nenápadné plus. 8. až 11. října Olomouc.
1: Tak to bude Flora Olomouc a Hortikomplex.
0: Přesně tak, podzimní verze, vlastně etapa jako známého fenoménu, takže můžete vyrazit, buď to nazbírat inspiraci, nebo si i něco dovést domů. Dobře, já jenom připomínám, to tě nebudu zkoušet, vím, že jsem to zmiňoval jenom jednou já, sobota 10. taky Ridera Sport, den plný sportu a pohybu pro celou rodinu, začíná se v 9 hodin, když tak ridera sport.cz. Dobře, a

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.

0: Nehoda dvou aut nás právě teď potrápí na Frýdecko-Místecku v obci Brušperk v ulici Dráhy. S komplikacemi musíme počítat i v Ivančicích na Brněnsku v ulici Oslavanské. I tady je dopravní nehoda. Policisté právě teď zasahují v Hranicích na Přerovsku v ulici Jaselské. A komplikace jsou taky v Šumperku. Na křižovatce ulici Jesenická a Žerotínová nefungují semafory.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se žene silný vítr. Foukat bude během dnešního odpoledne a zítřka. Pocítíme to hlavně v Čechách a na střední a jižní Moravě. Vítr může podle televize LTV Plus dosahovat rychlosti až kolem 70 km v hodině.
1: Morava aktuálně.
0: Spojení Opavy s polskými Držkovicemi bude opět jednodušší. Most přes řeku Opavu je od předloňských povodní neprůjezdný. Stavba bude stát zhruba 80 milionů korun. Česká strana zaplatí polovinu. Most by měl být hotový do roku 2032. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká novinka. V areálu Radostova přibude nová světelná signalizace. Více podrobností dodává mluvčí města Hana Srncová.
2: Děti si budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Semafory umožní dětem procvičovat pravidla silničního provozu v situacích, se kterými se setkávají v běžných ulicích. Naučí se správně reagovat na světelné signály, bezpečně přecházet i projíždět křižovatkami.
0: Nová světelná signalizace tak rozšíří možnost výuky o další konkrétní dopravní situace.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3-6-0. Poprvé tak postoupila do semifinále turnaje WTA. 20letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, bude se ale dál ochlazovat. Obloha má být jasná až polojasná a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 11 do 16. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne. A taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Po 12. hodině, to znamená, jestli dobře chápu, v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas 12 plus 12 plus 6, to znamená 32.
5: Počkej, 30
4: hodin za námi, ještě některé hodiny před námi, Lenča, Radim, ale hlavně úžasní kolegové, kteří přišli za námi. A teď obzvlášť jsme se těšili, protože Terka Puferka, říká
6: no, já
4: se
6: tak
4: to,
6: stále jmenuju.
4: Jo, tady ahoj, ahoj.
6: Ahoj, ahoj, ahoj, zdravím všechny, poledne. Zdravím vás ve studiu.
4: Protože de facto ty jsi byla u toho samého startu příběhu Páti Kašpara, protože my říkáme transparentní účet, na který přibývá neuvěřitelné množství peněz od našich posluchačů za Rádio Čas i Čas rok, ale pravidelně je tady už vlastně každý den naším hostem i Marek, který reprezentuje Kolečko spojuje a ty jsi byla na letošním ročníku v roli moderátorky, jsem tě viděl šikézní na fotkách, jak se předávají šeky, tak prosím tě, jenom třeba teď jenom připomeň esenci celého tohoto projektu a hlavně, jak jsi to prožívala ten letošní ročník?
6: Já se přiznám, že v podstatě každý ročník, co se tam objevuje, letos to bylo myslím po čtvrté, tak je pro mě neskutečně dojemný, protože je to krásné spojení sportu a zároveň chutí pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. V rámci toho letošního roku jsme měli opravdu obrovskou účast. Počasí nám nádherně přálo oproti třeba minulému roku, takže si myslím, že i to přispělo tomu, že ti bruslaři za sebe všichni vydali absolutní maximum a vyjezdili jsme vlastně nějaký počet kilometrů a za každý kilometr se vždycky připisuje 10 korun. Mhm. Takže dohromady to bylo nějakých 161 tisíc korun, co se vybralo. Teď ono se to tam tak různě přerozděluje, protože je to pro různé charitativní organizace na půl a druhá polovina jde právě Páťovi. Já když jsem si to tady teďkom v hlavě tak v rychlosti počítala, tak jsem došla k tomu, že dostal celkově nějakých 110 tisíc, protože do toho se pak zapojili i dobrovolní hasiči z Nové Vsi, kteří společně se svou rodinou vybrali další peníze a ještě někteří z těch, co tam dostali ty peníze za tu svoji charitativní organizaci, se rozhodli se té částky vzdát právě ku prospěchu Páti. Mm-hmm.
4: Tak, no, řekni suma sumárum klidně, Lení, i za teď aktuální stav, ano?
5: Aktuálně teď, co budeme přidávat. My za moderátorský maraton a samozřejmě jsme v plném proudu, takže to ještě nekončíme. Tak zatím jsme na částce 227 479 korun.
4: To mazec.
6: Úžasné. A je to strašně moc potřeba, protože já jsem měla tu čest si popovídat s rodiči trošku blíže a ty peníze, které jsou potřeba na ty rehabilitace, jsou opravdu neskutečné. Takže každá koruna se počítá a každá je velmi, velmi potřeba.
5: To jsem se právě chtěla zeptat, protože tady ty jsi maminka, tak co tě na příběhu páti vlastně nejvíc, nechci říct zaujalo, ale dojalo nebo oslovilo?
6: Co se mě nejvíce dotklo.
4: A vlastně
6: co
4: máma dotklo? Na druhou, že jo?
6: No a ještě k tomu všemu vlastně Páťa je téměř stejně starý jako moji chlapečci, takže sledovat to z pozice rodiče, kdy vy víte, jak to vaše dítko je prostě úplný akčňák a lítá všude možně a dokážete si naprosto přesně představit, jak to musí být náročné z hlediska nějaké frustrace a celkově všech pocitů, co s tím rodiče musí mít. Už jenom mít zdravé dítě, tak všichni víme, že je makačka. Ale ve chvíli, kdy jsou tam nějaké zdravotní výzvy, tak je to samozřejmě ještě absolutně jinačí vydávání energie každým dnem a hluboce smekám před těmi rodiči. Navíc tam se vlastně stalo, nevím, zdali jste to už komentovali, ale on se narodil úplně zdravý. To všechno se přihodilo až u porodu, což je vlastně ještě děsivější. Nicméně rodiče to zvládají opravdu zgrácí a já jim moc držím palce, ať se těch peněz vybere co nejvíce, ať mají možnost poskytnout Páťovi, co je potřeba.
4: Já bych ještě v rámci tohoto vstupu vlastně uzavřel tu, ne kauzu, ale tu kapitolu jménem Kolečko spojuje, i když vlastně jedeme dál, další příběhy se chystají. My jsme si totiž, teď mi docvaklo, my jsme si v ten den volali, já byl tady,
6: tak?
4: Ty jsi byla před akcí a protože dívejte se, no takhle. Terka Puferka, jo, náš milý host, mimochodem pak tě přelifrujem a možná, že si tě zaberou i kamery TV Relax, ať víme, jaká je šlank a krásná. Já jsem se tě tehdy ptal, jestli taky zvolíš nějakou formu kolečka a podobně, tak se chceme zeptat hlavně, ty jsi zajezdila, pokud se nepletu, na kolečkových bruslích a hlavně, jaký ten druh kolečka jsi tam viděla nejčastěji?
6: Tak nejčastěji jsou to právě ty kolečkové brusle, které jsem zvolila i já. Podařilo se vyjezdit, já si teď nejsem přesně jistá, to klidně do dalšího vstupu najdu, kolik to bylo přesně, nebylo to úplně málo a musím říct, že mě to právě neskutečně baví, protože moderuju všechny možné různé akce, ale na žádné u toho nejezdím na bruslích, takže pro mě je to vždycky skvělý zážitek i z tohoto pohledu a hlavně vidět ty lidi, jak tam jezdí, jsou tam i maminky z kočárky, jsou tam samozřejmě na vozíčku nebo na všech těch různých přizpůsobených vozítkách, určitě se tam objevuje, sem tam nějaká koloběžka, takže je to taková příjemná energie mezi všemi a hlavně všichni jedeme za stejným cílem a to je to nejdůležitější.
4: Terka Puferka jde hledat další čísla, ještě máme otázku, která souvisí s dnešním dnem, protože jako je, tím je prorostlý, pořád si říkat megakoncert, to M-ko se mi tam pořád...
5: Ano, ano, ale moderátorský maraton.
4: Rádia Čas, takže za chvíli mimochodem i na kamery pro televizi Relax.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas, pár minut a najednou 228 429 pohyby na transparentním účtu. Já mám pocit, že i po návštěvě naší kolegyně Terky Puferky, která hodně dobře ovládá sociální sítě a pošle jakoby ty správné údaje dál i mezi fouzovkách své lidi a maminy taky, že jo?
1: Přesně.
0: Tak se to ještě hejbne. Děkujeme moc, tady jenom jsem chtěl říct, se tolkou jsem chválil tvoji figuru a podobně. Makronku se asi nedá, že? Jako,
1: ale jo.
0: Nechceš říct aspoň klukům domů potom? Jako?
1: Tak klukům ještě cukr nedávám, to jsem si říkala, že si udržím až od 3 let, protože zatím tím, že oni to doma nevidí, neznají to, tak jsou spokojeni s tím, že já jim upeču nějaké banánové medvídky a to úplně stačí.
0: Ani žádné nástrahy venku, jo? Neptají se, co to je.
1: No já zatím si to nechají vysvětlit. Já jim to jako řeknu, až budeš mít 3 a oni ví, že vždycky ukazují, až já 3, tak budu moct. A kdyby to bylo k neudržení, že bych třeba měla další sourozence, kteří už by to jedli, tak chápu, že tam by to nešlo. Když se to dá nějakým způsobem, tak se o to snažím. Nicméně já si občas dám. Já asi tím, že toho pohybu jakožto ADHD člověk mám opravdu těžce nadprůměr a snažím se cvičit vždycky, když kluci usnou, tak doma prostě hned beru tu karimatku, tak se občas dopřeju.
0: Hele, teď jako my se bavíme upřímně, že jo, můžeme. Ty jsi to sama řekla, byla dlouhá cesta k tomu, aby se to pojmenovalo nebo diagnostikovalo ADHD. Měla jsi tušení od jak živá, nebo v poslední době si totiž lidi skočí na nějaká ta vyšetření, tak vnímám a jako pak to oznámí a povídej přání, to mě zajímá, protože občas někteří říkají, vy to používáte jako alibi.
1: Má to tak spoustu lidí. Já jsem měla to štěstí, že mě to diagnostikovali už jako dítěti. A díky tomu, že já vím, co to přesně obnáší a učila jsem se s tím pracovat od malička, tak já všude říkám, že lidi se na to vymlouvají, já to beru jako životní výhodu. Protože když se to správně zaonačí potom, že třeba jako dítě, měla jsem opravdu extrémně hodně kroužku, hrála jsem v divadle, na nástroj, sport, zpěv. A díky tomu to dítě je dostatečně jako naplněné, ten mozek pak nemá pocit, že by musel přesluhovat, i když jde třeba spát, tak jsem byla v pohodě a nevymýšlela jsem nějaké hlouposti a nějaké prostě zlobení, protože jsem byla dostatečně vytížená a v podstatě takhle to mám i v životě a vzhledem tomu, že přece jenom to penzum energie je opravdu veliké, tak se to tak krásně propojí s takovým mírným workoholismem, se cvičením a pak si myslím, že je to se mnou docela snesitelné.
2: Když jsme u toho workoholismu, tak v podstatě to je dnešní téma celého dne a to je moderátorská profese, tak co ti přijde na téhle profesi to nejtěžší?
1: Nevím, jestli bych to tak definovala přímo u sebe, ale obecně mi přijde, že nejtěžší je, že kdykoliv přijdete do práce, tak mluvíte pro lidi, musíte jim něco dávat. A teď se nějakým způsobem cítíte, prožíváte nějaké těžkosti, ať už z hlediska zdravotního nebo z hlediska osobního, a z vás to nesmí cítit. Musíte být pořád ten stejně nějakým způsobem sympatický a energií nabitý člověk a předávat lidem ze sebe to nejlepší, tak asi to.
0: Já nevím, jestli to je ADHD či co, ale tak jako, když člověk jako navnímá trošku Terku a jako třeba i její diář a podobně. Já bych ještě za chvíli teda s dovolením, jestli se trváš, probral ten maminkovský život.
1: Dobře.
0: Protože ty jsi máma a ještě. Takže co ještě? To se dozvíte za chvíli.

0: Moderátorský maraton v plném proudu na rádiu Čas. Já bych jako klidně ještě začala tou částkou, protože mi to tady pořád bliká a my jsme z toho tady upřímně nadšení, takže 229 529 korun na transparentním účtu pro malého Páťu. A nejsme tady na to sami, to jsme velmi rádi, že naše kolegové nám chodí pomáhat, abychom tady úplně neodpadli, takže s námi ve studiu i Terka Puferka. Ahoj, ještě jednou krásné odpoledne.
1: Ahoj, zdravím vás ještě jednou a opravdu máte palec nahoru, že to zvládáte. Tolik hodin, je to skvělé.
2: Tady mimochodem, ty taky zvládáš jednu roli, tak jasně, že jsou tady mámy trojčat, čtyřčat, ale prostě ty jsi mladá máma dvojčat, neuvěřitelná tryskomyš. Mimochodem, bylo to v genech, bylo to v rodu, jako když ses dozvěděla, že budou dvojčata, tak nebylo to překvapení tak jako napříč jako generacemi?
1: No, vzhledem k tomu, že v rodině máme troje dvojčata, tak jako očekávané to bylo, spíš pro mě bylo překvapení, že jsem těhotná, protože to ještě v plánu nebylo, a rovnou dvojčata, takže když už jsem se pak dozvěděla, že jsou tam dvě, tak jsem si řekla, tak s tím si někde podvědomě asi vždycky počítala, že až jednou budeš těhotná, že se to může stát.
0: Musí to být hodně náročné fyzicky, psychicky, prostě celý den si v zápřahu, tak dokážeš si najít i čas sama pro sebe nějak jako dobít ty baterky, a teď nemyslím energii, protože tady máš pořád na rozdávání, ale i tak nějak jako spočnout a sama pro sebe si udělat čas?
1: Pro mě, se přiznám, je vlastně ten největší odpočinek ta práce, protože tady mám pocit, že se vždycky navrátím do toho svého, co jsem byla předtím. Já jsem si dala vlastně takový slib sama sobě, že se pokusím, aby ten člověk, který byl předtím, než sesterky stala máma, zůstal pořád tím samým, a mám pocit, že z velké části se to podařilo, byť samozřejmě různé věci se v životě změnily, a v té práci se vždycky tak jako trošku vyklidním mozek, protože ty povinnosti tady sice jsou, ale z úplně jiného soudku než mateřství, plus cvičení. Já když jdu kluci spát, tak jak říkám, ráda jdu cvičit, a to mi taky vždycky pomáhá se trošku odreagovat. Miluju hory, ať už s dětma nebo bez dětí, protože máme ty krosničky, chodíme s nima, tak celkově musím říct, že to mi taky vždycky hodně pomáhá ta příroda.
2: Takovou krásnou otázku jsem měl.
0: A úplně jsi zapomněl.
2: Ne, já jsem teď odešel normálně, já jsem teď odešel z těla. Já
0: ale
2: nevím,
0: to
2: jako,
0: se děje.
2: Já, jestli teda můžu, protože první, co se mi vybavilo, a dokonce jsem se tak jako mírně zasmál, když jste si holky povídali, a to ne vám, ale jako jestli mě něco bavilo a bylo tak jako virální, alespoň v tom našem mediálním domě. A teď já už nevím, s čím to moc souviselo, ale rozhodně Terka Kokos. Tak jenom, jestli by ses mohla podělit a hlavně mi oprášit tu vzpomínku, protože... ona je prasklá kokosem prostě.
1: Jako, ano, že jsem praštěná, jde asi vidět, ale já to mám jako potvrzené. To se tak prostě stane, že stojíte na Srí Lance, na zastávce, čekáte na autobus, a kdyby ten autobus přijel včas, tak se nestalo nic, ale je to Srí Lanka, takže tam samozřejmě ten čas je absolutně nedodržovaný. No a prostě stalo se mi to, že mi opice hodila na hlavu kokos. Díky bohu ho předtím vypila. Jinak nejčastější východisko toho, když vám na hlavu spadne kokos, je smrt. Druhé nejčastější východisko je ochrnutí. A pak teda ta třetí varianta, že byste z toho hypoteticky mohli vyjít bez jakýchkoliv následků, a já jsem teda dítě štěstěny, protože tohle se podařilo.
2: Pokud se nepletu, tak to jsou oficiální statistiky,
1: jo,
2: že?
1: Jo, to jsou, ano, přesně tak.
2: V těch zemích dotyčné.
0: To je jedno vlastně z největších nebezpečí, jak se tam dá vlastně sprovodit ze světa.
1: Víc dokonce než živa, je větší pravděpodobnost, že vás zabije kokos, než že vás zabije žralok. Ano, tak na okraj.
0: Ano, ano. Tady pojďme povzbudit ještě naše posluchače, protože přece jenom pořád tady jsme pro Páťu transparentní účet. Neustále se plní penězi, což jsme velmi, velmi rádi, protože dneska opravdu ta vlna jede nepřetržitě a kontinuálně. Tak jenom kdybyste sama za sebe měla nějak povzbudit nebo vzkázat všem, kdo třeba ještě váhají nebo si říkají třeba, já nevím, tady 10 koruna nemá smysl, tak co bys řekla našim posluchačům?
1: Já to vezmu z takových dvou pohledů. První je, že kdokoliv, kdo není jenom sám rodičem, ale je třeba dítětem, každý z nás je dítětem nějakého rodiče, tak si určitě dokážete představit, jak obrovská je ta láska v té rodině a jak strašně moc by člověk chtěl pomoct, kdyby měl tu moc ve své síle, když někdo trpí. A samozřejmě my to nemůžeme ovlivnit tak, že bychom Páťu vyléčili, ale každý z nás může přispět a každá koruna se počítá. Těch peněz je potřeba opravdu hodně, protože ta péče a veškeré rehabilitace stojí neskutečné peníze. Já si myslím, že když si představíme toho malého chlapečka a ty opravdu pečující rodiče, tak v každém z nás to tak trošičku otevře srdce, jak se říká, a můžeme pomoci tam, kde to skutečně má smysl. Tak si řekneme, že si třeba nekoupíme jednu kávu a místo toho si odneseme tenhle úžasný hřejivý pocit na srdci, který za to podle mě stojí.
2: Ale to by to vždycky mluvilo a já mám pocit, že od toho kokosu jedeš jak to. Toto já obdivuju, ona se ani jednou nesekla.
1: No protože tady nejsem tak dlouho jako vy, přátelé, jo? Já si myslím, že po takovém maratonu už bych taky mluvila trošku z jinačí dikcí.
2: Terka Puferka, opravdu jako srdcová osůbka a hlavně tryskomyš, která nám ukazuje, že netřeba se vymlouvat na to, že není čas a podobně není energie. My ti moc děkujeme za tu inspiraci. My teď dodáme tu energii jako indickou kuchyní. A mimochodem, co tě dneska čeká a nemine ještě? A teď jako vytáhni ten obrovský list a podobně. Předpokládám, že volno teď až do půlnoci nemáš, že?
1: To úplně ne, ale dneska mě čeká krásná věc, protože půjdeme s chlapečky poprvé pouštět draky. Takže na to se moc těším a věřím, že oni už jsou z toho teda nadšení od včerejška a pořád mi to doma opakujou. Takže půjdeme pouštět draky, pak nějaké to koupání a samozřejmě nějaké vaření, aby byl zítra oběd připravený a večeře a do toho si potom zacvičím, až půjdu spát a tak dále a tak dále.
2: Takže nejenom tobě, mamino, ale i synům nebrat osobně, přeju dobré větry. Terka Puferka ve studiu Rádia Čas v rámci moderátorského maratonu. Hezký den.
1: Hezký den i vám.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo!
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: To je krásné a prosím vás, vůbec se nemusíte omlouvat, jo? Moderátorský maraton Rádia Čas, ranní dvojka, úterý, středa i teď čtvrtek od 6 do 18 hodin. Posluchačka Eva nám před chvílí na WhatsApp napsala: musím zase chvíli zmizet a přála bych si zítra ke konci maratonu slyšet od Queenu Champions, We Are The Champions, to si určitě zasloužíte. Jo, protože někteří jako mají pocit, že když mají nějaké resty a tak dál, tak jako se omlouvají, jako že nemůžeme být s vámi, ale jste v duchu a to je to nejpodstatnější. Stejně tak, nejenom duchem, ale i tělem. Kolegyně Marcelka Fabiánová, ahoj.
1: Krásné, ahoj. Krásné odpoledne, ahoj.
2: To je naše sluníčko. Druhé.
0: Máme spousty sluníček, no. Přesně tak. Nicméně, Marcelka, takhle zeptám se nejdřív, jak to vidíš z druhé strany, protože ty jsi součástí naší redakce, což je vlastně takový náš open space, ano. Ale teď je asi hodně divoko, ne? Teď v těchto jakoby posledních dnech tam, tak jak to zvládáš a zvládáš i pracovat? Nebo umíš se odpojit, i kdyby tam byl ruch kolem?
1: No, teď je otázka, co máš konkrétně na mysli, jestli...
0: Hodně lidí, jak fluktuace vypadá, lidí.
1: Ano, u nás v redakci, no tak vzhledem k tomu, že redakce je taková průchozí, že z těch jednotlivých studií se chodí přes redakci někam dál do našeho mediálního domu, takže my jsme, nebo respektive já, jsem svědkem úplně všeho, co se u nás lidově řečeno v baráku děje. Takže například včera byl den otevřených dveří, bylo to nádherné, spousta posluchačů a i ty nápady nebo vlastně ty myšlenky těch našich posluchačů, co si myslí o nás, o tom kolegovi a tak dále, nebo jak si mysleli, že vypadáme a jak byli překvapeni, mile nebo nemile a další takové věci, které jsou vlastně by součástí toho všeho, toho klokotu a varu, tak jsou úžasné a je to prostě bez zvadné, navíc jako s těmi lidmi, se kterými tady pracujeme. Takže i vy jste sluníčka, pochopitelně. Když se dívám na to naše velké, tak myslím, že jsme jedna obrovská rodina a vůbec to není přehnané.
2: Není. A musím říct, že vždycky takové akce, kde v podstatě můžeme být tak intenzivně spolu a dlouho, tak to ukazují. Marcelko, máme dneska i téma. A to, ano. Protože ty se téhle profesi věnuješ už nějakou dobu a předpokládám, že tě hodně baví. Tak co považuješ na moderátorské práci za to nejtěžší?
1: Rychle reagovat asi na to, co se konkrétně a aktuálně děje a dát to do tak srozumitelné formy, aby všichni posluchači, ať už mají tři vysoké školy, nebo začali pracovat hned po

0: Leni, když posloucháme rádio, tak co by si řekla hned potom jeho teď tomu slovnímu výlevu, jak bych řekla? Já bych řekla, že je neskutečně skromný. A měl by si více věřit?
1: No, a hlavně je neuvěřitelně pohotový. A jeho forky, jako já bych musela přemýšlet týden, abych tam hodila takovou hlášku, nebo takový
2: přemýšlet.
1: Forek.
2: Ne, dobře.
0: No, tak k tomu se připojuju, protože Ráďa je neskutečně vtipný a patří mezi ty nejvtipnější moderátory, které jsem v životě zažila.
1: A jenom interní humor, já jdu zavolat mamince od Nikči.
2: Interní humor, prosím vás. Marcelko, dobře, tak když to načala, jo,
1: tak jo.
2: Vysvětlíme ještě jednu kauzu. Prosím tě, mohla bys třeba i Lenči vysvětlit, co je to acidofilní mléko? Já totiž jsem na pranýři.
1: Tak moment.
2: Jsem na pomyslném pranýři, protože psal se jenom seznam toho, jako je to geniální, že celý ten náš mediální dům tím žije a samozřejmě všichni, kteří tady jsou delší dobu,
0: ano.
2: Tak jako tady i mají nějaké to krmení, jo, ať prostě máme energii, tak se zepsalo pár věcí, které by člověk chtěl. Dávali jsme to dokupy s Lenčou, ona to psala, tady posílá dál. Mm-hmm. A já prakticky s ním všechno, co má Lenča ráda. Jo, tam nemáme, že nějaké odlišné chutě extrémně.
1: Ne, právě že to je super.
2: Jo,
1: no.
2: A jediné, co jsem jako řekl, že navíc tak nějaký. A teď ale opravdu cituji. Kefír, já nevím, podmáslí nebo acidofilní mléko.
0: Ano. Hm?
2: Princezna napsala to poslední, Nikči.
1: Protože vím, že ho má nejradši.
2: Jo. A Nikča šla do obchodu a musela jí barvit vlasy, protože zešedivěla.
1: Nemohla ho najít.
2: Protože myslela, že to je nějaký, já nevím, nějaký extra super výrobek a podobně. Dokonce se radila s maminkou po telefonu. Od té doby to mám na talíři. Ano. Takže vůbec se neřeší seznam 30 položek Lenči Líškové.
1: Ona pak ale musela jít ještě do jiného obchodu a volat své mamince, která byla vedoucí v
2: ona
1: prodejně.
2: Byla, maminka pracovala v obchodě.
1: Aby teda zjistili a našla to acidofilní mléko pro Ráďu. A od té doby se to tady táhne jako taková červená nit celým moderátorským maratonem. Aha. Ano, ano, je to
0: jejky,
1: tak?
0: Jejky. Tak ve své podstatě acidofilní mléko patří do skupiny zakysaných výrobků. A vždy záleží, ať je to třeba kefír nebo jakýkoliv jiný zakysaný výrobek. Oni se de facto odlišují pouze tím, jakou formou je to, tam provede se to zakysání, jakoby. Mm-hmm. Podle toho, jaké bakterie tam třeba jsou, nebo jakou formou se to udělá.
2: Ale proč tak obecně, Marcelko, pokud se nepletu, tak ty vlastně teď máš vlastní domácí kysaný výrobek, konec konců včera se mi pochlubila v rámci snídaně. Říkám to,
0: že to dělám roky.
2: Tibetský kefír?
0: Ano,
2: nebo
0: tibetský kefír, je to vlastně kefír si vyrábím doma z čerstvého mléka a to díky takzvané, říká se jí tibetská houba. Je to vlastně bakterie, která se pomnoží v tom mléce za určitých podmínek, to znamená teploty a tak dále. No a je to hodně zdravé, má to úplně všechny benefity a ten největší je asi ten oproti těm běžným zakysaným výrobkům nebo různým probiotikům i třeba z lékárny, že těch bakterií obsahuje několik tisíc druhů. Jo? A to je právě to základní, aby se ti osídlili správně ta střeva a tam to fungovalo vlastně, jak se říká, na všech frontách.
1: Já bych řekla ještě jednu výhodu té tibetské houby a kefíru z ní, že se potom mládne. Protože jestli to Marcelka nemá z houby, tak já už nevím z čeho.
0: Ale
1: podle mě to tím kefírem,
0: přestaneme se chválit.
2: Ale já nevím, jako jestli chceš chválit mladí 30-leté ženy, nebo kolik máš, tak nějak plus minus, ne?
0: Tak už se přestaňme chválit.
2: Dobře. Marcelko, tak na závěr právě teď poprosíme, ano. Protože párkrát jsem teď zavřel oči a tebe by bylo dobré poslouchat z audioknihy jen tak na okraj. Tak kdyby teď zavřeli oči, prosím vás, ne řidiči, jo, všichni ostatní. A kdyby si mohla nějak namotivovat nebo říct to svoje poselství, proč vlastně to všechno žijeme a jako třeba motivovat i právě k tomu QR kódu a účtu pro malého Páťu Kašpara, protože proto jsme tady všichni.
0: Já si myslím, že člověk by měl dělat aspoň každý den nějaký dobrý skutek. Nemusí to být zrovna něco velkého, ale stačí třeba úsměv, usmát se třeba na prodavačku nebo na starou paní, která jenom tak čeká na zastávce, ale jednou za čas by to určitě chtělo i něco velkého, aby ta pomoc byla úplně hmatatelná. A právě proto tady jsme, nejenom dneska, ale proto je i ten náš moderátorský maraton. Takže se připojte a třeba tou formou, že i něco přispějete ze své kasičky.
1: No a je poznat, že tady s námi jste, protože aktuální částka na transparentním účtu, mám to přečíst?
2: Jasně.
1: Tak jo, 233 900 51 korun.
0: Tak si zatleskáme.
2: Tleskáme vám, jedeme dál, nekončí moderátorský maraton a úplně na závěr.

0: Marcelko, to už potom mimo záznam Renata píše. A prosím vás pěkně, jak se správně dělá ta tibetská houba? Děkuji moc a hezký den. Já si ji totiž zrovna vezu domů.
1: No perfektní, perfektní. Tak záleží na tom, v jakém
0: jo,
1: máte
0: počkej,
1: stavu.
0: Marcelko, nadechni se, vy si to holky napíšete.
1: Dobře, no, tak jo, tak my si to napíšem.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
12: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
15: Komplikacemi stále musíme počítat v Brušperku na Frýdeckom Místecku v ulici Dráhy, kde se srazila dvě auta. Osobní auto bouralo taky v Uherském Hradišti na Velehradské třídě. Dva dopravní problémy teď řeší policisté v Brně. V ulici Černohorské se srazila dodávka s osobním autem a v ulici Sportovní v Brně bourala dvě osobní auta. Bouračka auta nás potrápí taky v Moravském Žižkově na Břeclavsku, v ulici Bílovské a problémy jsou taky v Šumperku na křižovatce ulici Jesenická a Žerotínova nefungují semafory.
16: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pořídit si vlastní bydlení je u nás nejtěžší z celé Evropské unie. Podle ekonomů je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu.
16: Morava aktuálně.
15: Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. V Moravskoslezském regionu klesla o desetinu na 7%. O jaké pozice mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
17: V září hledali zaměstnavatele v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážních dělníků, uklízečů, seřizovačů, pomocných pracovníků ve výrobě, kuchařů, skladníků, nástrojářů, svářečů, obsluhy zařízení na zpracování kovu, ale i řidičů nákladních automobilů.
15: Klíšťata můžou útočit i na podzim. Podle jihomoravských hygieniků i v tomto období přibývá případů klíšťové encefalitidy. Zatím jich v regionu zaznamenali 32, a to je méně než v předchozích letech. Je to i díky horkému a suchému létu.
18: Rádio Čas, sport.
15: České fotbalistky zítra doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasný až polojasný a namíříme 11 až 16 stupňů. Na horách se teploty můžou pohybovat maximálně kolem 6. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: a já ti je snívám o moderování ve třech. Krásné, co je? Odpoledne už. Krásné odpoledne, milí posluchači Rádia Čas. Já vás vítám při našem speciálním vysílání, kdy běžíme už třetí den moderátorský maraton. A teď to vypadá vlastně, že jsem to převzala úplně já za Léňu a Ráďu, ale oni tady se...
1: Halo, já jsem tady.
2: Musíme, Leni, musíme se ozvat našim technikům. Strašně zlobý mix. Ale strašně moc zlobí mix a šavle některých kolegů.
3: Ale to úplně, ale to je zajímavé, že většinou zlobí.
2: Třetí den moderátorského maratonu Rádia Čas s Radimem Soběslavem Bednářem. Máme krátce po 13. hodině. Měla by k nám dorazit kolegyně Kiki Střelcová. Nevím, jak to vypadá, ale za chvíli se propojíme a teď je čas na hity, které milujete. Objímám vás na dálku. Slyším ve vzduchu vrány lítají nebo něco.

0: nevděčný Ráďa teda, tak člověk tady jako si myslí, on zase mě
1: kiki,
0: vypne.
1: Ne, kiki, počkej. Kiki, on tě vypne, prosím tě, nedělej to.
0: Já jsem chtěla říct, že jsem si myslela, když už toho máte tolik, že vám jako pomůžu a on normálně to neocení, tak, to je strašné.
2: Tak přijď
0: jdu si
2: pomáhat. Mimochodem Kiki Střelcová ve studiu Rádia Čas.
0: Ahojte.
2: Už třetí den naše velká vzpruha a opět, děkuju. Nevím, co se děje.
0: No.
2: Ještě, ale ne, to by znamenalo, ne, já už mlčím fakt.
1: Ne, řekni to.
0: Mě zase dobře. Zajímá, co ten Ráďa zase řekne.
2: Neměnila jsi poslední dny nebo týdny i styl, oblékání a podobně? V poslední době máš na sobě fakt zajímavé kousky hadru.
1: Ano, ten komplet, který máš, ty chtěla jsem tě z něho vyslet a vzít si ho.
2: Jo,
1: ne, fakt.
2: Já nevím, panenka z 19. století a najednou prostě micina neuvěřitelná, ještě to ukáže jakoby ženské přednosti, přesně tak, jako...
0: Děcka, vy mě dostáváte do kolen a moc krát děkuju, moc si toho vážím, protože je pravda, že teď, když se jako přecházelo z toho letního oblečení už na to podzimní, tak jsem si říkala, a hergot, já jako mám sice spoustu oblečení, ale vždycky jsem to měla tak, že to nebylo moc kombinovatelné, jak já mám ráda jako i ty extravagantní kousky, tak potom vlastně zjistíš, že spodek se nehodí k vršku, vršek zase k přehozu, takže jsem si říkala, her nice, já si budu muset pořídit aspoň nějaké ze dva, ze tři kousky, které budou taková ta klasika a budou se dát kombinovat jak s něčím extravagantním, anebo to bude taková ta čistá elegance. A je teda pravda, že tohle je normálně nový kousek, stejně jako ty gatě hnědé k tomu bílému tričku, které ukázali všechno. A musím říct, že tak, jak jsem vždycky nebyla moc na nakupování přes internet, tak teď naopak, když jsem šla do obchodu, tak jsem byla celkem jako zhnusená, co tam mají, a normálně jsem si pořídila tohle z jednoho e-shopu, kde už jsem si teda v minulosti jeden kousek objednala a velice mě to mile překvapilo. No a teď to je opět ta stejná situace, že opravdu přišla kvalitní věc, ne až tak drahá, příjemná a ještě mi to dokonce chválí, takže moc krát děkuji.
2: Dámy a pánové, autorka nejdelší věty v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, Kiki Střelcová.
1: Kdyby za každé písmenko v té větě dala korunu, tak už máme 250 000.
2: Kiki, ale vlastně u toho zůstaneme. My se dneska ptáme všech, ono to souvisí s tím moderátorským maratonem. Co podle tebe je nejtěžší na práci moderátora? Takže jasně, že posluchači píšou svou představu a docela se trefili v řadě věcí, tak
1: moc hezky píšou.
2: Co pro tebe? Protože není to vždycky jakoby...
0: Já musím říct, že co se týče třeba hlavně těch venkovních akcí, tak já mám opravdu jako problém s pamětí. Takže si zapamatovat a udržet nějaké jako věci v hlavě. Vím, že přede mnou je ještě jako velká, velká cesta, abych si to nějak jako vždycky v té hlavě dokázala sesumírovat, protože ano, jak teďka krásně si Ráďo řekl, já mám tu tendenci říct větu velmi, velmi rozvitou.
2: Košetě.
0: Jo, a já něco začnu, potom odbočím, pak se k tomu vrátím, jo, navážu zpátky na tu cestu, ale mezi tím zase ještě odbočím. Takže potom jsem zjistila, že spoustu lidí jako někdy si říká, tyjo, o čem ona vlastně mluví? Jo, takže ty věty potřebuji vlastně očesat, zároveň, aby byly jako hezké, aby nebyly úplně jednoduché, dávaly hlavu a patu a dokázala jsem jako říct vlastně ten smysl. Ale je pravda, že vždycky posluchači na Rádiu Čas Rok už mě několikrát dali takovou zpětnou vazbu, že prý já se strašně umím zamotat, ale vždycky se z toho nějak vymotám. Tak snad
2: vymotala,
0: to byl i teď ten
2: příklad. Teď jsme s tebou procházeli tím bludištěm z Harryho Pottera a vidíme světílko.
1: Ale byl se mi výraz Ráďa, jak jsem chtěla upozornit Ráďu, jsem chtěla říct, Ráďo, teď skončila myšlenka, teď můžeš.
0: Už zapni.
2: Ne, protože naštěstí nás teď nezabírají kamery. Ty by si mysleli, že buď tlačím, anebo že fandím, jo? Došla si do cíle. Kiki, včera, ať už s partnerem nebo předevčírem, ty si krásně motivovala naše posluchače k tomu, aby zahřáli třeba své tělo i duši tím dobrým skutkem, protože už to máš taky jakoby tak, jak to má, už jsi taky prosáklá příběhem malého Páti Kašpara. Proto tady jsme, moderátorský maraton, jak tady na Rádiu Čas Rok, kam taky zabíháš a podobně, tak ještě nějaké to poselství pro ty, kteří se nás naladili třeba právě dnes?
0: No, já bych řekla, že kdo je především tak jako založen citově a emočně, tak si troufnu říct, že na něj tady to vysílání, speciální vysílání moderátorského maratonu jako určitě dosah má a že to prostě toho člověka osloví. Teď je druhá stránka věci to, že někteří prostě nemají asi úplně zase jako ty finanční obnosy v takové míře, že by mohli přispívat opravdu jako ve velkém. Ale mně se strašně líbila myšlenka Honzy Gavelčíka, takže se vrátím teďka 2 dny zpátky do úterý, kdy moderátorský maraton začínal, kdy Honza řekl, že opravdu kdyby každý posluchač poslal 1 jedinou korunu, tak my jsme se dostali teďka na trojnásobek třeba toho, minimálně trojnásobek toho, co tam aktuálně je, ale musím říct, že ta dosavadní suma je opravdu nádherná a moc mě to překvapilo. Takže přátelé, pokud jako můžete a chcete, tak ta koruna si myslím v dnešní době, jako už za tu korunu si fakt člověk nic nekoupí, ani ten rohlík.
1: Ani ten rohlík.
0: Ve slevě, takže pošlete aspoň korunu.
2: Hele, a už jsme si říkali, nemáte, máte sociální sítě, nazdílíte jenom celé poselství, jako příspěvek.
0: A to je další věc, ano,
2: tak,
0: ano.
2: Na Rádiu Čas toho máte kopu. Kiki Střelcová, díky moc, Kiki. Díky
0: já moc,
2: že nám tady jakoby tak povláváš, dodáváš energii a zdobíš.
0: Ani nevíte, jak jsem vděčná za tyhle krásné slova, protože je pro mě jako velkou ctí, že vlastně mě někdo takhle vnímá, že prostě opravdu přinesu tu energii, tak já vám za to moc děkuju.
2: Někomu
0: a to
2: Kiki říkat musím.
0: Ty jsi takový upřímný, Ráďo, a hodný.
2: A je s námi i Lenča. Moderátorský maraton Rádia Čas. Ty prosím tě, víš, že si dělám srandu, že? Lení.
0: Já ti nevím, jako jo, Lení. Ráďo.
2: Jak? Není. Mimochodem mikrofon má zapnutý.
0: Má, nevypnul.
2: Co mám udělat pro to, aby... A ne, promiň, ale smíchem jsi to zrušila. To znamená, že se nezlobíš a podobně.
0: Mějte krásný den, přátelé.
1: Se nedá zlobit.
2: Hity, které milujete mimochodem s Lenčou a Radimem každý všední den, ale úterý, středa, čtvrtek 6 až 18. Jedeme dál.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

0: nebo trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, třetí den moderátorského maratonu Rádia Čas, to znamená za čas i za čas rok, ranní dvojky a pořád někdo ve studiu a čím dál tím větší srdcaři. Třeba právě teď velké sladké překvapení jménem Bob. Jediné to víme. Bobe, hezké odpoledne, ahoj, zdravíme tě.
1: Hezké odpoledne všem.
2: Ahoj. Ahoj. Prosím tě, ty jsi k nám zavítal od našich tady přes zeď čas rokáckých přátel.
1: Ano.
2: Tak a přinesl si frgály.
1: Ano.
2: Ale my vlastně v podstatě, ty jsi prý známá persona na čas roku, ale my v podstatě tě vůbec neznáme. Takže jak bys představil Boba do vysílání Rádia Čas?
1: No, já bych řekl, že jsem takový malej cestovatel a snažím se dělat radost lidem s tím, že se snažíme teďkom to trošku posunout, to, co dělám, že bychom chtěli věnovat tu cestu postiženým dětem a aby se vybrali nějaké koruny, aby jsme to někde mohli více posunout. Takže vlastně tady tohle asi bych chtěl zmínit, že naším úkolem a snem je to, aby o nás lidi, aby věděli hlavně o těch dětech, lidech, kteří prostě potřebují pomoc.
0: Dneska řešíme jednoho zásadního mladého muže, hrdinu, narozeného 2 roky zpátky v Bíku, jmenuje se Páťa Kašpar. A vlastně všichni kolem něj, teď už je velká rodina Rádia Čas, nebo lidé od kolečko spojuje. Bobe, ty se s tou zúčastnil, abys podpořil. My jsme se ptali dneska několika našich hostů. Tobě někdy podal někdo takhle zásadně pomocnou ruku, že si to pamatuješ do těchto dní a vrylo se ti to doslova pod kůži, jako mě tetování?
1: Víš co, určitě se to stalo, ale teď člověk má tolik informací, tolik emocí, že si zrovna nemůžu vybavit, ale určitě se mi to během života stalo, že i tady tohle jsem zažil.
2: Ty jsi říkal, že jsi velký cestovatel.
1: Malinký.
2: A já mám pocit, že žádná cesta vlastně se nedá absolvovat bez nějaké pomoci druhých nebo bez něčeho, protože každá ta cesta je jiná a skýtá různé nástrahy nebo výzvy, na které nejsme připraveni. Tak můžeš třeba vypíchnout nějakou zemi, kde ti bylo úplně nejlíp, kam se třeba nejraději vracíš nebo na kterou nejraději vzpomínáš?
1: No, já si myslím, že asi tak úplně nemůžu, ale úplně vám řeknu, že v krátkosti čím dál na východ, tak ti lidi jsou opravdu daleko vstřícnější, chcou vám pomoct a prostě ti lidi nic nečekají. A jsou rádi, když prostě potkají normální lidi. Já si myslím, že to je ta energie, která je u těch lidí a tak by to mělo být normální, že když prostě my mám nějakou energii, tak přitahem lidi, kteří to mají stejně nastavené. A myslím si, že lidi, kteří, jak tam říct, nemůžou o nic přijít, tak se s váma podělí úplně o všechno, co mají, protože jsme dostali od chudých lidí opravdu tolik jídla, tolik pozornosti, že to bylo neskutečné a ani nic nechtěli za to, jenom že jsme tam byli opravdu, takže všechny zdravím, když to neslyší, protože to bylo někde Turecko, Severní Makedonie, Albánie, no prostě všude jsou, myslím, za mě dobří lidi a my to přitahujeme, takže to je tak k tomu.
0: Mimochodem, kdybys byl postava z Batmana, jako třeba z filmového zpracování, tak budeš Two Faces Bob, protože když Bob dorazil, tak to byl závál energie a pozitivní nálady.
1: Ježíš, děkuju.
0: A jakmile se zapl mikrofon, tak pozor, závál je, ale hluboký.
2: Ano.
0: Jestli jsme si všimli, jo. Ježíš, mimochodem, děkuju. Jako takový trošku podcukrovaný, protože ty jsi nepřišel s prázdnou. Tak prozradíš nám, Bobe, cože to je v těch krabičkách?
1: Dovezl jsem tady všem, ať vyzkouší od, budu říkat, paní Fialové, tety v Závorce. Ona vyrábí zašovské frgály skvěle opravdu, které rozvážím osobně po celé republice a tímto vlastně i dělám radost všem v okolí, nebo jak tam říct, no, frgale jsou úplně skvělé, když to, jak tam říct, děláte s dobrou energií, s dobrým úmyslem a hlavně se to dělá ručně. Takže je to úplně super. Nevím, jak na to reagovat, je to skvělé, sám to prodávám a chci, aby to vyzkoušeli i všichni, co pečeme vlastně v pekárně takové rodině, která to opravdu dělá všecko ručně.
2: My moc děkujeme za krásný dárek a určitě ochutnáme. My už jsme tady tak trošku se obávali, že se na nás nedostane, protože první várka skončila v kuchyňce a tam většinou vydrží něco tak 10 minut, takže jsme rádi, že...
0: Takzvaně kuchyňka u kobylek.
1: Tak. Jo, tak, ježíš hodě.
2: Takže jsme rádi, že i k nám do studia se frgály dostali.
1: Ano.
2: A ještě, Bobe, ty jsi říkal o projektu, o tom, že cestujete. Ty máš nějakou organizaci nebo rodině, nebo jak
0: nebo spolek
2: vlastně,
0: kamarádů?
2: Nebo spolek?
1: Dá se říct, že spolek kamarádů to řeknu, ať to nezní jako nějak jinak, ano, Je v tom samozřejmě moje úžasná přítelkyně a celkově dáváme dohromady, vlastně postavili jsme si auto, teď jsme si to nějak udělali, zahradky, no a tak potom nás napadlo, že by se mohli tady tu expedici věnovat těm dětem, jak jsem říkal, nebo všem lidičkám, kteří by si to zasloužili, no takže jsme si udělali různé nálepky a tak, no a teď vlastně jezdíme po různých těch společnostech a bychom chtěli, jestli třeba by nám s tím trošičku nepomohli, a ať zase na oplátku můžeme pomoct těm ostatním, co by si to zasloužili. Takže já nevím, jestli jsem přímo odpověděl na tu otázku, ale takže vlastně takový tým, třeba jdeme tomu, já to uzavřu 5 lidí, protože je hodně lidí, co nám i pomohlo, které vlastně nemůžu, nebo je to nadlouho, aby, protože i každou kapkou si myslím, že když vám někdo pomůže, tak je to hodně zásadní a ta energie tam je, takže já si myslím, že je hodně lidí, co nám i pomohli tím, že vlastně nám drželi palce a byli na telefonu a tak různě, takže.
0: Ty jsi pomohl dneska nejen sladkou kapkou v podobě mnoha frgálů, ale taky svou přítomností.
1: Děkuji.
0: Mimochodem, Lení, jsou tam někde sluchátka? Já bych úplně na rozloučenou jenom pustil, když jsou to ty hity, které milujete na Rádio Čas, protože mě napadla jenom jedna jediná, takže ti chceme poděkovat za návštěvu v tom našem mediálním domě. Ať se dílo daří, zůstaň dál pořád takový.
1: Děkuji.
0: A teď jenom příjemný poslech všem, zvu na taneční parketa, tak logicky asi mluví to za mě i za Lenču.

0: pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
6: Se zdržením teď musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do Poruby před křižovatkou na Vodárně. Tvoří se kolony. Problémy jsou v Brně, v ulici Černohorské se srazila dodávka s osobním autem, v ulici Sportovní v Brně bourala 2 osobní auta a v Brně na Husově ulici se pak srazilo nákladní auto s osobním. Problémy jsou teď taky v Mikulově na ulici 28. října, tady bourali 2 nákladňáky.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. České e-shopy už se připravují na Vánoce a tržby by podle nich letos mohly meziročně vzrůst o 5 až 10%. Celý letošní rok má pro ně patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu, který zjišťoval náladu mezi provozovateli e-shopů.
7: Morava aktuálně.
6: V parku Božiny Němcové v Karviné začala úprava areálu lodiček. Při přestavbě vznikne zastřešený objekt pro kulturní a společenské akce, který má být novou dominantou oblíbeného místa. Práce by měly skončit v květnu příštího roku. V centru Brna odstartovala obnova parku Danuše Muzikářové za 50 milionů korun. Jde o jedno z posledních zanedbaných prostranství v historickém jádru města, které dosud neprošlo celkovou rekonstrukcí a lidé se mu spíš vyhýbali. Podrobnosti má mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
8: Po povedených revitalizacích parku na Moravském a Janáčkově náměstí chceme také toto místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a trávení volného času. Po obnově vznikne například nová piaceta s vodním prvkem nebo galerijní stezka, jež propojí důležitá místa parku. Začátek druhé etapy se bude odvíjet od projektu podzemní garáží a rekonstrukce budovy Typos, které plánuje realizovat soukromý investor.
7: Rádio Čas, sport.
6: Po skoro 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V zítřejší předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia v 18 hodin na stadionu posledního Zlína. Pražané v lize se Zlínem 12krát po sobě neprohráli. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude jasná až polojasná, naměříme ale jenom 11 až 16 stupňů a na horách se teploty mají pohybovat jenom kolem 6. Tolik aktuální zprávy. Po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
9: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.
10: Tak před malou chvílí, než se zapli mikrofony ve studiu Rádia Čas, jsem ještě chtěl říct, jdeme kluci na to, a potom jsem zapl jeden, druhý, třetí mikrofon. Teoreticky by se hodili čtyři, ale kluci se podělí, protože de facto se dělí celý život a to je moc hezké. Bratři Pešlové ve studiu Rádia Čas v rámci moderátorského maratonu, třetí den, odpolední jízda, konkrétně Patrik a Adam, Adam a Patrik, pánové, dobré odpoledne. A některým vlastně vítám po roce, po dvou, že jo, v rámci moderátorského maratonu, že jo?
11: Ano. Dobré odpoledne a taky jsme rádi, že tady můžeme zase s vámi být.
12: Po dvou letech vlastně, takový návrat.
11: To nemůže být dva roky.
12: No to jsou
10: já mám
12: roky.
10: Pocit květen 2024, že jsme měli jako loni pauzu a my jsme si loni povídali, měli bychom dělat ten maraton, takže,
12: ano.
10: Takže
12: ano.
10: Letos už běží, ano. Tak.
11: Teď jsem zklamaný, jak to letí ten čas.
12: Ale tím bychom možná mohli začít jenom tak jako v rychlosti, protože dva roky jsou celkem dlouhá doba, tak třeba co se u tebe Adame změnilo za dva roky?
11: Nic. Jsem to nějak jako dokopal do cíle všechno. Dakaru. Takže,
12: dokonce,
11: no, tak... no jo, já myslím, že brácho jsme udělali spoustu hezkých věcí asi. Za
10: ty ne, roky. Opravdu, my jsme asi dva, tři týdny zpátky měli ve vysílání Rádia Čas otázku, pochvalte se, v čem jste opravdu dobří, nebo co se vám povedlo. Tak opravdu dejme tomu za ty poslední dva roky, jako i po té srdcařské stránce, u vás to není jenom profese, že jo? U vás je to opravdu něco mezi posláním, něco mezi srdcaři a udělem. Takže tak, co se vám kluci povedlo?
11: Já jsem to přišel, my jsme dva, můžeme chválit jeden druhého, jo? Takže já začnu. A no, tak brácha udělal zase obrovský posun v té kaskadeřině, v počtu triků a hlavně v tom technickém provedení. Myslím si, že obrovský posun v instruktorování, protože to mladý kluk má 26 let, ale jeho zkušenosti jsou tak na úrovni 30-letýho chlapa, který prostě 30 let jezdí na motorce a učí bezpečnou jízdu, takže v tom určitě obrovský posun a taky asi v celkovém chodu toho týmu, protože brácha manažersky přebral, řekněme, spoustu projektů a řešení spoustu věcí, což není vůbec jednoduchá úloha zkombinovat to jezdit na motorce a něco ještě i manažerovat. Takže za mě všechny tyhle ty věci, které se stihly za dva roky, jsou jako super.
12: Já musím říct jenom pro naše posluchače, protože my jsme tak jako si řekli, že se známe, že ahoj kluci, jo? Ale že se bavíme o kaskadérství, stunt ridingu, jestli to ano, správně
11: ano,
12: čtu,
11: ano,
12: že jo?
11: Tak.
12: Já vím, co to je, viděla jsem to, jo? Ale abych to správně přečetla. Takže motorky jsou vlastně vaše prodloužené ruce. Tak Patriku ještě, a Adama taky pochvalte.
13: No brácha nasadil samozřejmě laťku absolutně vysoko, takže to budu mít malinko těžší. Nicméně brácha za ty dva roky toho stihl strašně moc a je těžký jako vypíchnout ten největší pík, samozřejmě to je jako Dakar, to je dojetí Dakaru s tím, že já jsem vlastně měl možnost být u toho, takže jsem viděl i to extrémně náročné, nejenom to v televizi, co se ukazuje, ale fakt jsem si to zažil a viděl jsem, jak extrémně náročný to bylo, takže tam si brácha sáhl na dno a já taky, jak jsem ho viděl, jak přijel do Bitej, takže krom Dakaru vlastně mě napadá, že vlastně začal i účinkovat hodně v autosalonu, což byl takový jako taky velký posun vlastně v té kariéře. No a navíc jako pokračujeme v těch show a v tom instruktorování. Teď už vlastně jsme to posunuli za hranice České republiky, kdy jezdíme instruktorovat do Španělska, respektive brácha hlavně. Já tam jsem zatím jako technik, takže říkám, za ty dva roky se toho stalo opravdu hodně, je těžký jako to takhle zhodnotit v rychlosti, no, abych tady nebyl dlouho.
10: My jsme se pochválili, rozhodně probereme i výzvy, které nás čekají, protože i v tomhle jako oboru, v téhle vášni se můžeme na něco těšit vždycky, pořád. Nemůžu se nezeptat, kolik jste od sebe, kluci? 12 let rozdíl. Já jsem ze Segrou 9,5 a de facto jako jsou to dva jedináčci, že jo? Protože jsme se v uvozovkách potkali až v dospělosti, že jo? Protože ve chvíli, kdy mě začala vnímat, už byla v pubertě. Vy se teda podporujete neuvěřitelně. Adame, jak jsi vnímal příchod Patrika, protože ty už jsi lezl do puberty, takže opravdu jsi byl ten jako malý velký brácha, který podporoval od začátku, nebo jsi tak jako ty první roky myslel svoje?
11: Tak to bylo jako vtipný, protože nevím, jestli to jako víš. Tak
10: když proto se ptáme.
11: A já si to pamatuju úplně živě, jako, protože jsem nejstarší, mám dvě sestry, nebo máme dvě sestry a pak mi oznámila máma, že budu mít jako bráchu, tak jsem to údajně jako dost obrečel, protože jsem si jako potřeboval vydobít to místo, že jsem byl jako jediný kluk.
10: Lopatka.
11: No, a tak to je jako vtipné, vůbec si tohle si jako nepamatuju, no ale postupně potom myslím si, že to byl jako hezký vztah, už jenom to, že si pamatuju, že jsem odcestoval do Anglie žít a pracovat, tak jsem přivezl přece toho pitbajka, tam jsem vydělal prachy a koupil jsem si tam motorku a bráchovi jsem koupil pitbajka a na něm si vlastně začal zkoušet tu jízdu po zadním, takže...
13: Ještě taková, jestli můžu doplnit funny historku, že ty jsi mi vlastně první dovezl z té Anglie helmu a já jsem to jak největší sobec obrečil, že říkám, já mám helmu a na co mám helmu, když nemám motorku a pak jsi mě zavedl do garáže dolů a tam stála motorka, takže...
11: Fakt, jo? Tak to je dobrý.
12: To je úplně krásný příběh a v podstatě vám to vydrželo až doteď, protože ty show děláte i společně.
11: No, děláme primárně, no. Hlavně, no. Jako to je na tom taky to skvělý, že myslím si, že jako základ pro život je lidský vztah v práci, v biznise a samozřejmě třeba při sportu a ta výsostná možnost, kterou máme, že spolu jako jezdíme na motorce, můžeme předvádět show a vlastně bavit ty lidi a předávat určité kouzlo adrenalin a možná zážitek a ještě to jako sdílet, je asi to jako nejlepší, no.
10: Kluci, za chvíli si dáme ještě jedno kolo rozhodně, protože je o čem mluvit, jenom nemůžu se nezeptat na závěr tohoto vstupu, jak se pozná zrovna v tom, co děláte, že je člověk dobrý. Logicky mi napadlo tím, že se nepřerazí, nebo tím, že lidi udělají wow. V čem se pozná ta kvalitka, jestli se rozumíme?
11: Jo, tak zkus odpovědět, brácho, a pak možná já, jestli se napadá to stejný.
13: Aha. Já si myslím, že to je hodně o tom, kolik vlastně firem, lidí, nějakých jako eventů si nás objednávají. Asi to je jako taková nejpřímější úměra.
10: Když je zájem.
13: Když je zájem, přesně tak. Možná takhle jako systematicky bych odpověděl.
11: Já bych chtěl říct to stejný a vlastně to ještě doplnit o to, že když při tom, že to děláš, máš ještě jako tu radost a tvoříš tu radost někomu jinému, tak možná to může být takový jako balíček, že je to fajn, že je to možná dobrý.
12: A my jsme moc rádi, kluci, že jste nám přinesli taky radost sem do studia Rádia Čas v rámci moderátorského maratonu. A že i díky tomu budou naši posluchači dělat dál radost malému Páťovi, na kterého dneska vybíráme. Ještě dál budeme pokračovat v rozhovoru. Našimi milými hosty jsou Patrik a Adam Pešlovi. Rádio Čas.

0: Pohodové odpoledne na rádiu Čas, hity, které milujete, a moderátorský maraton v plném proudu. Třetí den tady s námi, 14.30. Já se na ten čas musím podívat, protože mám pocit, že vůbec jako nevíme, nebo já nevím, kde jsme, kdy jsme a jak jsme, ale vím, s kým tu jsme. A to je Patrik a Adam Pešlovi, kteří se věnují stuntridingu, jsou to motocykloví kaskadéři a jsme velmi rádi, že je tady máme, přišli podpořit malého Páťu. Takže krásné odpoledne, kluci, ještě jednou.
1: Ahoj, ahoj.
2: Kluci, my jsme si povídali trošku i mimo záznam a já se, možná, že to bude zvláštní otázka, ale nemůžu se nezeptat, znáte někoho z oboru, ze stuntriderů a podobně, kdo je de facto rozvážný, nebo, protože povídali jsme si o takových i reálných životních karambolech a držkopádech, které k tomu taky někdy trošku patří, to taková podpisovka, nebo to může dělat člověk tuhletu vášení, tenhle ten sport a vlastně umění taky a v podstatě promyslet každý detail. Znáte někoho takového z oboru, nebo vždycky je tam prostě ten rizikový gen, nevím, jak to mám říct.
3: Tam podle mě vždycky bude nějaký jako, nebo takhle, člověk vždycky musí mít nějaký půd sebezáchovy, jinak by se jako přerazil hodně, takže já si myslím, že jako spoustu jako lidí to dělá s nějakou rozvahou, protože kdyby ne, tak by se do toho pouštěli až moc a fakt by to nedopadlo dobře. Já si myslím, že každý z nás, kdo to dělá, tenhle sport, tak vnímá i to, co to riziko, takže já si myslím, abych odpověděl, že spíš to procento je větší těch rozvážlivců, i když to tak nevypadá třeba.
0: No, dobře.
1: Na rozvážlivost je v tom tréninku, to je v té přípravě, takže možná to je to, co nejde právě vidět, on nevidí ten výsledek a ten vypadá
2: divoce,
1: šíleně,
2: ano, přesně, no.
1: A divoce, ale zatím stojí hodiny tréninku a možná ta rozvážnost je kombinovaná s tréninkem.
0: Kluci, ptáme se na to taky v rámci toho moderátorského maratonu a toho tématu, které tu máme, protože tím tématem je velká pomoc, kterou teď zprostředkováváme. Tak máte nějakou situaci, kdy třeba vám bylo v životě nějakým způsobem pomoženo, že si na to vzpomínáte, že se vám to tak nějak jako otisklo ve vás?
2: Musíte znát čísla všech doktorů na spaměť, no už, chirurgů a tak dál.
1: Jo, tak asi nějaký kontakty máme. Já si teda teď hned nevybavuju nějakou velkou pomoc, ale spíš jsem jako přesvědčený, že to není o jedné velké pomoci, ale o konstantní pomoci a tam bych ji asi jako nejvíc vnímal na té denní bázi, jo, protože na tom je pak založený skvělý vztah a super spolupráce, že si pomáháte denně v věcech typu prostě brácho, tyjo, já to nedávám, můžeš naložit prostě ty motorky do kamionu a odjet s tím, anebo prostě, tyjo, já nevím, jo, tady nám prostě přestala je dodávka, přijeď tam, nebo já tam přijedu a přeložím to, takže ta denní pomoc, bych řekl, konstantní, která nejde vidět, je ve finále ještě větší než možná jednorázová, tak možná i proto si nějakou velkou nepamatuju.
2: Než vás poprosíme ještě o takové to slovo závěrem, nebo spíš to poselství, jako tu dobrou pomoc poslat dál. My s vámi trénujeme, protože říkám třetí den, jo, blížíme se k finále toho třetího dne, takže už i slovíčko stunt rider je pro nás takové, jakože vracíme se z hospody. Jestli byste nám ještě mohli vysvětlit tým, přesně řečeno Special Brothers Crew, protože to se taky týká hodně vás a vlastně kdyby si člověk třeba jako chtěl najít Special Brothers Crew, tak co od nich může čekat?
3: Já jsem vlastně do toho tak jako vkročil, když už vlastně Special Brothers byli rozjetí, ale jako ta podstata vznikla vlastně bandou kamarádů, která měla jako stejný záměr nebo vlastně stejný to hobby, kterým byl právě ten stunt riding, no a postupem se to vlastně proměnilo v něco, co už vlastně minimálně spoustě z nás jako přináší i peníze a nějakou práci a s tím přichází i pak další nějaké spolupráce a tak podobně, takže ono se to vlastně z bandy kamarádů se to překonvertovalo do nějakého jako pracovního systému, když to tak řeknu, kde už opravdu obrážíme Evropu s tím, co děláme s tím vystoupením a minimálně s vystoupením, ale i třeba s motoškolami, které i náš tým provozuje. Takže je to taková jako obojživelná vlastně skupina.
0: No, mně to právě přijde fascinující jenom to spojení, protože tady padlo i to, že učíte bezpečnou jízdu. A já, když se podívám na nějaké video u vás na Instagramu, tak jak to jde dohromady?
2: A nebo to, co vidíme právě na Instagramu, je už vlastně to natrénované, ano. A ono to jenom tak vypadá.
1: Zní to kontroverzně trošku, ale je v tom jako hluboká myšlenka, protože ten kaskadér velmi dobře zná hranice a limity a jestli umí dobře popsat, tak někomu jinému dokáže pomoct tím, že mu řekne, kolik mu zbývá, jak ještě s tím náklonem a kolik brzdy, čili on jde o pár stupňů, o pár levelů dolů, aby se přiblížil tomu běžnému jezdci a teď mu dokáže jako říct a poradit a pokud ho povede a bude mu dávat zpětnou vazbu, tak mu v tu chvíli jako pomáhá. Jo? A na tom je založená ten kurz ovládání motorky, abychom lidem řekli tady ano, tady ne, na tohle si dávej bacha a jak s tím budou pracovat, to je potom na nich. No?
2: A propos, když si v mezipauze Adam načítal QR kód pro transparentní účet pro Páťu, malého Páťu, tak říká, brácho, to je na tebe. A nám docvaklo, že tady máme velkého Páťu a naším cílem vlastně je, aby ten malý Páťa Kašpar vyrostl a jasně, že asi všechno nebude OK, ale aby to bylo co jako nejlepší, aby bylo co nejsilnější, tak právě proto pomáháme. Tak kluci, Adame, Patriku, Pešlovi, můžeme vás poprosit o nějaké slovo závěrem, třeba i pro naše posluchače, protože, co si budeme povídat, váš život je jedna velká motivace.
1: Jo, mi něco napadlo hned.
0: Mm-hmm. Jo.
1: Já bych lehce interpretoval slova Toma Vrátného, majitele týmu Fešfeš, se kterým jsem byl na Dakaru a když jsem měl ty nejtěžší chvíle, on se vždycky jako usmíval a jednou prostě tam stál a říká mi, konej dobro, ono to půjde. A jako tím řekl úplně všechno.
0: To mě normálně běhám ráz po zádech. No.
1: A on jenom se usmál, šel pryč a já jsem přesně věděl, jako, co vlastně člověk musí v tom životě dělat a jak málo stačí, když to budeš dělat pravidelně. To asi možná vypovídá všem.
2: A tak se staň. A tak se staň.
0: Děkujeme moc. Já jenom bych to naše povídání ukončila pohledem na náš transparentní účet, protože dneska jsme hodně, hodně nadšení a vlastně i překvapení. 241 351 korun. Aktuálně právě teď.
2: A bude líp. Kluci, díky moc. Adam Pešl, Patrik Pešl ve studiu Rádia Čas. A víte co, jsme spolu, tak můžeme prozradit za chvíli ve studiu Rádia Čas Rok. Díky moc a držte se, dávajte na sebe bacha.
1: Děkujem.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Stav. Posloucháte Rádio Čas. Pokud je vám můj hlas povědomí, ano, Radim z rána, ještě tady bývá Lenča, přesně řečeno, ona tu je, ale šla už zjistit, jestli jsou v mediálním domě další hosti, protože třetím dnem a prakticky jako ty teď poslední tři hodiny jdeme do finále třetího dne moderátorského maratonu vysíláme jak my, Ranní dvojka, tak kolegové z Rádia Čas Rock pro dobrou věc, konkrétně pro příběh Páti Kašpara. A ten příběh je tak silný, anebo vy tak úžasný, anebo obojí dohromady, že máme na kontě už společně na transparentním účtu 246 184 korun. Já jsem ráno tak trošku jako drze provokoval, nebo provokoval, spíš předpovídal 250 000 korun a ono už se to hodně blíží a vy jste úžasní. Jak říkám, nemusí člověk posílat korunky, ale pokud někde vidí náš příběh Facebook nebo třeba mrkne na web Rádia Čas a ufotí a dá na svoje sociální sítě a pošle dál ten příběh, o jak málo stačí a dobří lidé se vždycky najdou a vy dobří a skvělí jste. Takže za chvíli další hosté, je čas na čerstvé zprávy a kdykoliv i online, to znamená do světa, na cazradio.cz. Dobrý den!
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
1: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

0: Rádio Čas.
1: S menšími kolonami právě teď musíme počítat na Ostravské ulici Rudné ve Vítkovicích, a to v obou směrech. Nehoda se řeší v Brně v ulici Sportovní, kde bourala dvě osobní auta. A v Brně pozor taky v ulici Husově, tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále jsou problémy v Mikulově na ulici 28. října, tady bourala dvě nákladní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se proti předchozím dnům výrazně propadnou a naměříme na nejvýš 15 stupňů. V sobotu nás taky čekají četnější přehánky.
0: Morava aktuálně.
1: V Bílovci na Novojčínsku začal fungovat hřbitov pro domácí mazlíčky. Je první v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím technických služeb ho provozuje město. Pětní místo pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky se nachází na kopci za městem. Nezaměstnanost v Česku se v září udržela na 5%. V Olomouckém kraji mírně klesla a v průměru se pohybuje kolem 5,5%. Absolventům škol nabízí úřad práce pomoc, říká jeho mluvčí Jaroslava Baleková.
2: Právě mladým lidem věnujeme zvýšenou pozornost a podporujeme je při vstupu na trh práce prostřednictvím projektu Záruky pro mladé. Jeho cílem je pomoci jim získat potřebné zkušenosti, rozvíjet pracovní kompetence a usnadnit jejich uplatnění na trhu práce.
1: Firmy v regionu stále nejvíc poptávají dělníky ve výrobě, řemeslníky a řidiče nákladních aut.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejisty Třince čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají Mountfield Hradec Králové. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v třinecké Werk Areně. Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne a taky moderátorský maraton na Rádio Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: které milujete.
1: Před chvílí, když jsem říkal aktuální částku, teď už aktuální není, v rámci účtu pro malého Páťu Kašpara a v rámci maratonu, tedy moderátorského maratonu na Rádio Čas, tak jsem říkal, že Lenča odběhla schánět se po dalších hostech. Jako jestli v tom našem mediálním domě není někdo, kdo by zkrátka přišel ještě podpořit dobrou věc. Přesně řečeno, jak jsem pochopil, hosti naše Lenču, protože Lenča zakopla a upadla na gauč. Je to takhle ní?
2: Ano, tímto tedy vítáme ve studiu Rádio Čas Tomáše Števku, zpěváka z kapely UDG. Krásné odpoledne.
1: Tomáši, na úvod, co jste tedy viděl, když jste vstoupil do redakce Rádia Čas? A pojďte klidně blíž k nám.
3: Krásné odpoledne všem. Vlastně to bylo nejhezčí přivítání, který jsem kdy zažil, když jsem přišel do takového krásného prostoru rádiovýho.
1: Jak jsi ležela?
3: Krásný přivítání.
1: Bylo to takhle to welcome? Nebo?
2: Bylo to totální welcome, protože já jsem se na tom gauči, máme takový malý gauč a já jsem měla nohy nahoře. A jak prostě je člověk trošku jako unavený, tak se snaží načerpat té energie co nejvíc tím, že se naraz rychle uvolní. Takže já jsem Přesný. Vypadala, jak vyvrhlý vorvaní někde jako z moře.
1: A proto přišel tak šťastný.
3: Jsem viděl, jak jste uvolněná, tak já jsem se hned uvolnil.
2: No vidíš, já jsem to vlastně udělala úplně záměrně. Takže moc mě těší. Ano.
3: Tak mě taky.
2: Jsem ráda, že jsme se poznali takto. No.
1: Tak kdybychom čistě náhodou tady měli nějakého malého posluchače Rádia Čas, 5letého, 10letého, a ten se zeptal, strejdo, jakoby, ty jsi z nějaké kapely, že jo, UDG, tak jako, kdyby strejda měl říct, jak hrají UDG, mimochodem asi typická otázka, co to znamená. Já teda koukal na ta anglická slovíčka, ale tak prostě jenom taková esence pro třeba malého posluchače Pepíka.
3: Tak je to z anglického názvu Useless Demigods a pro malého posluchače bych řekl, že jsme taková typická rocková kapela, možná už by ho něco jako v hlavě napadlo, co by to mohlo znamenat. Mm-hmm. Prostě kluci s kytarama, tak.
2: Já teda musím říct, že teď je ten vizuální vjem, teda váš nějaký byl, to chápu, ale můj taky nějaký je. Ale vy máte fakt úplně takový rokový chraplák.
3: Opravdu.
2: No úplně, že? Jak do toho mikrofonu to zazní. Takže asi není náhoda, že se vás kapela vybrala jako zpěváka.
3: Jo, tak to mě nikdy napadlo, že mám takový rokový chraplák, což je vlastně potěšující jak pro mě, tak určitě pro kapelu, která určitě poslouchá.
1: Aha, tak pardon, já měl teda opačný věm.
2: Jaký? Jo?
1: No jako, Ježíši Kriste, no jako něžňouš, no jako,
3: aha, ale tak já umím oboje.
1: Že jo, protože my totiž každý vnímáme jinou stránku, že jo. Lenka tu vorvaňovitou a já teda, já cítím to, co je vevnitř a podobně. Konec konců já bych, než budem pokračovat, začala si tím hlasem. Mám tady song ve vaně, což taky zase jako také pozvání, že jo, někam.
2: Začali jsme na gauči, končíme ve vaně.
1: Si na úvod,
3: ale poloha byla jak ve vaně, takže bylo krásný.
1: Tak. Než ji pustíme, tak předpokládám, protože to je ochutnávka nové desky, kterou probereme za chvíli, takže první single, který šel do světa.
3: První single oficiálně z desky, to ne, my jsme vlastně poustovali v průběhu
1: singly
3: celého roku.
1: A teď se to sbírá vlastně ten komplet.
3: Přesně tak. Mm-hmm. A jo, písničkou ve vaně vlastně představujeme tu celou desku.
2: A je tam nějaká inspirace osobní třeba, že jste tak jako na gauči někoho můžete potkat, že třeba jste potkali někoho ve vaně?
3: Tady to by byla spíš otázka na našeho bubeníka textaře Jugiho, jestli ho to ve vaně napadlo, nevím, možná někoho ve vaně potkal, jako já, tady vás v podobný poloze.
1: Já se moc těším mimochodem na nový single Vorvaň on sofa, jo, to bude.
2: Mimochodem, když kapela poslouchá, jo, tak klidně 776612 se, to je náš WhatsApp, takže klidně taky nám můžete poslat nějakou informaci, kterou nemáme třeba ke klipu, a nebo jestli se chystá vorvaň, no.

0: Moderátorský maraton pokračuje v hudebním duchu. Naším milým hostem teď odpoledne na rádiu Čas je Tomáš Števka, zpěvák kapely UDG. Ještě jednou krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem ještě jednou.
0: A slyšeli jsme vlastně píseň z nového alba. Tak nám prozraďte, jak k vám přišly můzy a co vlastně chystáte.
1: Tak můzy jsou vlastně takový vyústění toho, tý celoroční práce na té desce a je to vlastně takový vyjádření toho, že opravdu byly přítomny a byly přítomny opravdu hodně, že ta deska vznikla rychle a vlastně furt pokračuje. Teďka máme v plánu hnedka vydávat další single už mimo desku, takže posluchači se můžou těšit na novinky hnedka z kraje dalšího roku.
2: Koho ty už zmíněné muzy líbají nejvíc? Přesně řečeno, jak máte rozděleno autorství a už jste si taky čichl k něčemu textařství, muzice, nebo zatím pokorně jenom u toho mikrofonu?
1: Pokorně zatím nasávám atmosféru, protože pro mě...
2: Ale jenom atmosféru.
1: Jenom atmosféru.
2: Co, zase něco moc, Lení? Dobře, tak.
0: Já jsem příliš unavená na to, abych se pozastavovala. Takže ano, nasáváte atmosféru.
1: Tak, protože pro mě osobně je to jako důležitý všechno jako nasát, poznat a pak teprve jsem schopen tak jako otevřít to svoje tvůrčí srdce. Takže nejvíc u nás v kapele tvoří naši kytaristi Kuba a Volt, co se týče hudby, a text patří vždycky Džugimu, našemu bubeníkovi.
2: Já se ještě vrátím k té první, nebo jedné z prvních vlaštovek. Vlastně pouštěli jsme si písničku Ve vaně. Doprovodný videoklip je malý film. To není za malý peníz videoklip, to jde vidět, jo? Prostě, nebo alespoň pokud je, tak to nejde poznat, jo? Jasně, že jsou tam herecké party, ale taky jste si zahrál, tak byla to premiéra vidět jakoby vznik vlastně toho malého filmového dílka, protože to je důležité pro mě, jo? Každé písničky a podobně, tak jak jste se cítil před tou kamerou?
1: Pro mě vždycky tvorba jakýhokoliv klipu je obrovská zkušená, protože najednou si člověk musí dávat pozor na to, jak se tváří, co konkrétního dělá. Konkrétně Ve vaně vlastně byl pro nás jako kapelu, myslím si, že ne tak moc náročný klip, protože jsme opravdu jeli v
2: scény
1: autě
2: z auta.
1: A byli jsme tak jako jak běžný lidi v autě. Tím, že jsme řídili starýho favorita, tak jsme všichni byli spíš okouzleni tím starým favoritem, takže to bylo takový příjemný odpoledne strávený s Favoušem.
0: No, každé album je potřeba taky pořádně pokřtít, takže předpokládám, že i na tohle se chystáte.
1: Přesně tak, chystáme se na to 10.12. v Cargo Galerii v Praze, což je taková loď, a pokřtíme tam desku a zahrajeme ji celou, na což se strašně těšíme, a myslím si, že to nebývá úplně zvykem, že by kapely zahrály kompletní desku, takže bude to dlouhý a krásný koncert, takže všechny zveme.
0: Mimochodem, kdyby to měl někdo daleko do Prahy, tak já jsem se schválně dívala, kdybychom vás mohli odchytit tady nejblíž, a tak si vás vyzkouším, jestli
1: ajaj.
0: Schválně. No ne.
2: To žádné začínáte brzo, to nám většinou říkají jako 50-letí umělci. Já nevím, já to mám hodně.
1: Mám spoustu věcí dřív.
2: Někdy mám být v Olomouci a...
0: Tomáš teď vytáhl mobil a myslel si, že to nebude v rádiu vidět.
2: Nicméně my tu máme takovou jako umělou inteligenci jménem Lenka a ta by nám to už dá mohla prozradit.
0: Ano, ne, já vás nechci trápit, ale nejblíž tady k nám, tak jsem zatím našla, že budete v Novém Jičíně 4. prosince na adventním jarmarku, takže vlastně tam se můžeme potkat. Všichni.
1: Přesně tak.
2: To je překvapení, že?
1: Jo, tohle je vlastně, myslím si, že docela nový koncert, je mimo tour, takže klidně doražte a užijeme si spolu hezký koncert.
0: Já myslím, že to užijeme moc hezky, protože o den později jste v Brně.
1: Tak ten už je
2: to už moc hezký koncert nebude. To už jenom tak mezi námi.
1: Hrajou se tady ty bitvy, jo? Brno versus Ostrava, nebo je to jenom Brno-Praha, já nevím.
2: Jeden narozený v Opavě, jeden v Brně, ten jeden o Opavě vůbec nemluví, ten o Brně třikrát do dne. Jo?
1: Takže, jasně.
0: Já jsem z Brna původem.
1: Tak. Rozumím, takhle.
2: Tomáš Števka z kapely UDG, myslím, že ještě jedno povídání si to zaslouží, mimo jiné i právě proto, že přišel podpořit takovou úžasnou věc jako moderátorský maraton na Rádio Čas. Zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: co divucho, trefil jsem se nebo ne?
1: My to tady pořád probíráme, prosím vás, máme otevřený náš transparentní účet v rámci moderátorského maratonu, kde vybíráme na malého páču. A prosím vás, my si samozřejmě stále povídáme s Tomášem Štefkou z UDG, zpěvákem. A říkali jsme si, že během toho našeho povídání padne taková pomyslná meta, protože právě teď na tom transparentním účtu je 249 tisíc korun, něco málo drobných nad to, a my bychom chtěli 200 pade.
0: Já jenom připomínám všem, protože možná i náš speciální host pro tuto chvíli nám potom k tomu řekne své, protože je nadšený celou tou akcí. To nejpodstatnější pořád, Facebook Rádia Čas, jednoduše najdete včetně QR kódu, anebo celý příběh malého Páti Kašpara taky na našem webu czradio.cz, kde máte přehledně QR kód, účet, na který můžete přispívat. A tak teď přispěje možná, nebo takhle, jak vnímá náš host vlastně celou tuto akci?
2: No, já jako...
0: A ještě jednou krásné odpoledne.
2: Tak ještě do třetí se krásné odpoledne všem. No, já to vnímám jako, že skvělý, že se takhle něco děje, a ještě ve veřejném prostoru. A pro mě osobně jako muzikanta, tak já to vnímám tak, že děkuju, že tady můžu bejt, protože já stojím na tom pódiu a většinou ta muzika je kouzelná v tom, že dává a dává hodně a vlastně nic moc si nebere. Takže o to víc jsem rád, že se můžu podílet a naopak něco dát zase já svou přítomností tady u vás v Rádiu Čas.
0: Jen tak dookraje, my jsme jako řešili to, protože vy vypadá tak velký srdcař a já to většinou říkám, jako když to cítím na startu někoho, prosím vás, nemějte se, jo, máte dobrý základ, ať vás to neseme, ale kdyby byl na jednou úspěch. A Lení, nevím, jak jsi prožívala, přece no ty jsi něco mladší, ty své mladé roky, nepřipomíná ti nikoho, to máš? Vy totiž máte...
2: Jsem zvědav.
1: Ale já nad tím přemýšlím pořád.
0: Vy máte totiž takový hudební ksichtík, jo, ale je to pár let zpátky. A pamatuješ se na Support Lesbians? Na to, na Krištofa Michala? Takhle, slyšel jste to někdy? Jo? Lení, jenom připomínám, jo?
1: Ano, mladá. Je to on.
0: Takže nejsem úplně jako od věci, jo?
2: Už jsem to slyšel párkrát.
0: Ano, přesně tak, jo. Jako, myslím, že s tím budete umět hodně pracovat. Jo?
1: Ale to je krásné, že se člověk jako vlastně narodí s muzikantským obličejem, jo?
0: Ano, nebo přesně
1: to
0: tak.
1: Je, ano, tam, ano, něco takové. Vy jste vlastně nemohl dělat nic jiného. Jinak, když jsme u toho moderátorského maratonu, ptáme se i našich hostů, jestli třeba mají ve svém životě, buď ve svém nebo v nějakém okolí, nějaký takový silný příběh, kdy jim bylo pomoženo, nebo pomohli, a co se jim opravdu vrylo pod kůži. Tak jestli máte nějaký takový příběh, může to být třeba i jenom maličkost, která vás ovlivnila, nebo někoho v blízkém okolí?
2: Ty brďo, konkrétní takový jako příběh jednotlivej, teď mě úplně nevyvře na mysl, ale s mojí první kapelou kdysi, a to jsme byli opravdu kloučci, to nám bylo 14-15 let, tak jsme se rozhodli, uměli jsme asi 6 písniček a rozhodli jsme se objíždět různý domovy právě s mentálně postiženými a tak. A tam jsem viděl, že opravdu i těch našich 6 nadrcených písniček dokázalo udělat spoustu radosti. Takže nevím, jestli to byla odpověď úplně na otázku.
0: Ale
1: velká.
2: Ale jo, takhle setkal jsem se s tím takhle dost nablízko.
0: A jen tak na okraji, my jste si povídali i mimo záznam. Já si tak jako tipnu, můžu si tipnout z vašeho dětství, že písmenko ř jste se naučil hodně brzy jako dítě?
2: Já musel.
0: Že jste měl dobrý trénink?
2: Já musel, no.
1: Protože na to jsme tady taky narazili. Takže odkud pochází Tomáš Štefka z UDG?
2: Tomáš Štefka z UDG pochází z malebné vesničky u Jihlavy, která se jmenuje Břehořov, a tímto všechny v Břehořově zdravím.
1: To je krásné. Co máte v Břehořově? Na co bychom se měli jet podívat kromě vás?
2: V Břehořově máme super hospůdku, kam určitě zavítejte. A tím bych vlastně, a strašně super lidi, který vlastně dělají úplně cokoliv, na co si vzpomenete, takže můžeme tam mít cokoliv, co si vymyslíme, kolotočem počínaje, a teďka máme nový hřiště, pozor, pro nás je to velká událost, chodíme hrát volejbal a tenis.
1: Prostě Řehořov.
2: Prostě Řehořov, metropole. No.
0: Mimochodem je to tam, jo. Máme přes 250 000 korun, aktuálně 251 933 korun. Poslední platba třeba posluchač Honza Michalík a jedno jestli za rádio čas rok. Tome, můžeme vás jenom poprosit o jakýkoliv vzkaz, dejme tomu jako poslání nebo výzvu jako velkého srdcaře, protože to cítíme, že jste i pro další posluchače, kteří to s námi žijí.
2: Tak jo, tak já bych sem chtěl popřát Páťovi a Páťovým rodičům, ať ustojí tuhle těžkou chvíli a zároveň chci vyburcovat všechny posluchače, ať to tam ťukneme do té aspoň 300, ať ta pomoc je velkolepá. Já určitě zburcu i kapelu a na sítích taky celou akci ještě podpoříme.
0: No však konec konců to, teď promiňte, že použiju ten výraz, pořádně vyhoníte na rádiu Čas Rok, ano, jakoby. Ano. Takže předáváme štafetu, moc krát děkujeme, ať se UDG daří, zlomte vás a díky za návštěvu, milé nám bylo.
1: Ještě jsem jenom chtěla dodat, že jsem ráda, jak co se týká charity, jsou neskromní kluci z Řehořova, ta 300 taky by se mi líbila, takže krásné odpoledne, děkujeme.
2: Díky za pozvání, krásný odpoledne všem.
0: Nezapomeňte na novou desku, Vorvaň na gauči.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Radio Čas.

0: Set. Hity, které milujete, ale dneska povídání, které dává smysl, a ono se říká opakování matka moudrosti. My si po třetí zopakujeme vzácnou návštěvu v rámci moderátorského maratonu na Rádio Čas člověka, který je hodně propojený s příběhem malého Páti Kašpara a celé jeho rodiny. Doslova a do písmene. Leni?
1: Naším milým hostem je Marek Švajný z Kolečko spojuje, takže krásný... Krásné odpoledne, já mám pocit, že půlnoc.
0: Nebo takhle, Marku, co je za den? Jak je venku?
2: Je čtvrtek, je odpoledne, je kolem půl čtvrté.
0: Česká republika v pořádku, zatím můžu zaklepat?
2: Všechno v pořádku.
0: Díky bohu za ty dary.
1: Děkujeme.
0: Asi bys chtěl něco slyšet, že jo? Aktuálně. Výtěžek, jenom ti řekneme mezistav, protože ano, přesně tak.
1: Tak já obnovuju účet a můžu už tu částku říct nahlas, 253 833 korun.
0: Wow. A říkáme, ještě nekončíme, dokonce ani zítra, když si zhruba mezi 9. a 10. hodinou na Rádio Čas řekneme nějaký ten průběžný výsledek a potom ještě u kolegů z Rádia Čas Rok, tak jenom připomínáme, sbírka a transparentní účet běží dál. Dokonce jsme se od tatínka dozvěděli, od tatínka Petra, což nezaznělo v úvodu, teď už to opakujem, že plus minus měsíčně právě na Páťu letí de facto komínem, a to ještě vynechávají samotné cesty, nějakých 30 000 korun, jo, takže jasně, že táta pracuje, ale teda bude to velká pomoc, předpokládáme, Marku, je to tak, že jo?
2: Určitě, určitě. A poslouchal jsem, takže slyšel jsem to i z Eteru, slyším to teď ještě podruhé. A těch 30 tisíc je opravdu, to si myslím, že ještě ta spodní hranice, Paťa je malej, ty výdaje budou přibývat.
1: No, naším hostem těsně před tebou byl Tomáš Števka z UDG a on říkal, že taková 300 by se mu líbila. Tak to je otázka stejná na tebe. Jaká částka by se líbila tobě, Marku?
2: Tak 300 tisíc je určitě úžasné a já jsem ale dneska tady přišel s takovou nabídkou, možná výzvou.
0: Strašně vás zlobí mikrofony. A strašně moc a nevím, co...
1: Rádě nás zase vypíná.
0: Dobře, tak...
2: Já si teda pochopil jsem za ty 3 dny, co už tady jsem, že jsi velký sportovec a...
0: Dětská, teď jste zlý, ale...
2: A jediné, co ti jako v tom depozitu chybí, je inline bruslení, takže já bych se toho rád zhostil jako nějaký instruktor a oba dva bych si vás vzal do parády a naučil vás... Možná, nevím, jak Lenka na tom, ale určitě tebe bych naučil bruslit. Ale aby to nebylo jenom tak, tak bychom si mohli dát nějakou výzvu. To znamená, pokud do zítřka přijde na účet 333 333 korun, tak si myslím, že Lenku s Ráďou uvidíte na bruslích.
1: Já ten vtip musím říct, ale je to s největší láskou k Ráďovi a s největším pochopením, ale líbilo se mi, jak Marek říká, že mu v tom depozitu chybí ty inliny. Já mám pocit, že ten depozit jako je taky zaje prázdnotou trošku.
0: Bič. Já, promiňte, já mám proto to jenom takové pracovní slovo mezi námi. Mimochodem, já rád chodím a chodím opravdu hodně.
1: Ano, to je pravda.
0: Můžu ukázat lítka, ne? Jakoby. Mm-hmm. Tak jako to snad je důkaz, že toho, takže zase jako mě...
1: Ale to se na ty inliny bude hodit, takže Ráďo, přijímáš výzvu,
0: já jsem
1: že...
0: kdysi se... Dobře, já přijímám výzvu, protože to je pro Páťu, přesně tak. Mimochodem, ty i trénuješ, jo, lidi a podobně, no.
2: Ano.
0: Křičíš?
2: Ne, většinou ne. Když není potřeba, tak ne.
0: Dobře.
1: Já teda na bruslích se udržím, jako dojedu, ale myslím si, že z profesionálního hlediska to tam taky jako není úplně nejlepší. Trošku někdy jako chybí.
2: Jo, tak já myslím, že začneme od základu a uvidíme, kam se každý z vás dopracuje.
0: Já vidím základ Lenču a uvidíte, jak vám to půjde, a kdyby ne, tak můžeš zkusit u mě, jo?
1: Ne, ale myslím si, že ta motivace teď pro všechny, kdo přispívají na transparentní účet na malého Páťu, tak je teďka jako velká. Já bych tě na těch bruslích velmi ráda viděla. Dokonce jsme se tady bavili mimo záznam, že bude i výzva najít tu brusli ve tvé velikosti, takže to by byla škoda toho potom nevyužít.
0: Teď nebudu dělat blbého, protože Marek jako tak něco už naťukl před vstupem a ptal se mě právě jakoby na délku nohy, nebo jak se tomu říká, číslo nohy, že jo?
2: No, velikost
0: je to správné slovo a podobně. A trošku mě překvapilo, jasně, jsou jako i menší nohy, ale 46, i když pravda v obchodech je to takové, to poslední číslo, které se dá sehnat, mimochodem Lenča mi teď odchází, jo? Já jenom vrátím zpátky, protože, Marku, já ti ukážu, to posluchači neuvidí, dělej, že povídám.
1: Je dobře, a ty, já přišel, že povídám.
0: Takže Lenča kývala a nebojte se, já ji vždycky vrátím do toho. Prostě ta 46 je taková jakoby hraniční čára. Já mám ještě široký
2: botou,
0: nád.
2: Botou a ploutví říkáme, no.
0: Akorát mě překvapilo, že právě i ve tvém světě, kde ty trénuješ, jako se třeba lidi, protože aha, 46 mají většinou chlapy a ti se natrénujou sami, že jo? Je to tak.
2: Většinou, ale tím, že se pohybujeme spíš jako v tom dětském, nebo dětském světě, učíme primárně ty děti, nebo...
0: Díky za poklonu, jen tak na okraj.
2: Tak úplně pro nás není 46 konfekční velikost, ale co bychom pro dobrou věc neudělali, a dneska přijdu domů a objednám ti 46.
0: Tak hlavně, že se Švajnovi a Liškovi dobře baví. Já. Za chvíli si dáme ještě...
1: Na mě už to jde z únavy, pozor, ano, jo, za chvilku to přijde.
0: No, to, co jsi teď řekla v posledních 5 minutách, to fakt stálo za to.
1: Takže už se začínám hodně smát, jo. To je takový příznak toho, že únava. Ale těším se na to, moc.
0: A mimochodem, nejenom pro tento, ale i další ročníky, protože tam budou zase další příběhy, doporučujeme nejenom naše sociální sítě cezradio.cz, ale taky stránky kolečkospoje.cz, kde můžete pomáhat napříč rokem a třeba jízdou na kolečkových bruslích.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek nás bude provázet obloha plná sluníčka, ale výrazně se nám ochladí. Většinou čekáme jasno až polojasno s teplotami od 11 do 16 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Lenča, radím, non-stop de facto od rána do večera, úterý, středa, teď čtvrtek, máme krátce před 16. hodinou. Každá návštěva ve studiu Rádia Čas se cení, i když ji máme rádi, je mírně diskutabilní v poslední půl hodině.
4: Marek Švajný z Kolečko spojuje. Ahoj Marko, ještě jednou krásné odpoledne. Mimochodem teďka přišla částka na transparentní účet a Dalibor píše, posílám to jenom proto, abych viděl Rádiu na bruslích.
3: Lenka Lišková lže velmi často, že právě teď, nicméně ta aktuální částka pro Páťu Kašpara a mimochodem teď jsme moc neopakovali, i když už to dneska několikrát zaznělo prakticky při porodu a vypadalo to velmi, velmi nadějně, jako prostě na život s velkým žet. Poté matka příroda řekla ne, tak bude tady dětská mozková obrna, ještě komplikovat se s tím spojené a rodina se už víc než 2 roky potýká. Jsou to borci neuvěřitelní, Pátě je Superman a my jim to chceme trošku prostě zpříjemnit, rehabilitace, cvičení a tak dál. A pojďme to zopakovat, opakování matka moudrosti, máme tady nějakou cílovou částku, tak... Pane nápaditý, řekněte nám tedy, co jste vymyslel. Ještě jednou ahoj a dobrý den.
5: Ahoj, ahoj. No tak přišel jsem dneska s výzvou, že byste se mohli naučit bruslit, Lenka si zopakovat nějaké věci, co už umí a pro tebe samozřejmě zpestřit tu tvoji širokou škálu těch sportovních dovedností, takže... Budu rád, když se vybere 333 333 korun do zítřejšího asi oficiálního ukončení toho moderátorského maratonu.
4: Já bych ještě přiblížila, budu si to pořád představovat, ale přiblížila bych ještě Kolečko spojuje, protože my, když jsme o něm mluvili, tak vlastně v podstatě vždycky to bylo tak nějak v těch dopoledních hodinách, takže někteří, kdo ladí Rádio Čas třeba teď jenom odpoledne, tak tě neznají, tak vlastně neví, co Kolečko spojuje znamená nebo co děláte, tak pojďme to ještě našim posluchačům jednou přiblížit.
5: Tak Kolečko spojuje vlastně benefiční jízda, primárně sportovně zaměřená, samozřejmě přidaná hodnota je tam ta benefice, ta charita, kdy v podstatě 5 hodin vyjíždíme kilometry a za každý kilometr přispíváme 10 korun na dobrou věc. Letos právě jsme přispívali pro malého Páťu a můžete přijít na kolečkových bruslích, na koloběžkách, odrážedlech, na invalidních vozících, handbajcích, téměř prakticky všechna kolečka, co vás napadnou, výjima teda kola, protože kolo je na areálu příliš nebezpečné a samozřejmě nechceme, aby přibývalo těch úrazů, chceme podporovat dobrou věc.
3: Opravdu to byla náhoda, Marku, ty znám včera prozradil i to, že vlastně, když už byl vybrán příběh malého Páti, a to by bylo jméno té minimálně to příjmení trošku povědomé, že tak jako se ty světy propojily a ty si zjistil, že?
5: Jo, je to tak přesně, když jsme v podstatě už měli uzavřené ty žádosti a teď jsme je třídili, tak už se tam objevilo právě jméno Kašpar, tak mě to tak poprvé nějak jako trklo, ještě jsem tomu nevěnoval úplně pozornost, ale za chvilku mi to došlo, o koho se jedná a je to shodou okolností můj bývalý spoluhráč z florbalu, Peťa Kašpar, se kterým jsme se takhle po x letech zase potkali a jak to říct, no kolečko spojilo.
3: Jedna poslední otázka, protože předpokládám, že se uvidíme aspoň zítra, kdybychom si asi jako poděkovali a připomněli, co vás to napadlo. Přece jenom řekli jsme velkou škálu sportu, ať už jak se zvěnoval florbalu, taky si trenérem, myslím, že to plní i tvůj volný čas. Dokážeš někdy vystoupit jakoby mimo tuhletu sportovní bublinu? Jako neříkám, jestli vnímáš svět kolem, ale jak ještě vlastně, co ti dělá v životě radost, jak ještě vypínáš takzvaně?
5: Tak vypínám teď vlastně posledních zhruba 4,5 roku společně tráveným časem s rodinou. A to samozřejmě nemusí být sportovní aktivity, tam stačí to, že jsme spolu a ta blízkost hlavně teďkom té dcery, to je pro mě vlastně nové, i když je to 4,5 roku, je to nové, je to krásné a je to prostě úžasné.

0: na jeho rehabilitace, protože ta částka roste opravdu každou minutou dneska a to je neuvěřitelné. Máš aktuální stav?
1: Mám aktuální stav. Náš kolega Jarda Hartl teď přidal částku a byl tam i vzkaz, vy tam můžete dát i zprávu pro příjemce, což mimochodem tatínek třeba i s maminkou Andreou si pročítají. Posílá malou pomoc na tvé velké vítězství, ať máš rodiči dost síly zvládat všechno, co vás čeká. Držte se, hrdinové. 256 600 33 korun, těch 33 je mi nějak povědomí. Aktuálně my vám ještě dneska zopakujeme, co zaznělo. Mimochodem uvidíte i na sociálních sítích, protože to i zdokumentujeme. Sice bez notáře, ale prostě budeme to brát jako domluvenou věc. Marku, děkujeme moc za návštěvu.
2: Já moc krát děkuju za pozvání.
1: A říkám to všem, v poslední době neměň se. Díky za tvou práci.
3: Děkuju. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe Olympic. David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Into One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Problémy jsou teď v centru Ostravy na ulici Ostrčilově, tady bourala dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky v Havířově v ulici Vodní, tady havaroval bagr. Problémy jsou i na Vsetíně v ulici Rokitnice, tady se stala vážná nehoda, u které zasahují záchranáři. Srazilo se tu nákladní auto s osobním. Stále jsou problémy taky v Brně, jednak v ulici Husově, kde bouralo nákladní auto s osobním, a taky v ulici Sportovní v Brně, tady bourala dvě osobní auta. A stále se zdržíme taky v Mikulově na ulici 28. října, kde se srazila dvě nákladní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se žene silný vítr. Foukat bude během dnešního odpoledne a zítřka. Pocítíme to hlavně v Čechách a na střední a jižní Moravě. Vítr může podle televize LTV Plus dosahovat rychlosti až kolem 70 km v hodině.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká novinka. V areálu Radostova přibude nová světelná signalizace. Více podrobností dodává mluvčí města Hana Srncová.
2: Děti si budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Semafory umožní dětem procvičovat pravidla silničního provozu v situacích, se kterými se setkávají v běžných ulicích. Naučí se správně reagovat na světelné signály, bezpečně přecházet i projíždět křižovatkami.
0: Nová světelná signalizace tak rozšíří možnosti výuky o další konkrétní dopravní situace.
1: Rádio Čas, sport.
0: Zlínské fotbalisty čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty SK Slavia Praha. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na zlínském stadionu Letná. Zítra už se opět můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Honzi, děkujeme za slovo a musíme konstatovat, že zníš velmi chile.
5: No tak já to znovu zopakuju, stejně tak, jako jste se mi ptali předevčírem, protože já tady nejsem těch 12 hodin jako vy. Já jsem přišel do práce dneska až někdy kolem 10. hodiny, takže já jsem se na rozdíl od vás dobře vyspal. Je sice pravda, že zítra mám ranní a včera jsem jí měl taky, ale zase nebyl jsem tu až do večera.
4: Jinak Honza Gavelčík za tým Rádia Čas. Máme dotaz a Honzi, tebe se taky týká, protože ty jsi nejenom náš kolega redaktor, ale ty jsi skvělý Modoš, moderátor venkovní akce, to je prostě tvoje. Dneska se ptáme všech posluchačů a samozřejmě i našich kolegů, co je podle tebe na té moderátorské profesi nejtěžší, protože ne vždycky je to úplně jenom, já vím, že tě to baví, ale je něco takového?
5: No, tak nejtěžší, no tak pravidla pro mě nejtěžší, protože vzhledem k tomu, že já nejenom, že moderuju, ale většinou i zvučím a dělám diskotéky, tak nejsložitější je pro mě snést tu aparaturu z 10. poschodí ze svého kamrlíku, který mám schovanou do auta, které musím zaparkovat do zákazu, a vzhledem k tomu, že bydlím v paneláku, kde je 60 bytů, tak zhruba z pravidla 5 až 10 sousedům vysvětlit, kam jedu a co budu dělat.
4: Takže logistika vlastně, jo.
6: Jo. Ale nic takového, jako že musíš být pořád dobře naladěn, že musíš být pohotový a podobně, no, tak nic takového tě netrápí.
5: Spíš jde o to, že já kolikrát na tu akci jedu a třeba jedu po rádiu, anebo jsem málo vyspaný, protože ta akce začíná brzy, případně končí pozdě a přejíždím. No a kolikrát bývám unavený, ale většinou, když už to nachystám a když už potom začnu a je tam ta interakce, tak většinou mě to nabije právě. A když kolikrát přijedu třeba i z nějaké diskotéky a vrátím se domů ve 4, tak mám problém usnout, protože stále mám v hlavě všechny ty záblesky z té akce a nejradši bych pokračoval třeba něčím takovým podobným.
4: Honzi, ty jsi ještě zmínil a já to chci otevřít, protože mi je to blízké, pokud jako znáte moji nátoru, já vždycky domům, ve kterých bydlíš ty, jo, 60 bytových jednotek, já tomu říkám vlastně jako je malé město a podobně. Ano. Čistě na procenta, kolik si myslíš, že znáš vlastně sousedů? Protože...
5: No.
4: Mi vyhovuje to, že až na nějaké patro, kde se možná někdo hlídá, je to velmi jakoby...
6: anonymní.
4: Takhle to je to slovo, díky.
5: No, to je vlastně hezké. Já teda musím pochválit své sousedy, protože vzhledem k tomu, že tam bydlím od narození, tak většinu z nich, co tam ještě bydlí, z těch, co tam byli kdysi, znám, jo? Což jakoby bylo super. Ale je pravda, že kolikrát, právě když tahám tu aparaturu a tak dále, tak bych radši volil větší anonymitu.
6: Mm-hmm. Jo, takhle. No jasně.
5: A jinak musím zaklepat, sousedy mám výborné.
4: Jednak ti chceme poděkovat, protože zítra, až bude takové, nechceme říct vyvrcholení, ale takové jako sčítání nejenom lidu, ale té krásné částky na transparentním účtu pro Páťu, tak ty nám ještě vypomůžeš z víš, nevíš, protože ano. Připravit ještě nějaké otázky zítra ráno, to už asi bychom byli mecheche.
5: Vy stejně budete všechno vědět zase.
4: Ne, ale chceš ještě třeba vzkázat něco posluchačům, kteří ne, že by byli nerozhodnutí, ale vlastně jim to necinklo, užívají si to s námi a... Proč já to vlastně vyzývám, když
5: no,
4: mě čeká?
5: Možná bychom mohli zopakovat a připomenout, dokdy vlastně můžeme posílat ty penízky, jestli do dnešního večera nebo
4: ne,
5: do zítřka.
4: Ne, pořád jdeme nonstop a dokonce, když si zítra dáme jako nějaké sčítání té částky, tak sbírka pro Páťu Kašpara jede dál, což je úžasné. Mm-hmm. Takže pokud se to někde u vás objeví na sociálních sítích, klidně přispějte dál.
5: Milí přátelé, vážení posluchači, podívejte se na to. Lenka z Rádia tady jedou maraton. Jsou už tady třetí den a jsou tady vlastně nonstop. Dělají to pro Páťu a já si myslím, že každá koruna, i koruna 50, i 2 koruny, anebo jak tady zaznělo třeba 300, no ale je to na vás, každá korunka pomůže a kdokoliv pošle aspoň minimální částku, tak si myslím, že hrdina, dobrá godkosti, pojďme pomáhat, pojďme udělat radost druhým, protože život je krátký, všechno ubíhá, pojďme si to užívat.
6: A abychom na to nezapomněli, jakmile překonáme částku 333 333 korun, tak se Ráďa naučí na kolečkových bruslích.
5: Na to se strašně moc těším a dáme si závod, já pojedu na kole, Ráďa na kolečkových bruslích a klidně přejedu třeba někam, kde to Ráďa zná.
4: Jo, všichni se tam sjeďte, to bude úplně nejlepší team building.
5: Kolegové z televize a všechno to můžeme natočit, dáme na Facebook, Instagram.
4: Aktuální stav 260 666.
5: Už je to blízko, Ráďo.
4: Hlavně, že se bavíte, lidi jste zlatí, Honzi, ty jsi zlatý, díky moc. V celou se uslyšíme ve zprávách. Ano. Mimochodem, užívejte další hity, které milujete. A protože dnešní téma je taky hodně o mateřství, tak to maminkovství, maminky a ženské záležitosti budeme těšit, teda budeme řešit a probírat už kolem 16:30 se vzácným hostem. Moderátorský maraton Rádio Čas, den třetí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Bude půl páté, třetím dnem a prakticky před finále třetího dne pokračuje moderátorský maraton Rádia Čas s Lenčou Radimem. Na druhé straně s vámi úžasnými lidmi, ale s řadou vzácných hostí. Jeden z nich dorazil právě teď a bude to velmi zajímavé povídání. De facto tam to všechno začalo, protože bude to o mateřství, bude to o maminkách. A já teda, já bych si to mohl říct v Americe, ale tady to můžu říct. Kdyby takhle v mém dětství vypadaly paní doktorky, tak nemám syndrom bílého pláště.
1: Vy jste zlatý.
2: Naším milým hostem je paní doktorka Tima Dobošová, která se stará o ženské zdraví, řekla bych hodně komplexně.
1: Ano, dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Lékařka v oboru gynekologie, porodnictví a podobně. Já se zeptám možná na úvod, možná netradičně, protože jasně, vaše čekárna je většinou plná žen. Doprovází pánové, tatínkové své ženy, nebo pořád jsou tam takové jakoby rozpaky chodit se svou ženou právě tam, kde se řeší takové věci? Znáte muže, jak občas přemýšlí?
1: Já si myslím, že v tomto už nějaké tabu nie je.
0: Už jsme dál.
1: Ano, ano, obzvlášť teda těhotné nastávajúce maminy jsou tam takmer vždy s partnerom, případně teda čerstvo po pôrode, keď nám prinesú v kočárku kázať mimino, tak je tam i tatínek, takže myslím, že už je to teraz bežné.
2: Mm-hmm. No, když jsme u toho pole působnosti, protože vy máte ordinaci v Albrechticích.
1: Ano.
2: Ale slyšíme, že zřejmě v Albrechticích jste se úplně nenarodila.
1: Ne.
0: Počkejte, albrechtický přízvuk, že ten znám.
1: Aha, tak dobré.
2: Tak, co vás vlastně přiválo tady sem k nám?
1: Tak já tu žijem už 20 rokov. Aha. Ale teda stále rozprávám slovensky, prípadne to trochu motám, za to sa ospravedlňujem, keď budem. Tak ja som skončila medicínu v Bratislave, na Slovensku odtiaľ pochádzam a 3 roky som tam pracovala a po 3 rokoch po atestácii som sa teda rozhodla ísť ďalej a to je strašne dlhý príbeh, jak som sa dostala až do Havířova a je mi tam dobré, tam žijem teda 20 rokov.
2: Tak to je krásná, ale to je krásný příběh.
0: Úžasný název města pro trénování písmenkaře.
1: Ano. Už mi to aspoň trochu snad jde po 20.
0: Já už trošku naznačil, nebo už jsme poprvé symbolicky zavítali, tak teď konkrétně právě do ordinace, případně do čekárny. Když za vámi třeba právě ta nastávající mamina přichází, asi se spoustou otázek, jaké jsou nejčastější a všeobecně dnešní maminky jsou už hodně informované, tak nějak všeobecně i dopředu?
1: Ano, sú. Čo najčastejšie prichádzajú teda hlavne s obavami. Väčšinou teda je to o miminko, samozrejme, či je v poriadku. Riešia nejaké svoje stesky, ktoré ich trápia. A potom je samozrejme veľkou otázkou samotný pôrod. Tým sa vlastne zaoberajú skoro od počatia. Či to zvládnu, akým spôsobom to bude prebiehať. Takže to je vlastne taká naša debata tých 90 mesiacov do pôrodu.
2: A co třeba je v těhotenství úplně běžné, ale ženy to třeba často zbytečně vyděsí, že možná už poznáte taky, kdo je třeba prvorodička, kdo už čeká to druhé, ano, třetí mimčo.
1: To je zasloužili.
0: Doba internetová je taky divoká, co si budu říct.
1: To jednoznačně, tak ano, tak primárně přicházejí s vecami, ktoré nie sú nebezpečné, ale môžu byť nie úplne komfortné, tak to sú rôzne tlaky, ťahy v podbrúšku, bolesti zad napríklad, mení sa im v gravidite výtok, s takýmito ako vecami, ktoré ich možno vydesia, že sa necítia každý deň úplne tak, jak deň predtým, že sú unavenejšie, že sa necítia byť plné energie, tie prvé 3 mesiace často teda nevoľnosť a tieto veci s tým spojené. No a práve ako hovoríte o tej dobe internetu, tak to tak je, len ono, internet je fajn v zmysle získavania informácií, vieme sa k tomu dostať rýchle, ale bohužiaľ ten internet nevie úplne odlíšiť bežný príznak od nejakej vzácnej komplikácie. No a na to si myslím, že je práve na mieste, aby ten gynekolog, pôrodník v kontexte s tou situáciou konkrétnej pacientky alebo nastávajúcej maminky vysvetlil, čo je ešte v norme a na čo sa treba prípadne zamerať.
0: Než půjdeme dál, tak já vlastně uzavřu tohle kolečko, které jsme teď načali, protože dejme tomu, že maminka je taková rozumná, spartanská, tak jak si to užívá, moc to dramaticky nebere. Kdy naopak by třeba měla spozornit nějaký takový ten v vozovkách příznak, varovný signál, že je lepší paní doktorku Timeu navštívit. A všechny ostatní.
1: I mě a všechny ostatní gynekologové,
0: jako,
1: ano.
0: Řada jako na Pomeranči do Albrechtic, jako jsou i další.
1: Ano, samozřejmě. No v Albrechticích jsem sama, tak to je pravda. No a tak jednoznačně krvácanie do těhotnosti nepatří. V hoc ktorej časti tej gravidity, myslím časovo, odtok plodovej vody, samozrejme nejaké stupňujúce sa bolesti v podbrúšku, ale napríklad sa možno málo vie, že ani nejaká pravidelná úporná bolesť hlavy není v poriadku, horúčky, tak to áno, to oni ženy spozornejú, že to není ako úplne bežné, ale napríklad aj zmeny vízu, ako poruchy videnia, môžu byť príznakom istých onemocnení v tehotnosti, ktoré treba riešiť, a v tom prípade naozaj je vhodné teda není to niečo, čo by sa malo teda doma pozorovať, alebo teda preberať s internetom, alebo dobre, tak keď sa to preberá s internetom, tak ale by sa asi malo čo najskôr navštíviť buď porodnicu, alebo teda gynekologa svojho.
2: V rámci moderátorského maratonu naším milým hostem paní doktorka Timea Dobošová a samozřejmě budeme v tom povídání o tom nejkrásnějším, co je mateřství a miminkách, ještě pokračovat.
0: Mimochodem je to vzácný host, kdyby vám cinkla nějaká otázka, úplně logicky třeba i nastávající maminy, WhatsApp číslo 776612800.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek nás bude provázet obloha plná sluníčka, ale výrazně se nám ochladí. Většinou čekáme jasno až polojasno s teplotami od 11 do 16 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 6 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Let's move.

0: Tak pozor, to byla malá dramatická pauza ve vysílání Rádia Čas. Byl jsem tady trošku drážděn. Možná můžeme říct, protože ono to všechno souvisí, ten balíček, s dobrou věcí. Třetí den moderátorského maratonu pro dobrou věc, hlavně pro příběh celé rodiny Páti Kašpara. Jeho životní příběh najdete na našich sociálních sítích, taky na webu cz.radio.cz a teď děvčata z našeho proma byla točit video Leninom naťukni.
1: Ano, my jsme totiž řekli, že náš Ráďa se naučí na kolečkových bruslích, když překonáme částku 333 korun. Tak je to, ano. A naším milým hostem je paní doktorka Tymea Dobošová. Ona se teďka tady úplně hodně směje.
0: Ano, paní doktorko, mi se nelíbilo, že jste se zasmála, ano, ale dobře, budíš.
1: Protože i paní doktorka...
2: Mně se to líbilo.
1: Paní doktorka vypadá, že tak nějak chápe, jak se tě představit na kolečkových bruslích. Takže, no a jinak Markétka, naše kolegyně z proma, přišla a řekla, že ta částka byla překonána a tak si z Rádi trošku vystřelila.
0: Ano. Ne, má se to a pro dobrou věc jdu do toho, tak kdyby něco, mrkněte ještě na naše sociální sítě, ať se dozvíte víc. Paní doktorko, tak jen tak na okrajcovi a kolečkové brusle, už jsme to načali.
2: Katastrofa, ale pro mě ještě upřímně...
0: Za 400 tisíc všichni přijdeme na trénink.
2: Já jsem na to myslela, že kdyby někdo so mnou robil tu částku 333, 333, tak to nevím ani vysloviť po česky, takže to už já tam bych zhorela.
0: Ale apropo, to se nám krásně hodí do krámu, protože ono se říká, pokud není diagnoza žádná, že těhotenství není nemoc.
2: No,
0: co běžný pohyb, sport, teď nechci říkat asi kolečkové brusle, ale všeobecně takový ten rozumný sport. Ano, je to palec nahoru, paní doktorko?
2: Jednoznačně ano, keď naopak teraz často tak nějak vnímám, že se ty ženy považují za nemocné, přitom jako my gynekologovia hovoríme, to je jiný stav, to není choroba, a ženy v podstatě, keď mají fyziologickou graviditu, normálně prebiehajúcu těhotnost a lekár tam nevysloví nějaké omezení v pohybu z nějakého důvodu, tak určitě zahýbať, čo najviac to v podstatě jde, tak aby samozřejmě to pro ně bylo komfortné. Pohyb, plávanie, nejaké tehotenské cvičenia. Samozrejme, keď niekto bol aktívny športovec a každý týždeň vyliezol trikrát na Lysú horu, tak proste kľudne môže naďalej. A kto v tejto nikto nerobil, tak asi není treba vtedy začínať. Ja hovorím vždy tým pacientkám, alebo teda, pardon, nastávajúcim maminám. Ale je fakt, že sa doporučuje okolo 150 minút týždenne nějaké strednej intenzity primeraného pohybu, takže určitě ano.
1: Mm-hmm. Co podle vás, paní doktorko, nastávající maminky nejvíc řeší a co naopak vůbec neřeší a možná by měly? Jsou tam nějaké takové dva extrémy, které můžeme zmínit?
2: Ano, si myslím, že ano, sú, pretože teraz sa veľmi v zmysle toho, aby sme boli 100%, tak chceme byť 100% tehotné, tak sa rieši, aby užívali presné, ideálne zvolené vitamíny, výživové doplnky, riešia stravu, niekedy si myslím, že až príliš. Dopodrobna si vypracovávajú, jakým spôsobom budú rodiť, čo ako chápu z istého pohľadu, ale riešia výbavičku, kočárky, podobne, aj to všetkomu tomu rozumiem, ale myslím, že uniká taký nejaký bazál, že by si mali dopriať dostatok kvalitného spánku, dostatok kvalitného odpočinku, pracovať naďalej na vzťahu s partnerom, premýšľať nad tým, jak bude popôrodné obdobie vyzerať, zabezpečiť si nejakú takú tú svoju sociálnu bublinu, tú pomoc, ktorá mi potom pomôže. Takže myslím, že k tomu, čo riešia, keby toho trošičku ubrali a možná toto trochu pridali, tak by to bylo ideál.
0: Už jste sama teď použila výraz popřemýšlet, to znamená, že jako myslíme trošku dopředu. Mě napadlo, každý z nás se narodil. Je to vlastně jako dar matky přírody, je to nejpřirozenější věc, jaká může být, takže člověka by napadlo logicky, jasně, že v uvažování budoucí máme jinačí, ale prostě nechat to být a ta příroda to nějak zařídí. To znamená, dá se na ten porod připravit, nebo v podstatě to v úzovkách samozřejmě v rámci zdravého rozumu nechat být.
2: Myslím si, že tam je opäť vhodná taká stredná cesta.
0: Pade na pade.
2: Presne, pretože je dobré vedieť mne ako nastávajúcej, rodiacej, aké sú moje nejaké úľavové ako mechanizmy, ktoré by mi pomohli napríklad pri bolesti, čo mi znižuje stres, vedieť v tomto zmysle s tým pracovať. Je fajn, keď tie ženy vedia, že majú možnosť využiť rôzne druhy analgetizácie, teda povedzme liekov proti bolesti, ale aj rôzne polohy, ktoré v rámci porodu pomáhajú od bolesti. Takže v tomto zmysle áno. Takisto chápem, že pre tie ženy je dôležité spisovať si porodný plán, ktorý im dáva nejaký pocit bezpečia, minimálne premýšľajú nad tým, čo je pre ne dôležité. Takže z tohoto pohľadu áno. Ale on ten samotný pôrod to... nie je nejaký projekt, ktorý proste musí na 100% dopadnúť tak, ako si to predstavujeme. Takže tam si myslím, že je dobré mať nejaký plán A, ale mať i dôveru v to, že keď sa pôjde pri nejakej akútnej situácii, ktorá v priebehu toho pôrodu nastane inou cestou, tak mať i dôveru v ten plán B a hlavne nebrať to ako nejaké zlyhanie seba samej, pôrodu, pôrodnice a podobne.
1: Mm-hmm. Budeme si dál povídat, protože přece jenom je to velký, jak by se dalo říct, přechodový rituál pro ženu, třeba první porod, takže jak třeba i pracovat se strachem, tak to nás čeká už za chvilku na rádiu Čas a naším milým hostem je paní doktorka Tymea Dobošová.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s M&D to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
10: Tak jsme si tak povídali mimo záznam s naším vzácným hostem, mimochodem paní doktorka Tymea Dobošová, stále ve studiu Rádia Čas. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Já si myslím, že zrovna tohle téma a ta vaše srdeční záležitost by vydala na ten moderátorský maraton, že bychom si klidně mohli začít povídat v úterý ráno, navíc vás to hodně baví, což nás těší. Jen tak na okraj, měla jste někdy nějakou jakoby slabou chvilku v tom slova smyslu, jakože jste ne zapochybovala, řekla si, proč já nedělám něco jiného? Protože z vás pořád celá ta energie, vím, co dělám a dělám to ráda a chci to dělat, jo? Tak jenom, někdy přišel nějaký takový ten slabý moment, jak jako nám život občas přináší, no.
11: Asi nie v zmysle, že by som chcela robiť niečo iné ako gynekológiu, to tam bolo stále. Občas som mala pocity, že by som potrebovala trošku zmenu a v zmysle pôsobiska. Ja som tak dlhodobo robím teda na oddelení i teraz už ako externista, no v nemocnici, a keď boli roky, keď som bola viac v ambulancii, jak som chcela, tak potom som si to zase tak nejak prevexlovávala medzi tým. Ale ten náš ober je veľmi pestrý, takže tam, keď človek fakt chce, tak si to vie trošku, no, spestriť a spraviť farebnejšie.
12: Mm-hmm. My sme sa bavili o porodech, o tom, jestli sa na to dá připravit. Tak v rámci té nejaké připravy, možná spíš psychické, tak jak pracovať třeba se strachem, pokud ta nastávající maminka přijde a řekne, že z toho opravdu bojí, tak i na to sú nejaké metody?
11: Ano, tak týmto najzákladnejšie podľa mňa je o tom hovoriť. Pretože keď človek zostáva... Ten strach má najväčšiu tendenciu nejak bublať a bobtnať, keď

0: tak sa s tým dá začať pracovať. Niekedy teda stačí rozhovor v ambulancii alebo s porodnou asistentkou, alebo na to sú i dobré tehotenské kurzy, prípadne keď je to až príliš zaťažujúce, tak samozrejme aj psychologická pomoc.
1: Já jsem se ještě narodil v době, kdy mě pravděpodobně máma musela ukazovat z třetího patra, když jsem se narodil, tátovi házala klíče a házala ty pokyny, co má nakoupit, ať se moc jako ano. neopije. Ať to
0: ano, ano, ano.
1: Dneska už jsou pánové naštěstí z velké části součástí samotného porodu, jak jste říkala, doprovodí nastávající maminu, třeba i do té čekárny na to vyšetření a podobně. Je to taky asi velká pomoc pro tu psychiku, když to ten táta prožívá s tou nastávající maminou.
0: To jednoznačně, to já si myslím, že pro psychiku i matky a pro tu samotnou vznikající rodinu si myslím, že to je super. Mm-hmm. A ten partner je obrovskou oporou toho porodu. Je fajn vědět, že on prostě nemusí být odborník, nikdo to od něho neočekává, on není porodník. Respektíve, ak není zrovna pôrodník, áno, i takí sú, že sú pôrodníci. No ale keď proste príde partner, tatínek nastávajúci, tak je vhodné, aby tam v podstate len bol, aby vedel, čo tá žena potrebuje, aby sa jej uľavilo. Stačí podať vodu, pohľadiť po zádech, alebo nejak vniesť ukludnenie, keď tá maminka má nejakú slabšiu chvíľku v priebehu toho pôrodu. Je dobré, ale aby i vedel, si myslím, ten partner, že i pre neho ten samotný porod, väčšinou to tak je, je proste emočná záležitosť. Niekedy je to pekné sledovať, ale niekedy sú z toho chlapi prekvapení, jak ich to semele, ten samotný porod.
1: Jdeme dál. Mimochodem čas na zprávy Rádia Čas celou. Paní doktorka Tyma je stále naším hostem. Já myslím, že ještě jedno, dvě kolečka povídání si to rozhodně zaslouží, protože je co řešit. Leni, jenom vidíš na aktuální stav v rámci...
2: Rozhodně.
1: Protože takhle, my jsme si teď udělali jakoby takové velké těhotenské bříško a tam se tam plaveme a tak nějak si užíváme to téma, ale žijeme stále příběhem malého Páti Kašpara, tak aktuálně pomáháme jakou částkou,
2: Leni? 265 tisíc.
1: Díky bohu za ty dary. Za chvíli se dozvíte víc, bude 17 hodin. Dobré odpoledne.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: S komplikacemi musíme počítat. V centru Ostravy na Ostrčilově ulici bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky v Havířově, v ulici Vodní tady boural bagr a nehoda nás potrápí taky v Krmelíně na Frýdecko-Místecku na výjezdu na Ostravu. Tady bourala dvě osobní vozidla. Velké komplikace jsou stále na Vsetíně v ulici Rokitnice, tady bouralo nákladní auto s osobním. Na místě zasahovali záchranáři a hned tři dopravní problémy řeší policisté v Brně. Jednak v ulici Bělohorské tady se stala hromadná nehoda, při které bourala tři auta. V Brně pozor, taky

0: ulici Husově, kde bouralo nákladní auto s osobním, a do třetice Brno ulice Sportovní, tady bourala dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pořídit si vlastní bydlení je u nás nejtěžší z celé Evropské unie. Podle ekonomů je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. V Moravskoslezském regionu klesla o desetinu na 7%. O jaké pozice mají firmy největší zájem? To nám řekl ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
2: V září hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážních dělníků, uklízečů, seřizovačů, pomocných pracovníků ve výrobě, kuchařů, skladníků, nástrojářů, svářečů, obsluhy zařízení na zpracování kovu, ale i řidičů nákladních automobilů.
0: Obyvatelé Přerova se dočkají jeho západního obchvatu. Stavba, která má lépe rozložit automobilovou dopravu ve městě a odlehčit tak přetíženým komunikacím, dostala územní rozhodnutí. Hotová by měla být z kraje příštího desetiletí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Vítkovic čeká další domácí zápas. V rámci Tip Sport Extraligy už zítra přivítají Dynamo Pardubice. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v Mustang Aréně v Ostravě. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po celý den měla být jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Radimem Sobě Slavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: No, já jsem se tady zapovídala prostě. Plyne to
1: holky
0: úplně.
1: Dřistaly.
2: No, ano. Tak trochu.
0: Holky dřistaly. Ty holky v rámci moderátorského maratonu teďka obohatila taky paní doktorka Tymea Dobošová. Ještě jednou krásný večer.
2: A i vám, děkujem.
0: A jsme moc rádi, že na rádiu Čas jste tady s námi. Bavíme se o porodnictví, o porodech, o přípravách, o šesti nedělí. Tohle všechno je naše téma, protože samozřejmě v rámci moderátorského maratonu to o tom rodičovství a mateřství je. Tak pojďme se podívat, protože jsme toho probrali opravdu hodně, na nějaký největší mýtus, se kterým se setkáváte v ordinaci.
2: No, těch je strašné množstvo a nejčastější je to právě asi to, že ty ženy jsou tím okolím a možná tím internetmi, nevím, stavané do také pozice, že vlastně nesmou nič. Nesmú pracovať, nesmú sa v podstate hýbať a čekať na porod pár mesiacov. Takže také poňatie toho, že by bolo vhodné naďalej fungovať ako doteraz, tak to je ten najčastejší mýtus a potom kvantá mýtov o výžive, o sexe v gravidite. No a potom ešte také, či má niekto špicaté brúško alebo kulaté a bude to chlapeček, holčička, no tak to je spíš také ako že úsmevné, ale jo, je ich hodne.
1: A propo, tak ako když ste to teď načala, tak ako trošku s úsmievem. Vysoký termín a pořád nic, ta teplá vana a případně jako když pomůže ten pan manžel a ta vášení proběhne, je to fáma? Nebo jako v podstatě jako se nic nestane, když
2: tak to ty... Tak minimálně to neublíží ani jednému, že jo? Tak by jsem to uzavrala, ale tak ono například toto konkrétně, tým, že teda, keď to můžem tak v rádiu, keď dochádza k mechanickému dráždění toho, teraz myslím čípku, jo, tak tam se prostě začnou vyplavovat prostaglandiny, oxytociny, které môžu potencovat ten porod. Jo? Ta teplá vaňa skôr jako úlavová, tak to skôr by som brala tak, keď sú poslíčky, tak pomôže teplo, aby nebyli. Takže my, keď chceme porodiť, tak radšej nech sú. No. Ale také, že umývať okna a chodiť po schodoch, tak budeme mať aspoň čisté
1: nějak,
2: okna.
1: Nějak že? Se domů musíme dostat, že
2: ano,
1: jo?
2: Tak přesně. Jako,
1: nebudeme čekat na porod dole v přízemí.
2: Přesně.
1: Paní doktorko, původně jsme se chtěli zeptat, jestli, a je to zbytečné, protože vy jste se nám dokonce i teď, jako v poslední hodině několikrát dojala, člověk by řekl, někteří to tak mají, jakože rutina, ale pro vás je vlastně každý ten porod nebo příběh nebo návštěva maminky, klientky asi jako trošku jiný příběh, takže pořád dochází asi k těm emocím a člověk je pořád překvapován, je to tak?
2: Ano, někdy si myslím, že to mám už za sebou a potom má něco překvapí, ale je pravda, jako taky ten standardní doják pre mňa je vždy, keď prebehne pôrod a to mimino je položené teda na prsia tej maminky a ten tatínek sa k nej tak nějak nakloní. Tak to ja mám rada, pretože ja sa na to vtedy tak dívam spovzdálí a každý tam robí tú svoju prácu, ja sa dívam. A oni vtedy tvoria takú absolútne emočnú... Presne. Jo, že tam vidíte, že v tú chvíľu sú si úplne tí najbližší traja a pán Boh vie, jak život dopadne ďalej, ale v tú chvíľu je to naozaj dojemné.
1: To
2: veľmi.
1: Dáva smysl.
0: Normálne, jenom to řeknete, ja som si to jenom predstavila a už mám slzy v očích.
2: Ano, to mám aj ja. To je úplne... Ja tam som akože za prísnu doktorku, tak ja to nemôžem dávať najavo moc.
1: Čistě teoreticky, ako... Můžu vám nabídnout jako teď obejmutí, jo? Jako, tak, jako i když jsme trošku větší a podobně. Paní doktorko, z vás jde jakoby spousta krásných slov, tak jestli bychom vás mohli poprosit o nějaké poselství, jednak všeobecně pro všechny, kteří nás poslouchají, protože je to o tom mateřství, teď už je to i tom malém človíčkovi, kterému pomáháme. Možná i jedna z věd, které třeba často říkáte budoucím maminkám nebo svým klientkám, protože vy si tu pozornost opravdu zasloužíte.
2: No tak tým budúcim maminám, keď ku mne chodí ako tehotné, tak im vždy vravím, že sa majú pýtať, že žiadna otázka není hlúpa, všetko sa dá vysvetliť, laicky pomenovať, aby sa im teda všetky tie ich obavy nejak rozprostreli. A také no, poselství, nevím, či z mojich úst to není silné slovo,
1: cokoliv
2: ale...
1: Cokoliv máte na srdci.
2: Ano, ale myslím si, že je velmi důležité i pre těhotné ženy, i potom pre matky a i pre ženy, které děti nemají a nebudou mať a nechcú ich mať, že nemusí být dokonalé. Že nemusí být 100%, že jsou přesně také, aké mají být a také, tak je to v poriadku. A že hnanie se za nějakou dokonalosťou je v podstatě nedosiahnutelná meta, že berie nám zbytočně veľa energie. A že by bolo fajn, keby si tie ženy, to hovorím o ženách, tak ženy, ale to platí asi aj pre mužov, uvedomili, že robia v danú chvíľu najviac, čo sú schopné, i v tehotenstve, i v materstve a s tým, čo majú k dispozícii.
0: Krásná slova, amen, přesně tak. Já možná jenom přidám pohled na náš transparentní účet, protože jsme tady pro Páťu, tak jenom se blížíme dalšímu významnému milníku, tak a jsme rádi, že paní doktorka je tady u toho s námi, protože na našem účtu právě je 267 876 korun.
2: No to je krásné.
1: Nezapomeňte, jdeme na brusle, paní.
2: Ano, já jsem to neslubila.
1: My budeme tvrdit, že ano.
2: Dobré.
1: Jinak, kdyby něco, směřujte směr Albrechtice, protože tam je velký srdcař, který rád vyšívá.
2: Ano,
1: paní doktorka Timea Dobošová, moc krát děkujeme za návštěvu.
2: Já
1: ať
2: vám.
1: Se díl daří a ať máte pořád jiskry v očích.
2: Děkujem, jste milý obyvá. Děkujem pěkně.
3: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
8: V Ostravě probíhá 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Koho přihlásit nám sdělila mluvčí města Gabriela Pokorná.
9: Přihlásit do ankety lze seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
8: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října.
9: Současně město hledá Klub seniorů 2026, který zajímavým způsobem přispívá k aktivnímu zapojení dříve narozených občanů do společenského dění.
8: To nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
3: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
2: Vybavujete domácnost?
3: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
6: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
7: Přijdete domů.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Moderátorský maraton Rádia 4.

0: Amatérský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
1: Zrovna tahle ta znělka mi přišla skoro až oscarová, pompézní, ale tak jako pomalu se blížíme finále třetího dne moderátorského maratonu Rádia Čas za týmy Rádia Čas Rock i Rádia Čas. Ranní týmy non-stop 12 hodin v kuse, zítra ještě takové malé mezifinále a my teď máme jako opravdu milou, každá návštěva byla milá, úžasná, ale takhle je to krásné završení dnešního dne. Tak.
2: Dneska takové velké finále. Já myslím, že ta znělka se k tomu totálně hodila. Hudební skupina November 2nd, zpěvačka Alexandra Saša Langošová a kytarista Roman Helcel. Vítáme vás ve studiu, krásný večer.
3: Děkujeme, ahoj.
1: Já se rovnou zeptám, protože jako všude možně prakticky už jako několik let vydávám název kapely. Snášíte nebo snáší vaše uši všechno i od českého národa, když třeba někdo říká November? November, second, November, dvojka a podobně.
3: Jo,
1: jako, slyšíte na všechno?
4: Jo, jasně. Ještě jednou na plakátě bylo November Secondia.
3: A to bylo dobrý, to jsme měli pocit, že to jako fakt jako obzvlášť rockový.
2: To, a to je dobrý, ale mě se baví to, že na to nejste tak jako zatížení, že možná nějaký nový název do budoucna by se taky mohl teda tak nějak připsat.
3: My jsme o tom uvažovali, ale ku podivu, hele, v Češi jsou úplně perfektní s tímhle názvem. Největší problém to dělá jako v anglicky mluvících zemích, protože tam nám říkají, tak jako jmenujete se November 2nd, 2. listopad, ale koncert máte 7. července. Jako, jak to máme dát na plakát, aby to pochopili ti
1: lidi? Večera v neděli ráno a podobně, Holcman, jo?
2: To je vlastně pravda.
4: Ale je pravda, že když jsme přiletěli na naše první turné do Spojených států, tak jsme vysedli v New Yorku v roce 2002, myslím, a byly tam zrovna volby, které probíhaly...
3: Prezidentské,
4: které probíhaly 2. listopadu. A celý New York byl polepený plakáty Vote November 2nd.
2: Takže reklama zdarma.
3: To jsme zdarma. Si připadali úplně perfektně.
2: Geniální.
1: Mimochodem, kdyby, my už jsme dneska tu otázku položili, nebo v průběhu moderátorského maratonu, kdyby tady se objevil jako malý posluchač Rádia Čas, nějaký malý Pepík a řekl Strejdo Teto, i když jako na Strejdo Teto nevypadáte moc mladě, jo, ale dejme tomu, jo. Tak co vy to děláte, co vy to hrajete? Tak v podstatě, jakou esenci November 2nd byste vystřihli?
3: Ale já si myslím, že dneska podle dnešních škatulek by to byl asi indie pop.
2: Mm-hmm.
1: A kdysi to byly jiné škatulky, apropos?
3: Určitě. No, já bych řekla třeba alternativní rock.
1: Nebo... Mimochodem v rámci úspěchu na Andělech 2024, to byla jaká kategorie?
4: Album roku, ta...
3: Ta hlavní.
4: Ta hlavní.
1: Ta nejpodstatnější.
3: Ne, ale byli jsme nominovaní i na rock, to je pravda.
4: A ještě a na kapelu roku.
3: No, a rocku.
4: Ne, roku.
2: To je úplně skvělé, jenom jak jste říkali, ještě to zahraničí. Vy jste říkali, že jste se teďka vrátili i ze Seattlu.
4: No.
2: Tak schválně jenom pojďme tak jako srovnat nějaké publikum, jo. Protože hrajete v Americe, cestujete možná po celém světě, tak kde je to publikum takové nejvděčnější, kde to fakt jako rozpálíte a kde vás to nejvíc baví?
3: Hele, je to jako koncert od koncertu a já musím říct teda, že v zahraničí jako je zvykem, že lidi, když jdou na koncert, tak se tam jako jdou bavit od začátku, ať hraje už kdokoliv a u nás lidi prostě dají najevo prostě ty city své oblíbené kapele. Asi,
1: jo, tak a nebo to, české publikum řekne, tak mě bav, ukaž, co umíš a já možná ti zareaguju někdy taky.
4: Já bych to nechtěl, aby to rozhodlo nějak negativně, ale myslím si, že obecně bych řekl, že Češi jako ty svoje emoce víc skrývají.
2: Já, víte, jak tomu říkám já? Když třeba se odstnu omylem na nějaké akci, kde třeba moderuju, tak já říkám, že oni se radují vnitřně. Že jsou nadšení vnitřně.
3: Ano, ale to se
4: třeba,
3: tak
4: to se třeba projeví tím, že potom oni tak stojí, koukají se, ale pak hrajeme předposlední písničku a pak vás nechtějí pustit z pódia. A my jsme říkali, tak co jste dělali tu hodinu předtím?
1: Ne, ale to je japonský přístup, pokud se nepletu. Jako v asijských zemí prý si prostě v klidu užijí koncert a potom vám zatleskají a je to úspěch. Jakoby,
3: A já musím říct, že myslím, že globálně je tím vřelejší přijetí, čím více se konzumuje alkoholu.
2: Jo, tak ano, to může to být přímá úměra.
1: Jinak, Sašo, Romane, nechtěli jsme používat umělou inteligenci a naši posluchači, kdyby nevěděli přece jenom. Tak nám to v dobrém slova smyslu zavání dušičkami. Samotný název, November 2nd, tedy, jak už zaznělo, 2. listopadu.
3: Ano.
1: Jak to všechno vzniklo? Nejčastější otázka, kterou dostáváte pravděpodobně.
3: My máme několik druhů odpovědí, ale tak já to dobrá zvolím
1: Bčko,
3: pravdu.
1: Chci Bčko.
4: Nebo chcete pravdu ještě?
2: My chceme pravdu.
3: A pak ještě originální pravda oproti pravdě. No, originální pravda je taková, že náš první koncert byl 2. září a byl to jednorázový koncert, neměli jsme název, tak jsme si říkali, tak budeme se jmenovat jako ten den, takže the 2nd of September, ale Romanův táta tehdy pro nás dělal plakáty, protože nám bylo asi 12,5 let, tak a on to spletl ten měsíc. On na ten plakát dal November. A nebyl často změnit a my jsme si říkali, no tak co už, tak je to jeden koncert, to nevadí, jenže ten koncert se vyvedl a my jsme spolu zůstali a to jméno nám zůstalo taky, akorát jsme ho zkrátili na November 2nd.
2: To je boží, to je boží.
4: Takže název si vybral nás, ne my jej.
1: V rámci těch výběrů, Sašo, pokud se neplatu, vás si taky někdo vybral, vy máte doma jeden takový dáreček, umělá inteligence, jo, tak já se přiznám, ale kytara, když se řekne kytara, je to tak, jako poklad, který chcete zmínit i pro posluchače Rádia Čas, protože myslím, že to byla asi podsta pro obě strany, nebo radost, ne?
4: Ale nevím, co myslí.
1: Prestižní výrobce kytar, říkám to správně?
4: Jo, Taylor možná.
1: Taylorka. Ano, Taylor, přesně tak, ano.
3: Ano, ano, když jsme byli poprvé na turné v Americe, tak nás oslovil skvělý výrobce kytar, firma Taylor a nabídla nám podporu, takže já jsem dostala krásnou akustickou kytaru, plně perfektní Taylorku, no. Ale já se přiznám, že už ji nemám.
2: A kde skončila? A chceme pravdu.
1: Mimochodem víte, že jste to nemusela říkat, že jo?
3: No, to já to tady tím serem pravdy, jako s tím November 2nd názvem jste mě nějak dostali. A já nevím, kde skončila.
2: No, my takový vliv ale máme, že tady nám na sebe lidé napráší i to, co by nikdy nechtěli, nebo ani nevím.
4: Tak jdem na to.
1: My to děláme o sobě, hele, a teď dobře, tak upřímnou pravdu, protože je čas na muziku. Hity, které milujete aktuálně, Hold On To It, v esence vzniku, jak přišla na svět, byl to bolavý třeba vznik, ne. Když je to dneska hit, nebo to šlo
4: 10 minut.
1: Jedna druhá. Takže Karel God, Lady Carnival, to jsem slyšel taky 10 minut u klavíru.
4: To bych nepřirovnával takto,
3: ale... To bylo 10 minut s kytarou.
1: Příjemný poslech.

0: Jeden čudlík, druhý čudlík, třetí čudlík. November 2nd ve studiu Rádia Čas. Mimochodem i mimo záznam. Já to vždycky cením, tak normální lidi. Tak normální lidi. Mimochodem v rámci kariéry a podobně, byl někdy ten moment, jakože se člověk přistil při tom, nebo kamarádi řekli, hele, vrať se na zem, nebo se pohybujete v takových vodách, že vám to dělá pořád radost, ale člověk jako takzvaně nespichne.
1: Já myslím, že jsme nebyli nikdy tak známí, abych to nastalo. My jsme klubová kapela.
2: No ale tak jako Cena Anděl, prostě album roku, to přece...
3: Tak jo,
2: už jako něco je.
3: Jako nebylo nám 18 v té době, kdy jsme ji vyhráli, takže už jsme stáli docela na zemi, tak no, ale jako to bylo krásný. To zase jako jo, to jsme si užili strašně jo? moc. Ježiš, to je tak hezký, když člověka někdo pochválí za to, co dělá.
1: Tak představte si, že vás nominujou na nejvíc kategorií, jako outsidery. Že nečekáte nic a najednou přijde prostě nejvíc kategorií a v té nejvyšší, což je to album roku, jste nominováni s Davidem Kolerem a JAR, tak si říkáte, no nic, tak si tam půjdeme sednout, užijeme si ten večer.
3: No, já jsem to věděl, že
1: perfektní.
3: To vyhrájem. A najednou jsem měla tušení.
0: Takže byla řeč? Přesně řečeno nacvičená, nebo opravdu potom přiděkovač se stejili z patra?
3: Ale vzhledem k tomu, že já jsem měla teplotu asi 38,6, když jsme tam byli, tak jsem to moc připravené neměla, ale měla jsem nějakou myšlenku a pak díky té horečce jsem nebyla ani tak nervózní, takže něco ze mě vypadlo.
2: Došlo vám to, když jsme u toho večera, protože to je hodně emočně takové nabité krásně, tak došlo vám to jako hned, anebo třeba někdy se stane, že prostě se ozve November 2nd a vy...
0: Nebo takhle, jestli chcete, můžete to oslavit teď, jako
2: jo,
0: jestli jako už...
2: Jestli vám to došlo hned, nebo až potom, až to dojelo?
3: My ku podivu, my jsme seděli u takového kulatého stolečku a to byla ta poslední kategorie, takže my jsme věděli, že už tu kategorii rok a kapela roku, že už jsme nevyhráli teda. A to byla ta poslední šance a teď ta moderátorka vlastně se nadechla, otevřela tu obálku, ona
0: se.
3: Už to viděla a nějak se přeřekla. A já jsem se koukala na producenta našeho Borise Karlofa. A úplně jsem cítila telepaticky, jak nám to jako projelo hlavou, že jo, že jsme to my, ale ještě těsně předtím, než to řekla. To bylo super.
2: Wow.
0: Už to bylo na stole a potom, když jste si přece jenom dělali takové teď jako trošku víc navážno to suma sumárum, kde to jako zacvaklo, kromě toho, že opravdu všichni odborníci ocenili ten světový zvuk a podobně. Je to tím producentem... Uvažoval člověk nad tím nějak jinak, nebo říkali jste si, v čem bylo ta jiskra, jak já vždycky říkám, která zabrala?
1: Víte co, my jsme té muzice věřili a věřili jsme tomu, že to je dobré album, které by mohlo třeba uspět, ale moc jsme nevěřili tomu, že nás, protože z té akademie zhlasuje asi 400 lidí, a nevěřili jsme tomu, že nás tolik lidí může znát, jo. To bylo taková, takže jsme byli dost na váškách, jak to dopadne.
3: Ale já jsem si teda kladla tu otázku, protože já si myslím, že na 100% jsme šli vždycky do všech našich nahrávek a já jsem teda věřila vždycky všem. A proč zrovna tahle tak zarezonovala, to jako doteďka netuším. Ale prostě spojilo se asi víc věcí dohromady a zrovna to bylo něco, co lidi prostě jako potřebovali slyšet asi, tak je to potěšilo, nevím, jak to je.
1: Mě se právě na to nedávno ptal nějaký šéfredaktor nějakého časopisu a říkal, vy jste byli outsideri a najednou jste ten rok rezonovali, že jste vlastně měli nejvýznamně na Anděla, nominace na Apollo, vyhráli jste nejlepší album v Headlineru, v Music Serveru, na iDnesu, na Novinkách. Bylo takové jako spontánní a říkal, ale přitom jako nikdo by to od vás nečekal.
0: Ještě než vás potom poprosíme o, dejme tomu, teď jsem chtěl říct vstup, jo, ale to už je finále toho třetího dne, nějaké poselství pro naše posluchače, nebo de facto pozdrav i s tím jakoby přeskokem k tomu Páčovi, o kterém to dneska všechno je, kterému pomáháme. Nemůžu se nezeptat, slyšel jsem, že jedna rusovlasá talentovaná kráska měla a pořád má slabost pro druhou, tedy pro Sašu, tedy Susan Vega. Jak to cinklo, nebo kdy poprvé vlastně, mám ty husy na mezi skočila, dneska už asi po desáté, jak jste se, Sašo, dozvěděla, že Susan vás teda může?
3: No hele, tak to by bylo dlouhé povídání, já jsem ji milovala od té doby, co jsem ji poprvé viděla v pořadu Rytmik, kde Miroš Birka tehdy pouštěl videoklipy a spustil tam písničku od Susan Vega in Liverpool a kvůli tomu já jsem se rozhodla, že budu psát taky písničky a když přeskočím spoustu let dopředu, tak pak jednou jsme se viděli, ona hrála na Božím festivalu, nevím, jestli to bylo rok 96 třeba, 98 dokonce, kde my jsme hráli taky, tak tam já úplně jako se srdcem v kalhotách se mi dala naše tehdy jenom jako náš demáč a šla jsem si pro podpis a jako nepřeskočilo nic, ale o pár let později ona byla v Olomouci v rámci festivalu dokumentárních filmů AFO a měla tam koncert a někdo tehdy vymyslel, že věděl, že já ji mám ráda a mluvím anglicky, že bych s ní udělala rozhovor. A tak já jsem dostala tehdy nějaký časový prostor a měla jsem hrozně moc otázek a jí to bavilo odpovídat na ty otázky, protože viděla, že mě to fakt zajímá, takže ten časový prostor, který byl třeba 20 minut, se protáhl na hodinu a pak nás pozvala, ať s ní strávíme prostě jako celé dva dny v Olomouci a na koncertě mi věnovala písničku právě tu In Liverpool. No a od té doby prostě kruh se uzavřel a vždycky, když byla tady v Čechách nebo někde poblíž, nebo my v Americe, tak jsme se potkali. No.
1: Řekním, co Mila hodili napsala.
3: No letos bohužel jsem prošvihla její koncert v Praze, hrála v Arše a já jsem musela tátu svého vyst do nemocnice na nějaké vyšetření, tak jsme si jenom psali, že mě to nevíde a ona mě napsala a já na tebe myslím dnes celý den. Tak mě to hrozně potěšilo.
0: Já se nemůžu nezeptat úplně na závěr, protože vím, že častým návštěvníkem jako českých akcí, že Českou republiku má ráda. Ptala jste se někdy na tu esenci toho, co jí vlastně učervalo, jako čím jí bavíme?
3: Ona milovala a miluje Václava Havla a hluboce ho obdivuje a i se s ním několikrát setkala. Takže to si myslím, že jí pojí, ale myslím, že hned v začátkem 90. let její první koncert, který tady byl pro ní jako v Lucerně velký zážitek, takže se sem vždycky ráda vracela.
2: November 2nd, naši hosté, milí, v rámci moderátorského maratonu. Možná pojďme jenom v rychlosti říct, protože tak tady teď na rádiu Čas se vidíme, tak něco nejbližšího, kde tady třeba v okolí vás můžeme
0: kde
2: vidět? Kde se uvidíme?
3: Tak já, když jsme November 2nd, což znamená 2. listopadu, tak 2. listopadu, sice to není úplně nejblíž, je to v Praze, ale hrajeme náš každoroční jmeninový koncert v Jazz Doku, všichni jste zváni a v listopadu ještě jsme, to už je trošku blíž, v Přerově 28. listopadu, tak tam.
1: No, a příští rok budeme třeba v Ostrově v Parníku.
3: Určitě, no. V Parníku hrajeme strašně rád.
0: Nejen 2. listopadu. Saša a Roman ve studiu Rádia Čas, moc krát děkujeme za návštěvu, ať se dílo daří.
3: Díky za pozvání.
1: Držíme palce a prosím vás, tak přihazujte peníze.
3: Musí se vybrat zítra do 10 ráno aspoň 330 333 korun. Jděte do toho, je to na dobrou věc.
0: Já vám pěkně děkuju teda. Proč vám pěkně děkuju, to se dozvíte ještě za chvíli a díky za to.
2: Děkuji.

0: Tak my si de facto částečně trošku prodloužíme moderátorský maraton Rádia Čas, alespoň hlasem Lenči, protože společně s Evčou vám dají ještě takovou bonusovku za chvíli čtvrteční ženy v čase, nicméně... To už prozradíme, holky jsou přetočené.
1: No tak ale ano, jsme, ano. Tentokrát to můžeme prozradit, protože jistě naši posluchači chápou, že po 12 hodinách ano, přesně, už tak. Bychom asi tolik...
0: Lenča by zněla, leda, že by to byly zajímavosti z hospůdek a podobně. Jo.
1: Takže to už bychom
0: ženy,
1: úplně...
0: ženy v českých hospodách.
1: Takže to už bychom tolik s Evičkou nedřistali.
0: No, my jsme na začátku moderátorského maratonu Rádia Čas pro malého Páťu Kašpara, než řekneme tu částku, počítali, že společně s vámi, než si řekneme něco za ten tým Rádia Čas rok a čas klasický, takže prostě budeme společně 40 hodin. My těch 630 máme aktuálně za sebou, teď se všichni na to vyspíme, vy si poslechněte ženy v čase, další muziku, zítra v 6.00 na značkách, dobré ráno Moravo, asi jako nejzásadnější, pro mě jakoby šoková informace asi 2 hodiny zpátky byla challenge, na které jsem se vůbec nepodílel, takže Leni ještě jednou řekni tu výzvu aktuální.
1: Jakmile se vybere 333 333 korun, tak Ráďa se naučí na inlinových bruslích.
0: Pozor. Ne, jakmile se to vybere, ale zítra do zhruba 9. hodiny, jo?
1: No ano. Samozřejmě do konce našeho moderátorského maratonu tam ta částka musí být. Dokonce, pokud se to podaří, tak se musí objednat speciální inline brusle, protože...
0: Zase to zní, že jsem si to vymyslel a že to je kvůli mně?
1: Ne, protože Ráďa má trošku takovou větší nožku.
0: Já mám opičí nohu, no.
1: No, tak vidíš, já to říkám hezky, to říkám. Vidíš to? Že má takovou větší specifickou nožku, takže se mu objednají brusle a půjdeme se spolu učit na bruslích.
0: Takže tak, to znamená Cazradio.cz, naše webovky, kde je celý příběh malého Páťa. Jo, mimochodem, na závěr možná asi tohle. Spousta zpráv přišla a jedna z posledních na WhatsApp Rádia Čas byla od maminky Andrejky, která měla teď moribundus a bojovala s nachlazením. Hezké odpoledne do éteru, všechny moc zdravíme, jak vás, tak všechny posluchače do rádia. Posíláme s Páťou hodně energie do posledních hodin vysílání, zároveň velké díky za takovou obrovskou podporu pro nás a hlavně pro Páťu. Všechno slyšíme, všechno čteme, jsme opravdu neskutečně vděční, zítra se budeme moc těšit, už latíme hlasivky po nemoci, ještě moc neposlouchají, máma Patrička, jo?
1: Já zase budu brečet, no vidíte, každá koruna, každý vzkaz má smysl, jak říkal Petr Rychlý, i kdyby 10 korun, prostě rodiče to vidí, vnímají, ta podpora je opravdu obrovská a my jsme za to neskonale vděční.
0: Chybí pár korun a bude to 270 tisíc, aktuální stav, ale jedeme dál přes noc a díky, že to žijete s námi. Lení, děkuji.
1: Já taky moc děkuju.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým

0: Od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Aktuálně se zdržíme v Krmelíně na Frýdecko-Místecku na výjezdu na Ostravu. Tady bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky v Mikulově na ulici 28. října, kde se srazily dva nákladňáky, a zdržíme se aktuálně taky v Brně v ulici Bělohorské. Tady se srazila hned tři osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. České e-shopy už se připravují na Vánoce a tržby by podle nich letos mohly meziročně vzrůst o 5 až 10%. Celý letošní rok má pro ně patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu, který zjišťoval náladu mezi provozovateli e-shopů.
1: Morava aktuálně.
0: Spojení Opavy s polskými Držkovicemi bude opět jednodušší. Most přes řeku Opavu je od předloňských povodní neprůjezdný. Stavba bude stát zhruba 80 milionů korun. Česká strana zaplatí polovinu. Most by měl být hotový do roku 2032. V centru Brna odstartovala obnova parku Danuše Muzikářové za 50 milionů korun. Jde o jedno z posledních zanedbaných prostranství v historickém jádru města, které dosud neprošlo celkovou rekonstrukcí a lidé se mu spíš vyhýbali. Podrobnosti má mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
2: Po povedených revitalizacích parku na Moravském a Janáčkově náměstí chceme také toto místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a trávení volného času. Po obnově vznikne například nová piaceta s vodním prvkem nebo galerijní stezka, jež propojí důležitá místa parku. Začátek druhé etapy se bude odvíjet od projektu podzemních garáží a rekonstrukce budovy Typos, které plánuje realizovat soukromý investor.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0. Poprvé tak postoupila do semifinále turnaje WTA. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 16 stupňů. Na horách namíříme na nejvýš 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase? Trendy.
3: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča. A my si dneska tak trošku zavzpomínáme. Zavzpomínáme si za dobu, kdy jsme byli offline. Kdy jsme čekali, až někdo zvedne telefon. Kdy jsme si na zastávce četli časopis anebo jízdní řád. A v kavárně jsme si povídali a ty chvíle nudy, té nudy, obyčejné nudy, byly vlastně úplně normální. Leni, vzpomínáš na to s radostí, nebo naopak bys to už jako nevracela?
4: Mně se hodně líbí, jak Evča začala velmi slušně, jo, když jsme zapli mikrofon, jo. Protože ten úvod, než jsme ho zapli, byl úplně jiný. A to bylo, mě už to tak štve, ten online svět. A já musím dát Evče za pravdu, protože musím říct, že čím dál víc cítím, jak ten mobil v ruce, všechno online, Instagramy, Facebooky, Whatsappy, prostě pořád nějaký ten impuls do toho mozku, na pozornost a podobně, mě někdy dohání totální k šílenství. A dokonce jsem na sobě začala pozorovat, že i když ten klid mám, že bych ho mohla mít, že bych se mohla na chvilku zastavit a vlastně nic neposlouchat, nic neslyšet, jenom tak být, tak mi to nejde, protože mi to vlastně chybí. A začala jsem teďka aplikovat, protože vždycky, když jsem ráno jela do rádia, do práce, tak tam mám půl hodinu, kdy sedím v autě a poslouchala jsem podcasty, poslouchala jsem hudbu, pouštěla jsem si třeba kousek filmu a podobně. A normálně jsem začala aplikovat to, že se nepouštím nic a jedu v tichu. A je. Přátelé, je to boží.
3: Leni, podepisuju a souhlasím, protože já zase pro změnu chodím na procházky a taky jsem je vždycky spojovala s tím, že jsem si pustila podcast, nějakým způsobem jsem se vzdělávala nebo jsem někomu telefonovala, pustila si hudbu a já čím dál tím častěji chodím teď na procházky v tichu. Nemám ty sluchátka, jenom se procházím a je mi prostě dobře, ale můžeme se poklepat na rameno, protože pozor, my jsme vlastně trendy.
4: Ale ne,
3: to, že ano, trendem se vlastně stává offline. Offline začíná být takový nový luxus a na sociálních sítích právě sílí trend návratu k analogovému a pomalejšímu životu. A velmi často se teď objevují právě hashtagy jako digital detox, analog life, offline life, slow living, a tak podobně. A vypadá to, že to fakt není jenom estetická hra, ale že čím dál tím víc lidí se odklání od toho neustálého života v pohotovosti s mobilním telefonem, scrollováním, rychle odepsat na zprávu, rychle reagovat na anotaci a vracíme se zpátky k těm původním kořenům. A mimo jiné, velký comeback mají taky hashtagy, které jsou nazvané granny hobbies. To znamená ty babičkovské koníčky, jako je háčkování, pletení, vyšívání, zahradničení, pečení, luštění křížovek. A za mě to jsou pořád aktivity, které dávají smysl, které nějakým způsobem kultivují ten náš vnitřní svět. Za předpokladu, že háčkujeme a pleteme, tak asi i ten náš venkovní svět. Ale mě to dává prostě smysl a moc se mi to líbí.
4: Mně se to líbí taky moc a musím říct, že čím víc jsem offline, tak tím klidnější i jsem. Že to prostě má obrovský vliv na tu naši mysl, na ten náš klid, na tu naši pohodu a to neustálé vidění toho světa, těch možností a těch informací. Já mám někdy problém, že nevím, co je to moje. Že vlastně v podstatě těch informací a těch životů vidím za ten den tolik, že si říkám, ale kde jsem já? Co vlastně opravdu chci já? Ne to, co jsem viděla, že by se mi líbilo, ale co je ten můj život? To, co je vlastně uvnitř mě.
3: Lení, a to dává obrovský smysl, protože náš mozek dostává během dne obrovské, ale fakt obrovské množství podnětů a jsou to právě ty notifikace, zprávy, videa, reklamy, e-maily, další a další informace. A ty offline chvíle nám dávají něco, co je dneska vlastně překvapivě vzácné, že je to ten čas, kdy po nás nikdo nic nechce, kdy jsme jenom sami se sebou a možná i proto je zkrátka offline nový luxus, který si může dopřát každý z nás. Takže dámy a pánové, dopřávejte si chvíle offline, užívejte si ten přítomný okamžik, užívejte si to, co žijete právě teď. No a pokud chcete takovou příjemnou kulisu, tak laďte Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: čase. Ladíte pořád Ženy v čase a milé dámy, možná vás někdy napadlo, je víkend, jo, máme dva volné dny, je to paráda, prožijeme celý ten víkend v tom švuňku našem a najednou je pondělí a jsme stále unavené. Vůbec jsme se neodpočali, probudíme se v pondělí ráno a máme pocit, že bychom ty víkendy potřebovali ještě tři.
1: A že chceme z okna vyhodit budík.
0: Přesně tak. Evi, tak čím to je? Jak to, že i po víkendu se probudím a jsem totálně hin?
1: Leni, já si myslím, že každý z nás to má asi v něčem jiném. Ale standardně já se domnívám, nemám patent na rozum, ale domnívám se, že vlastně v průběhu toho týdne jedeme takové bomby pecky a neustále se snažíme něco stíhat, je tam spousta povinností a věcí, které musíme zařídit. A pak přijde ten víkend, kdy si řekneme, a teď budeme mít čas na toto a na toto, takže si uklidím, uvařím, vyžehlím, vyperu, zajdu za rodinou, uvařím té rodině, potom samozřejmě tu domácnost uklidím, zvládnou tam ty návštěvy, tady je teď nějaký festival, tam musíme jít, tam jdou všichni, do toho hory, musím se věnovat pohybu a najednou si na ten víkend, který má být obdobím odpočinku, naplánujeme tolik, ale tolik aktivit, že tam nedochází vůbec k žádné regeneraci, ale že stav přetížení trvá i nadále, jenom v trošku jiné podobě.
0: Víš, co já miluju? Já miluju, když mám volný den, celý den, kdy fakt nic nemusím a nemám nic naplánované. Málo kdy se mi to stane, ale já tom zbožňuju, že se proberu a vlastně nechám k sobě přijít takové to, co se mi zrovna chce, kam chci jít, co se mi chce dělat a podobně. A představ si, že když zůstanu v tomhle klidu, tak nikdy ten den neprožiju neaktivní. Většinou se mi chce jít třeba na jógu, nebo se mi chce něco jako udělat a tak, ale ve chvíli, kdy ten impuls přichází v podstatě ze mě, tak je to všechno mnohem snazší, příjemnější a líp se mi to zvládá a dokonce zvládnu milionkrát víc věcí, než když mám plný diář na ten víkend.
1: Leni, je to asi trošku smutné, ale já si tyhle dny plánuju do diáře. Já si opravdu zakroužkuju ten den a říkám si, tady si nebudu nic domlouvat, tady nebudu pracovat, tady to je den pro mě, protože vím, že ho potřebuju, ale kdybych to v tom diáři neměla napsáno, tak si ho samozřejmě zasekám spoustou povinností. A sama vím, že mi to velmi prospívá, když si jednou za čas takový den naordinuju. A ano, souhlasím s tebou, že potom z toho dne vůbec nevycházím s pocitem, já jsem nebyla produktivní, já jsem nic nezvládla, já jsem tady tohle neudělala, ale naopak, většinou jsem odpočatá, zregenerovaná a cítím někde jako uvnitř mě, jak hezky mi to udělalo.
0: Takže my vám přejeme, aby když se vás někdo zeptá, jaké plány máte na víkend, tak abyste si dovolili říct žádné. Ženy v čase?

0: čase rady našich babiček.
1: Neděle je svatá, robota počká. Ano, i tak zní stará rada našich babiček. A myslím si, že ty babičky měly opět a zase pravdu. Protože oni měli jednu věc, kterou my dneska velmi často ztrácíme. A to je ta přirozená hranice mezi prací a odpočinkem. Odpočinkem, který naše tělo enormně, ale enormně potřebuje.
2: Mimochodem, já když si začala tohle téma, tak jsem si vzpomněla na to, nebo jinak, kdy jsi naposledy slyšela, že koukáš do blba?
1: Tohle ani fakt nevím. A nevím ani, kdy jsem naposledy koukala do blba.
2: Protože když jsme byli malé, tak já vím, že hodně často nám to ty maminky říkali, co děláš, koukáš do blba. A že my jsme do blba koukali celkem často, protože nebylo co, že?
1: A když to dáš do kontextu moderní doby, no, tak koukání do blba je vlastně forma meditace.
2: Ano.
1: Je to očista mozku, očista těla, v podstatě forma odpočinku.
2: Mm-hmm. Takže takové to prostě nic nedělání, ale ne takové to jako nic nedělání, že se k tomu nutím, ale jenom to spočinutí, jenom to si prostě sednout a vnímat. Protože mám pocit, že to ty babičky taky velmi dobře věděly, že opravdu jeden den vypnout je potřeba. Je to prostě potřeba, je to nutnost. Samozřejmě tam to dřív byla mnohem víc fyzická práce, takže ono i to tělo to k tomu nutilo. Ale i tak jeden den si dát prostě na vnímání sama sebe, jen tak se projít, nekoukat do žádného monitoru, mobilu, ničeho takového a jenom tak být, že už tak moc neumíme být a potom nekoukáme do blba a pak jsme prostě nešťastní, stresovaní a máme depky.
1: Já, když si o tom povídáme, tak si vyloženě vybavím tu babičku sedící na zápraží nebo na té lavičce před vchodem svého domu, jak tam sedí v tom šátku a vlastně kouká a sleduje to okolí. Mm-hmm. A to byl kdysi velmi častý výjev. A oni prostě opravdu jenom seděli. Jenom seděli a odpočívali, protože věděli, že ten odpočinek je nesmírně důležitou součástí našeho života. A když se vrátíme k té neděli, já mám standardně sobotu i neděli napěchovanou aktivitami. To jsou neuvěřitelně výkonné dny, ale ta neděle kdysi byla opravdu dnem klidu, rodiny, možná nějaké té návštěvy, kostela. Bylo to o tom dobře se najíst, mít ten nedělní oběd a oddechnout si. A ne všechno muselo být hotové. Hmm. Naopak, ta neděle byla o tom odpočinku, o tom, tak teď vypnu. Protože pak nás čeká další týden na poli, kdy bude ta robota, ale teď odpočívám. A myslím si, že to měli nastavené moc správně.
2: Že nám to chybí, tady ty dny nic nedělání a tak. Když se říká, že svět byl stvořen za 6 dní a 7. den se odpočívalo. No tak kde to je? Kde to je? Takže prosím vás, tento víkend, neděle je svatá a budeme poslouchat naše babičky.
1: A Rádio Čas a Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Magie života.
1: První školní den, konec prázdnin. Děti ve škole, kornouty, aktovky, šílená doprava, to všechno my tady na západě máme spojené se zářím. Ovšem, to září v mytologii a v nějaké historii symbolizuje trošku něco jiného a já jsem vždycky ráda, že Evča nám to tak nějak krásně uvede a řekne, co to vlastně znamená a co nám září přináší.
2: Leni, ale ty jsi to vlastně moc hezky naznačila i v kontextu té moderní doby, protože ty jsi pojmenovala ty kontrasty. Po tom létě, potom, kdy je ten větší klid a odpočinek, tak najednou to září je divoké, plné úkonů, aktivit a září je opravdu takový měsíc přechodu. To léto pomalu končí, dny se zkracují, příroda se postupně připravuje na tu klidnější část roku. Z hlediska teda opravdu toho celoročního cyklu a toho, jak to všechno probíhá a pravidelně periodicky se opakuje. A období kolem podzimní rovnodennosti bylo v různých tradicích spojováno právě s rovnováhou, s klízní, vděčností a s uzavíráním cyklu. A v keltských tradicích se období sklizně spojovalo například se svátkem Mabon, který je dneska součástí novopohanských tradic a symbolicky pracuje právě s tématy úrody, vděčnosti, té rovnováhy, kterou si všichni přejeme mít a taky s tím kontrastem a rovnováhou a harmonií mezi světlem a tmou. A nejde přitom jenom o historii. Ta symbolika podzimu je překvapivě hodně dobře použitelná i dneska. Protože když se opravdu podíváme na ten symbol, tak je to hlavně ta vděčnost. Vděčnost za to, co jsme sklidili. Uzavření jedné etapy, protože opravdu uzavírá se nějaký úsek. A myslím si, že i kdybychom se retrospektivně podívali na to, co se třeba v průběhu toho léta událo, na ty stěžejní události, věci, které jsme zažili, tak najednou možná zjistíme, že nám toho spoustu dali. Když se ale opravdu zastavíme a najdeme si tu chvilku, abychom se na to všechno podívali. A je tam taky pouštění toho, co už nepotřebujeme, co nám neslouží, co do toho nového cyklu života už nechceme nést a je to mimo jiné i příprava na nový cyklus, takové trošku zpomalení a návrat k sobě. Takže tohle všechno má symbolizovat září a ještě jedna věc se mi na tom moc a moc líbí, to, že ten podzim nám připomíná, že ne každý životní proces musí nutně směřovat k růstu, protože to už je období, kdy ty věci nerostou, kdy je sklízíme a kdy bude přicházet ten útlum a to mi přijde jako strašně důležité sdělení, že nic neroste do nekonečna. Opravdu nic neroste do nekonečna a je na čase a je žádoucí si uvědomit, že můžeme zpomalit, můžeme se sklidnit, nemusíme tlačit na výkon, že stačí jenom být a sklízet to, co už jsme zaseli, nejen třeba za poslední měsíce, ale za celý svůj život.
0: Ženy v čase na rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Ženy v čase? Retro.
1: Já jsem velmi ráda, že v Ženách v čase v tuto chvíli se podíváme na boty z takového toho minulého pohledu a podíváme se na retro. Protože jsem začala přemýšlet nad největšími úlety, co jsem nosila na nohách.
2: A co jsi nosila z největších úletů?
1: No tak samozřejmě, že mě vůbec neminuly ty vysoké platformy.
2: No jasně, ty byly legendární.
1: Ale to mělo snad 20 cm. Byla to taková ta pěna. Prodávali to v každé večerce u každého Vietnamce. Já jsem to milovala, tak to jsem měla.
2: Ale já se přiznám, já jsem to taky milovala a kdyby to čirou náhodou přišlo znovu do módy, jdu do toho.
1: No, do čeho bych ještě šla, tak to bylo teda později, ale to jsem taky, to se mi líbilo, ale nikdy jsem je neměla ty boty. To byly tenisky a v patě měly zabudované kolečko a ty si mohla chvilku jít a chvilku jet. Samozřejmě, že po první chůzi se to rozpadlo, ale geniální.
2: Tak do toho jsem teda nešla, ale já se ti musím přiznat, já mám jednu intenzivní vzpomínku na své dětství a na své butičky. A ta spočívá v tom, chodila jsem tehdy ještě do školky, že jsem měla tenisky, které měly na šňůrkách korálky. Mm-hmm. Různě barevné korálky.
1: Ano.
2: Lení, já jsem byla za hvězdu. Ostatní děti se ke mně skláněly, pozor, skláněly se ke mně a chtěli si ty kuličky pohladit. A já jsem jim to samozřejmě dovolila jednou za čas. Takže ano, to je intenzivní vzpomínka mého dětství na moje botičky.
1: Mně se líbí na Ženách v čase ten kontrast, že opravdu máte tu paletu pestrou a od jedné strany ke druhé, protože já jsem na té druhé straně. Já jsem neměla korálky. Já jsem neměla
2: si korálky.
1: Ne.
2: Nehladili ti boty.
1: Ne. Já jsem vůbec nikdy nebyla za princeznu, vždycky jsem měla spíš praktičtější. A potom, když jsem byla starší, tak hodně frčely martensky.
2: No jasně.
1: A glády.
2: No jasně.
1: No jaj. A to jsem teda byla za hvězdu akorát sama pro sebe, protože to mě tak dodávalo sebevědomí a měla jsem pocit větší stability a takové síly, že mě byli všichni úplně u zadku, víš?
2: Lení, podepisuju, to byl takový akt revolty. A ano, ty boty byly enormně módní a v podstatě něco hlásaly do světa, že jako nejdeš s proudem. Nicméně já tam teda vnímám notnou nevýhodu a ta spočívala v tom, že to byly takové trošku činky na nohou. Že to byl neustálý workout.
1: No být v tom schody, tak myslím, že bychom hodně teďka ušetřili za posilovnu, protože to stačilo. 5 pater a bylo to tam.
2: Ale víš, co je obrovský kontrast, že část svého dospívání nosíš martensky a tady tyhle těžké boty a potom si zapneš seriál a koukáš na Sex ve městě a hltáš Kerry a její outfity a její bizární botičky. A já se přiznám, mě to teda ovlivnilo až do dospělosti.
1: Na to jsem se tě chtěla celou dobu zeptat, když jsem se dočetla, že máme tohle téma. Jestli máš ve skříně své manolky?
2: Ne, nemám. A upřímně.
1: Nemáš? Počkej, ne. Marťo, prosím tě, Evička by potřebovala manolky. Tak to byl jen takový soukromý vzkaz.
2: Jo. Nemám a vlastně asi po nich ani netoužím. Výjdu úplně jako asi s nějakou klasickou konfekcí, jsem s tím naprosto v pohodě, protože takové jako manolky si myslím, že mají hodnotu naší dovolené. A to radši volím to moře.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 000 korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem.

0: se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Hmm.

0: Můj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jsem

0: Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně.cz.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

moderátorský maraton Rádia Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.
2: Čas. Rádio Čas. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Vrtěte se. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: to zase potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Moderátorský maraton Rádia Čas.